letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. O, jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od vsetínských žambochů.

Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat s těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.

0: Vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice. Řekl jsem.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinu Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem do plaveckého taky oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?

0: Souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mávala rukama. No vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal, páni herci, jak jste ubozí. Děčičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a no hrozně nám vynadal. Strašně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to májovka. Zažil jste něco podobného na divadle, zažíváte stále?
3: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
2: Václava Vaška Neužila,
3: taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal, počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan, no já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal, co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No a tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
2: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, snadou, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: Souhlasím. A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na novo vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem?
7: Děkuji,
3: děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane,
9: vy
5: to máte hezky nastudované.
3: Já čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mňa.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Don Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, ako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Áno, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietové dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Yeah. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
12: Šenidená Gamačova. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: v
2: penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má 3 paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová. Okay.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepil nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: dávám
4: vlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžebce, mějte se, na
3: děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
9: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: Chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježišmarja.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tú popálenú kúži nepřilepila pežina. Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v tých vašich testech ešte nejaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdyby ste prišiel v pondelí v 7 ráno ešte jednou a budú znovu potrebovať vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježiš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
12: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slučko?
12: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
12: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prý se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A proboha, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No já vím,
2: a zde to třeba rozšířené. Tady dneska budu, že jo? To
3: tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicine man Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou gosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: hory. Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale měli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane řidiči, jestli chci čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s tím kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má si ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychleji poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudu myslím,
8: že ne. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Proč
7: já
8: jsi
7: si
8: je nevzal z té hospody?
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožrali udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro
7: opilá
8: vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to vytužené.
8: No, tak podívejte.
7: To vytužené budeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu. Dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prvé zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okolí Moravské Třebové doplní nové stromy. Armáda počítá s výdaji nad 2% HDP, chce splnit závazky vůči NATO. Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Moravská Třebová vysadí v okolí města nové stromy. Na projekt za 1 milion a 300 tisíc korun dostalo město dotaci od Ministerstva životního prostředí. Zeleň oživí krajinu v lokalitě okrajové části Boršov, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Celý projekt spočívá v tom, že tam máme vybrány 4 lokality, ve kterých se vysází více než 130 stromů. Většinou to jsou liniové výsadby podél polních cest, tak abychom začali plnit původní funkce krajiny. Zároveň lidi mohou využívat lokalitu na vycházky.
0: Ve Svitavách vrcholí hlasování o projektech ze sdíleného rozpočtu. Obyvatelé mohou do konce týdne vybírat z 12 návrhů. Mezi nimi třeba úschovnu kol u vlakového nádraží. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Cílem projektu je pořízení 2 uzamykatelných cykloboxů, které by byly umístěny na pozemku města vedle trafiky, poblíž vlakového nádraží. Ty budou sloužit nejen pro uložení kol, ale také pro uložení elektrických tříkolek.
0: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto,

0: Adama Čergého zaregistrovaných 1201 občanů. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí.
1: Počasí.
0: Před námi další slunečný den. V Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 33 stupňů, na horách 23 až 26. Povane jen slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále platí uzavírka na silnici číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Poslední červencová středa má datum 29. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, teď jsou 4 minuty po 5. hodině. Zůstaneme na silnicích, stavba obchvatu Náchoda pokračuje betonováním vnitřní stěny tunelu v Dolní Radechové. Za 2 týdny pak začnou hlavní práce na výstavbě 2. tunelu v Kramolně. Víc uslyšíte v reportáži za pár minut. A z muziky nás čekají písničky, které nestárnou, konkrétně Toulavý džíny v podání Věry Martinové, taky třeba skupina Boniem, Petr Spálený a nebo teď Eláni. Ještě jednou se díváme do kalendáře, vidíme tam napsaná jména Marta a taky Beatrice, tak vám přejeme jenom to nejlepší a to samé i vám, co dnes máte narozeniny. Teď už se ale pojďme věnovat první slíbené písničce, která tady přichází ze Slovenska. Přejeme hezký poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:15, posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 29. července. Americký prezident Donald Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot, řekl televizi Fox News prezident Ruskem napadené země Volodymyr Zelenský po schůzce s Trumpem. Šéf Bílého domu na své síti True Social označil setkání za velmi dobré. Další zprávy vám nabídneme přesně o 17:30. A teď něco přímo z východních Čech. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města transitní dopravu. Kromě 15 mostů jsou součástí obchvatu i 2 tunely. Reportér Václav Plecháček natáčel.
1: Tunel v Dolní Radechové, jeho délka 363 metrů, technicky nejsložitější místo silničního obchvatu. Základ je hotový, teď se v tunelu pohybuje speciální bednicí vůz,
2: který má dĺžku 12,5 metra. Ten se v konkrétnom místě zafixuje, zabední se čelo bloku a následně se do priestoru tlačí betón. Betonářskou pumpou, čerpadlo.
1: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Betonáž je podle něj hotová zhruba ze 70%. Právě tady před tunelem v Dolní Radechové se v pátek úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova. Neprůjezdný bude podle mluvčí stavební společnosti Eurovia.cz Ivety Štočkové do příštího úterý.
3: Protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč, a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
1: Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhé z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
2: Momentálně probíhá hlbení a zajišťování jamy pre prvou etapu. Ostáva tam odstreliť posledné možno 2 metre na dne jamy, kde sú príliš pevné horniny a nedajú sa už rozrušiť mechanicky.
1: Dodává Michal Maričák. Zhruba za 2 týdny začnou dielníci pokládať betonové díly a tvořiť konstrukci samotného tunelu. Na stavbu si opakovaně stěžuje část obyvatel žijících v okolí. Nejčastěji na hluk a prach, to jde podle stavbařů ovlivnit minimálně. Další stížnosti jsou během deštivého počasí na bahno na silnicích.
4: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě. Máme tady 2 automatické myčky, jezdí nám tady 2 samozběry, to jsou vlastně podtlakové vozy. Nejenom, že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě 2 traktory vlastně postřikem vody a s koštětem.
1: Říká správce stavby Pavla Černá. Podle zástupců ŘSD postupuje stavba silničního obchvatu Náchoda podle plánu. Hotovo tak má být na jaře v roce 2028. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Prázdniny pokračují, je středa 29. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6:15. Právě dnes začíná Litomyšl Fest, letní filmový a hudební festival, letos už po druhé tedy v Litomyšli. Skvělé firmy, filmy, koncerty, doprovodný program, letní pohoda, přátelé, setkávání a kouzelná Litomyšl. 5 dní, na které celý rok podle organizátorů nezapomenete. Celkově 13. ročník festivalu nabídne do neděle v 7 sálech v historickém centru města přes 80 filmů z celého světa a na zámeckém návrší 12 koncertů. 4 velké večerní na prvním nádvoří, 3 sestry, Tata Boys, Stromboli, Vltava, doplní 8 komornějších v zámeckém parku. V doprovodném programu budou setkání a debaty s filmovými tvůrci, populární mediální debata s předními osobnostmi z oblasti veřejného života, talk show se zajímavými hosty i program pro děti. Taky letos festival zakončí jako speciální program mimořádné divadelní představení. Zahájení bude právě dnes v 16 hodin. My jsme tady měli včera v hostech Barbaru a Ondřeje Trojanovi, tedy organizátory. Záznam rozhovoru s nimi najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Dnešek bude pořádně horký, v Pardubickém kraji naměříme 30 až 33, na horách 23 až 26 stupňů Celsia a bude jasno nebo skoro jasno.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí 5dílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Americká armáda zlikvidovala balistické střely, které dnes nad ránem vypálil Írán na základny Spojených států na Blízkém východě. Uvedlo to americké oblastní velitelství. Později informovalo o tom, že USA a Saudská Arábie podnikly údery proti Íránem podporovaným milicím v Iráku, které útočily na saudsko-arabská ropná zařízení. Írán vypustil nespecifikované množství raket poté, co Teherán a Washington po každodenních útocích z minulých týdnů několik posledních dnů od vzájemných výpadů upustili. Je středa 29. července. Další zprávy uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice za 8 minut, to bude 17:30. A teď se podíváme do historie i současnosti zároveň, jestli pak víte, kolik žije v Česku lidí. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí 10 milionů a 896 tisíc obyvatel. První pokusy o určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku. Ale to první jednotné sčítání lidu na celém území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v roce 1754. V soupisu obyvatel Habsburské monarchie se tehdy jistě objevily i pra babičky dětí, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
3: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90-100.
3: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
3: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
3: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
3: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo. Ne.
4: Ne.
2: Nemají.
3: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jenom boubu a je trošku zboulaný.
4: Je malej.
3: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
3: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
3: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo.
4: Budu ti to, já jsem se asi pedla.
3: Cože?
4: Já jsem se pedla.
3: Tak to skončíme, ne? Tak, v čem žijí lidé v Africe?
4: Taky už stane.
3: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
4: Domů.
3: A jak bude vypadat?
4: Oranžovej.

0: Hezké ráno, je středa 29. července roku 2026. Otaku Twirt přináší další zprávy.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Práce na obnově městského parku ve Chvaleticích na Pardubicku dohnaly počáteční skluz a pokračují podle plánu. Informuje o tom tamní radnice. Na místě vznikají nové chodníky a lavičky a taky osvětlení. V plánu jsou taky trvalkové záhony a výsadba 40 nových stromů. Útulek pro zvířata v Lanškrouně hledá finanční pomoc na péči o 8 zanedbaných psů. Informoval o tom na svém webu. Křížence čínského chocholáče převzal před několika dny po úmrtí jejich majitele. Psi jsou podle útulku vystrašení, nemocní a potřebují veterinární léčbu. Náklady na jejich péči mají přesáhnout 100 000 korun. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali taky před zapalováním svíček u pomníků nebo božích muk, nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl podle něj být do 400 miliard. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tématem byly mimo jiné licence na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo diplomacie. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/17 mezi Stojicemi a Bukovinou u Přelouče na úrovni Holotína. Dopravní nehoda se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jezděte opatrně, jsou 6:30, středa 29. července. Za chvíli se podíváme do dnešních novin.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si zdravi, le kopiš. Jo. Jo, karton album rek, kam taky porcelán.

0: my vás pozveme k poslechu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Pardubice po 13. hodině pořad Alex a host a dozvíte se, kterému sportu se chtěl věnovat Roman Šebrle po olympijském vítězství a konci své sportovní kariéry. Podrobnosti nabídneme ještě do 6. hodiny v krátké ukázce. Teď se ale taky zaměříme na noviny s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krajní kávě, denní tisk.
0: Muž hledal své auto v areálu obchodního centra v Pardubicích celý den marně. Večer přivolal na pomoc strážníky, které po kontrole záznamu značek čekalo překvapení. Auto totiž našli na úplně jiném místě. Na městskou policii se 82-letý muž obrátil až kolem 8 hodiny večer. Uvedl, že své auto hledá od rána, nemůže si vzpomenout, kde ho zaparkoval. Strážníci proto s ohledem na jeho věk vyrazili do obchodního centra, aby mu s pátráním pomohli. Po zjištění základních informací požádali o spolupráci ostrahu obchodního domu a nechali prověřit záznamy registrační značek na vjezdu a výjezdu z parkoviště. Dobrou zprávou bylo, že auto přes závory z obchodního domu neodjelo a pak přišla ta horší zpráva, ani dovnitř nepřijelo. To situaci trochu komplikovalo, uvedli strážníci a pustili se do dalšího hledání. Podařilo se jim vůz objevit na venkovním parkovišti a tím byla celá záhada vyřešená. Senior mohl s úlevou usednout za volant a odjet domů. Tento článek přináší Pardubický deník.
1: Skoro 78 milionů korun bez daně bude stát rekonstrukce silnice 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi. Součástí bude i výstavba dešťové kanalizace se spoluúčastí obce Čankovice. Práce bude mít na starosti pardubická firma, se kterou už uzavřelo ředitelství silnic a dálnic smlouvu. O zakázku se ucházelo 8 zájemců. Oprava by měla trvat od srpna do listopadu a píše o tom Mladá fronta dnes.
0: Po letech čekání se v neděli 9. srpna znovu otevřou brány letního koupaliště v Novém Městě nad Metují. Celý areál prošel důkladnou rekonstrukcí za 125 milionů korun. Ta navazuje na dlouhou historii koupání u Metuje. Návštěvníkům nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Slavnostní otevření letního areálu Metuje bude symbolicky spojené s oslavami 525. 25. výročí založení města. Základní kámen byl podle historických pramenů položený v srpnu 1501. Letní koupání v Novém Městě bude přírodní, jedno z témat přílohy pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
2: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: Tolik Phil Collins ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 2,5 minuty po 6:15 ve středu 29. července. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu 5 mužů a 1 ženy, kteří jsou obžalovaní v případu ukrajinsko-českého gengu falešných telefonických bankéřů. Budeme to sledovat a ještě jedna informace, která se týká Královéhradeckého kraje. V Zoodbur Králové pokračují africké dny. Nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků, astronomickou a africkou gastronomii. Trvají od 25. července do 2. srpna, takže i dnes se můžete stavit v Zoo ve Dvoře Králové a užít si svůj africký den.
1: Počasí.
0: Počasí k tomu bude nahrávat, protože dnes naměříme 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách to bude od 23 do 26 stupňů. Na obloze jasno nebo skoro jasno, takže nás čeká slunečný a velmi teplý den. Vítr ten bude jenom slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky zatím nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to bylo hudební spojení Eva Farná, Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 6 hodinou ve středu 29. července. Za chvíli Nedvědi, Máme jen sebe a po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Moderátorka Alex Minářová pozvala dalšího moderátora, bývalého vícebojaře a olympijského vítěze v 10 boji z roku 2004 Romana Šebrleho. Dozvíte se od něj i to, jestli tušil, že ho jeho další profesní kroky zavedou právě do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu, jenom tuhletu jsem dostal. No.
0: Celý rozhovor si poslechněte po 13. hodině. U Alex Minářové bude Roman Šebrle. Pěkné ráno.
3: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Plánovaná rekonstrukce železničního nádraží v Chrasti je znovu odložená. Labe u Dvora Králové je pro vodáky aktuálně na hranici sýznosti. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. A dnešek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Správa železnic odložila plánovanou rekonstrukci nádraží v Chrasti. Přestavba budovy za zhruba 30 milionů korun měla začít příští rok. Termín je ale posunutý o několik let.
3: Plánované úpravy zahrnují částečnou demolici výpravní budovy a také bývalých veřejných toalet. Na nádraží by mělo vzniknout nové zázemí pro cestující a také parkoviště. Správa železnic ale kvůli úsporám s přestavbou v nejbližší době nepočítá. Na webu organizace je nově uvedený termín zahájení prací po roce 2032. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Řeky v Královéhradeckém kraji v horkém létě vysychají. Většina z nich v povodí Labe má podle vodohospodářů jen polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. V okolí Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je řeka pro rafty na hranici sýznosti, říká provozovatelka půjčovny lodí Veronika Sedláčková.
4: Úsek Labe ze Dvora Králové do Kuksu leží pod přehradou Les Království, ze které konstantně otéká 3,5 kubíku za sekundu, tedy více, než do ní přitéká. Na rozdíl od jiných řek je tak naše trasa stále sízná. Zatímco pro kánoe je nyní úsek sízný bez komplikací, posádky raftu musí počítat s pár místy, kde bude nutné loď odlehčit.
2: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování.

0: 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 343 na úrovni Kameniček. Pozor, sražená zvěř na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vybrali mezi sebou peníze a pomohli tak navrátit les k věžním hodinám kostela svaté Máří Magdalény v Lázních Bohdaneč. Díky místním mají teď kostelní hodiny obnovené všechny čtyři ciferníky a jejich ručičky. Víc uslyšíte v reportáži za moment. 4,5 minuty po 6. hodině, středa 29. července, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jdeme se mrknout i na muziku, která nás čeká v nejbližších minutách. Hej pane disjokej, to bude skupina Balet. Zastav mě, Marek Ztracený, čeká nás i Sandra Karelzich, anebo teď Helena Vondráčková. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky úspěšný celý dnešní den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
2: Toho slunce bude taky hodně.
3: Na

0: Přes 120 let spolehlivě odměřují čas. Teď dostali nové ciferníky a ručičky. Věžní hodiny kostela v Lázních Bohdaneč mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď se o tomhle tématu dozvíte víc 2 minuty před 6:45 ve středu 29. července. Původní ciferníky už byly zašlé a špatně čitelné. Město se je proto rozhodlo vyměnit za speciálně vyrobené repliky. Výrazně pomohla taky veřejná sbírka. Sundávání starých ciferníků a montáž nových sledoval reportér Ondřej Wolf přímo v kostelní věži.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten prý je nejhorší, protože musíme zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím, no, takže...
1: Ještě vás čekají další 3.
2: Ano, no, tak jako, snad už to bude líp jako než ten první, no, takže...
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku z vrtání.
2: Něco vypačíte, něco odbrousíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
1: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s zanitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kilo. Ty ručičky mají třeba 2-3 kila, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
1: Výměnu ciferníků odsud ze zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
1: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
1: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
1: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvětšnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: veselý kopec se teď podíváme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty po čtvrt na 7 ve středu 29. července. Prázdninové středy a čtvrtky jsou už tradičně ve znamení dílniček. Ty obohatí návštěvu veselého kopce nejenom dětem, ale i hravým dospělým. V letošním roce jsou celý červenec a srpen hned dvě a navštívit je můžete během prohlídky areálu. Lepší veselokopecká chaloupka nežli smutný zámek, tak se jmenuje první z nich. Jestli se vám líbí procházka po veselém kopci, tak si můžete společně poskládat vlastní chaloupku. U sedlosti Upilných číslo popisné 4 si můžete zahrát na stavitele a vlastnoručně vytvořit chaloupku podobnou těm, které uvidíte právě při prohlídce areálu. A druhá prohlídka, tak ta se jmenuje Hurá na pastvu. Můžete se inspirovat výstavou Když obyčeje kvetou a vyrobit si své domácí zvíře. Odnesete si ho domů a nebo vyženete na pastvu. Zahrát si s ním můžete i divadlo. Jak zjistíte, je totiž celkem veselé a upovídané. Víc statek z mokré lhoty, půdní prostor a ještě doplníme čas konání dílniček od 9 do 12 a taky od 13 do 17 hodin. Každou prázdninovou středu anebo čtvrtek.
1: Počasí.
0: A ta dnešní prázdninová středa bude hodně slunečná, taky velmi teplá, jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr ten bude jenom slabý, jihovýchodní.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ještě 7 minut a bude 6:30. Posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 29. července. A nevynecháme ani spotřebitelský servis. Tentokrát upřesníme, od kdy začíná platit služba domluvená po telefonu. Právě na to se ptáte Josefa Černého.
1: Paní Leona dostala telefonickou nabídku na určitou službu, kterou odsouhlasila, na Češi přišla faktura, aniž by ale služba byla provedena. Platbu pochopitelně odmítla, ale bylo jí vyhrožováno inkasní firmou. Paní posluchačko, i v případě, že nějakou nabídku po telefonu odsouhlasíte, vstoupí v platnost teprve, až ji potvrdíte písemně. To znamená, že vám musí být poslána ještě v písemné formě a pokud ji nepodepíšete, platná není.

Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 3 minuty bude 6:30, nabídneme další zprávy. Írán oznámil, že zasáhl a přiměl k zastavení 3 ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem, napsali světové agentury s odkazem na íránskou agenturu TASNIM. Zprávy tady chystáme na 6:30.

0: Skupinu Smoky teď vystřídá Otaku Twirt a aktuální zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Hamzová léčebna v Luži začne víc využívat fotovoltaiku. Vypsala zakázku na dodání solárních panelů a dalších technologií za 10 milionů korun. Montáž zařízení by měla být hotová ještě letos. Další ohnisko račího moru na Chrudimsku veterináři nepotvrdili. Státní veterinární správa prověřovala hromadný úhyn draků v Horním Rybníce ve Vranově. Testy ale infekci neprokázaly. Příčina úhynu známá není. Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné rovněž přistoupit k výlovu. Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních mlžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. Dnes bude slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na další nehodu vedlejší silnice, obec Tři Bubny a Řestoky, mezi nimi osobní auto srazilo zvěř.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hanu Zagorovou jsme si připomněli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice ve středu 29. července. 6 minut zbývá do 6:45 a teď budeme číst z dnešních novin s Otto Gutwirtem. Krásné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě.
1: Začneme ve svitavském deníku. Na stavbě dálničního úseku D35 mezi Litomyšlí a Janovem testují pracovníci moderní technologie. Do terénu nasadili přesného robota i elektrický bagr, který se svým výkonem vyrovná dieselovému stroji. Malý robot pomáhá stavbařům například s přípravou vodorovného dopravního značení a vytyčováním linií. Pracovat může podle předem připravených dat, ale taky podle aktuálních požadavků přímo ze stavby. Víc ve svitavském deníku.
0: Kdo se dnes jde projít kolem Lanškrounských rybníků, tomu okolí největšího z nich připomíná spíš staveniště než budoucí přírodní koupaliště. Už za pár měsíců se to má ale změnit. Areál u výpadovky na Dolní Čermnou se promění v centrum letních radovánek. Na břehu rybníka je už hotová hráz oddělující rybník od biotopu, v jeho plavecké části se už zelená těsnící folie. Dlažba je vidět i v neplavecké části a čilý stavební ruch panuje taky na objektu, ve kterém bude strojovna a zázemí v něm budou mít i plavčíci. Hotový je tobogán se skluzavkou a čistící zónou. Stavbaři se teď soustředí na budování brouzdaliště a herního potůčku pro děti. Přestože se dokončení stavebních prací oproti původním plánům posunulo z letošního září na konec října, termín otevření pro veřejnost zůstává beze změny a to je letní sezóna 2027. Lanškrounský biotop se na podzim začne plnit vodou. Další informace najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Návrh na zrušení 9. ročníků základních škol není nápad premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, jak by se zdění posledních dnů mohlo zdát. S podobným návrhem přišel už na jaře náměstek na ministerstvu financí Petr Mach z SPD. Až teď ho kromě premiéra veřejně podpořil i předseda SPD Tomio Okamura. Ministr školství za ANO Robert Plaga se k němu sice staví odmítavě jeho tým, přesto podle informací Hospodářských novin připravuje materiál, který analyzuje veškeré dopady i komplikace případné změny délky povinné školní docházky.

0: Minuta po 6:45, středa 29. července, s vámi Český rozhlas Pardubice. E-shopy očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky kvůli nařízení Evropské unie. To má omezit množství obalového a odpadového materiálu. ČTK to řekli zástupci e-commerce. Krátkodobě by se náklady podle nich mohly promítnout do cen zboží a nebo do poplatků za balné. Zvýšit by se mohla administrativní zátěž pro e-shopy. Z dlouhodobého hlediska ale investice do nových obalů a technologií může náklady na přepravu snížit. Evropský předpis začne platit 12. srpna. Zákazník by měl změnu poznat hlavně v podobě přiměřeně velkých balíků, menšího množství výplní a srozumitelnějších informací o správném třídění. Další zprávy u nás přesně v 7 hodin, hezky rozstříděné. Teď ale jedna informace z Budislavy, z kostela Boží lásky. Tam začíná výstava obrazů, která potrvá až do 2. srpna. Budislav očima Josefa Matičky. Slavnostní zahájení bude právě dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Informace o dnešním počasí mluví o tom, že nás čeká jasný nebo skoro jasný den s teplotami mezi 29 a 32. Na horách to bude od 23 do 26 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat a vítr dnes bude jenom slabý jihovýchodní s rychlostí do 15 km za hodinu.
2: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
4: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
3: Nenecháme to radši až na září?
2: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
3: A to zase jo.
5: No jo, lasat pivo, to umíš.
3: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
2: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
3: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
2: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
3: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
2: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
3: a Jitkou Slezákovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: A jedna zajímavost ze vzduchu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut po 6:45 společnost Airbus uskutečnila zkušební let trvající více než 24 hodin a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne, vyvíjený pro rekordní komerční lety. Informují o tom agentura Reuters a web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo by mělo být poprvé nasazené na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku. Tento test představuje klíčový krok v projektu australské letecké společnosti Qantas. Cílem je zavést nejdelší komerční osobní letecké spojení na světě a změnit podobu dálkové dopravy odstraněním mezi přistání při cestách mezi Austrálií a Evropou. Airbus na tomhle stroji provádí sérii testů už od června. No a zpátky na zem, jdeme za hokejem. Hráči Vítkovic už trénují na ledě, včetně největších posil odchovance Šimona Stránského a taky odchovance Třince Davida Činčaly. Mimochodem na něj si dobře pamatují i fanoušci Pardubic. Nejdřív za ně hrál, pak rozhodl finále, ale to bylo už ve prospěch Třince. Teď po osobně nepovedené sezóně vyslyšel po schůzce se sportovním ředitelem ocelářů Janem Peterkem volání Vítkovic. Reportér David Procházka k tomu zjišťoval podrobnosti.
1: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak tam padlo tady ta možnost a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
2: Popisuje David Činčala, že byl rád za zájem vítkovických trenérů Trého a Trnky. Důvody slabší minulé sezóny hledá marně.
1: Nevím, nemyslím si, že jsem měl úplně špatnou první polovinu sezóny a sám nevím, no, pak jsem se začal propadl lineama a nějak si to nesedlo a to bylo boj z obou stran, no, dá se říct, takže jsem docela rád za to, že se Vítkovice ozvali a že můžu být tady.
2: Takže jednoduše řečeno, po minulé sezóně bere Činčala přestup do Vítkovic jako restart.
1: Jo, určitě, já jsem říkal, tu předešlou sezonu nebyla tak povedená, jak jsem si představoval a potřeboval jsem trošku nakopnout a v tom jsem tady chytil zase novou chuť do hokeje a přece jenom v mojich letech se cítím momentálně nejlíp za celou kariéru a chci to ještě předvést na ledě.
2: Přestup mezi Třincem a Vítkovicemi vždy budí emoce, jaké to bylo v případě Činčaly.
1: Co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí. Tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného. Je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno a s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
2: Doplňuje David Činčala, že po pátečním tréninku a před víkendovým volnem už začne pro bývalé spoluhráče doma na baráku v Třinci chystat velkou akci. Z Vítkovic David Procházka, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V areálu bývalé Primony v České Třebové vzniká nový bytový dům. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. Čím dál víc zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci, varují odborníci. A dnešek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Soukromý investor zahájil stavbu nového bytového domu v areálu bývalé továrny Primona v České Třebové. Nová budova by měla být hotová na jaře v roce 2028. Uvnitř bude 32 bytů. Pokud o ně bude zájem, můžou v areálu vzniknout ještě další až 3 bytové domy, říká zástupce zhotovitele Pavel Rosenbaum.
2: Budeme sledovat zájem potenciálních kupujících a podle toho, jaký ten zájem bude, tak rozjedeme výstavbu těch dalších dvou bytových domů. Plus plánujeme v budoucnu postavit čtvrtý, ale tam jsme ještě nezačali projektovat. V okamžiku, kdybychom viděli, že vlastně ta kapacita je nedostatečná, tak se pustíme do toho čtvrtého posledního bytového domu. Takže podle poptávky.
0: V podzimních komunálních volbách v Pardubicích budou opět výrazně zastoupeny koalice, formální i neformální. Proti stavu před 4 lety se ale většinou proměnily. Všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu už zveřejnili své lídry. Kandidátky se budou podávat do 4. srpna, volby se uskuteční 9. a 10. října. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
3: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
0: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
4: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
5: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
4: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
6: Byla využívána už v předcházejícím období.
4: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Ten

0: My po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustili.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Připomínáme uzavřenou silnici 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, soukromý investor zahájil stavbu nového bytového domu v České Třebové a pokud bude o byty zájem, chystá i další. Právě nové bydlení je totiž to, co ve městě už dlouho chybí. Další informace k tomuto tématu připojíme za malou chvíli. Je lehce po 7. hodině středa 29. července, nachystané jsou i písničky, které nestárnou. Valdemar Matuška, Co děláš, to dělej rád, taky Toto Coutinho tady bude se svou italskou písní, nebo Jiří Korn a na začátku hodiny přichází Lona Machálková. Všem přejeme hezký letní prázdninový den, ať se vám daří i v práci.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je středa 29. července, tady je Český rozhlas Pardubice, 3 minuty zbývají do 7:45. Skoro 3/5 Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce podle programového prohlášení ČEZ zestátnit, tedy vykoupit asi 30% podíl ve firmě od minoritních akcionářů. Zbývajících přibližně 70% akcí ČEZu stát vlastní už teď. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v Česku. Průzkum prováděla agentura Ipsos od 30. června do 3. července. Zúčastnilo se ho 1029 obyvatel Česka ve věku mezi 18 a 65 lety. Teď ale jiné téma. Nové byty by mohly České Třebové pomoct udržet obyvatele. Vyrůst mají v areálu bývalé textilky Primona, která má po krachu způsobeném asijskou konkurencí a zastaralou výrobou zanechaný rozsáhlý brownfield. Ten teď mění soukromý investor v novou obytnou čtvrť. Reportérka Barbora Soukupová byla u zahájení stavby a zjistila, že konečný počet domů zatím není definitivní.
1: My máme v tuto chvíli vydané stavební povolení na kompletní sítě a komunikace v celém areálu a máme vydáno stavební povolení na 3 bytové domy A, B a C. To, co teď začínáme stavět, je bytový dům A.
2: Říká zástupce zhotovitele Pavel Rosenbaum. Dokončení domu A je v plánu na jaře v roce 2028. Uvnitř bude 32 bytů, které si už teď můžou zájemci rezervovat. Podle toho, jaký o ně bude zájem, se firma rozhodne, jestli s výstavbou pokračovat.
1: Protože vydané stavební povolení máme i na další 2 domy, tak budeme sledovat zájem potenciálních kupujících a podle toho, jaký ten zájem bude, tak rozjedeme výstavbu těch dalších 2 bytových domů. Plus plánujeme v budoucnu postavit 4., ale tam jsme ještě nezačali projektovat. V okamžiku, kdybychom viděli, že vlastně ta kapacita je nedostatečná, tak se pustíme do toho 4. posledního bytového domu, takže podle poptávky.
2: Podle projektu jsou všechny domy stejné s velikostí bytů od 1KK po 4KK. Prodejní cena se pohybuje od zhruba 3,25 milionu korun po necelých 14 milionů. Vedení města si není jisté, jestli lidé budou ochotní takovou cenu zaplatit. Starosta Zdeněk Řehák z Hnutí 3PK ale připouští, že nové bydlení je ve městě opravdu potřeba.
3: Nové bydlení nebo respektive výstavba nových bytů se v České Třebové moc neděje. V poslední době se objevují spíše rekonstruované bytové domy a ta soukromá výstavba nebo respektive nová výstavba je v podstatě výjimkou.
2: A proto se podle Rosenbauma byty prodat podaří.
1: Obecně ta poptávka tady je, protože v České Třebové byty nejsou a my jsme vlastně v širším centru České Třebové, takže já jsem přesvědčený o tom, že ty byty se prodávat budou. Máme první zájemce, s kterými teď jednáme uzavření rezervačních smluv a myslíme si, že Česká Třebová je město, které se bude dále rozvíjet, je to významný železniční uzel a jsme přesvědčeni o tom, že ten zájem o ty byty v tom rozsahu, který tady máme, bude.
2: Novou výstavbu do budoucna chystá i město. Nejdřív chce ale nechat opravit byty, které už ve vlastnictví má. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak nebude to Itálie, ale spíš Španělsko. Teď vám povíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice o tom, že českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít právě Španěl Santi Denia. Ten má olympijské zlato z Paříže. Uvidíme, co je na tom pravdy, každopádně to budeme sledovat. Teď se ale podíváme úplně jinam v našem vysílání, a sice do oblasti Svitavska. Lesy České republiky zahájily odstraňování nestabilních stromů z blízkosti frekventované silnice z Boršova na Hřebeč. Jediným důvodem těžby je bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí projíždějících aut a cyklistů. Převážná část dřevní hmoty přitom zůstane ležet v porostu. K nejvážnější nehodě došlo před 2 lety, kdy přestárlý strom spadnul na autobus, řidič utrpěl zranění a jenom málo chybělo k větší tragédii. Jenom za tento měsíc spadlo přímo do silnice několik vzrostlých stromů a policie ji uzavřela. Lesy České republiky mají k těžbě souhlas státních orgánů, včetně odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Pardubického kraje. Počasí. Dnešek bude slunečný a velmi teplý, podle meteorologů jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr ten bude jenom slabý.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Soutěž Českého rozhlasu Pardubice. Máme pro vás dvě vstupenky na Friends Fest, což je festival, který bude 8. srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích. Čeká vás Marpo, Tublatanka, David Koller, Michal Nesvadba, Dětský den, gastronomie, street food, burgery, hobby horsing, sraz mustangů, americká auta, motorky, dřevorubecká show a tak dále a tak dále. Velmi zajímavý program a ptáme se na dnešního oslavence, který už jako malý hodně hrál ve filmech.
1: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech.
0: Jak se tenhle východočeský rodák jmenuje? Právě dnes je mu 1,60. Zavolejte na telefonní číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Věříme, že z té krátké ukázky jste to poznali a že hned první volající bude znát správnou odpověď. Tak míříme na náš telefon. Hezké ráno.
2: Hezký den, dobrý den. Tady dobrý paní den. Hanka.
0: Paní Hanko, znáte odpověď?
2: Michal Suchánek.
0: Je to tak. Tak jednoduchá otázka to byla pro vás.
2: No, dneska to bylo úplně jednoduché.
0: Tak gratulujeme, půjdete na Friends Fest 8. srpna
2: no,
0: v Pardubicích.
2: No, samozřejmě, já se na to těším.
0: Užijte si to, naslyšenou.
2: Ježíš, děkuju, naslyšenou.

0: Hezkou středu, jsou tady zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Práce na obnově městského parku ve Chvaleticích na Pardubicku dohnaly počáteční skluz a pokračují podle plánu, informuje o tom tamní radnice. Na místě vznikají nové chodníky a lavičky, taky osvětlení, v plánu jsou trvalkové záhony a výsadba 40 nových stromů. Útulek pro zvířata v Lanškrouně hledá finanční pomoc na péči o 8 zanedbaných psů. Informoval o tom na svém webu. Křížence čínského chocholáče převzal před několika dny po úmrtí jejich majitele. Psi jsou podle útulku vystrašení, nemocní a potřebují veterinární léčbu. Náklady na jejich péči mají přesáhnout 100 000 korun. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali taky před zapalováním svíček u pomníků či božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Schodek by měl podle něj být do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tématem byly mimo jiné licence na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot a nebo diplomacie. Dnes bude znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na silnici 1/17, mírné zdržení kvůli práci na silnici mezi Heřmanovým městcem a Novým dvorem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už želvá taky olympici.
2: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice, středa 29. července, za 7 minut bude 7:45. Před námi je další vlna veder. V pátek by mohlo být v Česku výjimečně i 40 stupňů Celsia. O víkendu se trochu ochladí, po něm teploty znovu překročí 35 stupňů. Jak to bude konkrétně vypadat v Pardubickém kraji, zeptáme se už za chvíli meteorologů. Teď se taky díváme do novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: A už od nás víte, že v Dolní Čermné na Orlicko-Ústecku se v režimu předčasného užívání otevřel první dřevo-betonový most na území Pardubického kraje. Na silnici druhé třídy číslo 314 nahradil původní nevyhovující konstrukci. Jeho stavba je pilotním projektem, na kterém si kraj ověřuje využití téhle technologie. Další informace hledejte na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
3: Pardubice jsou už více než 100 let spojené s létáním. Jako kolébku aviatiky je v rubrice 50 českých krás představuje Mladá fronta dnes. Připomíná přitom příběh průkopníka létání inženýra Jana Kašpara. Pro turisty a návštěvníky je skoro povinnost udělat si fotku u jeho sochy na třídě míru u paláce Magnum. Tu na zemi doplňuje časová osa připomínající všechny důležité milníky v Kašparově životě. Jeho odkaz nese i terminál na mezinárodním letišti a své čestné místo má taky v expozici pardubického letectví v Kuněticích. Tam je k vidění několik funkčních replik Blériotů, včetně toho Kašparova.
0: Jemu 9 let, chodí do 4. třídy, ve školní družině už pro něj není místo, protože kapacita nestačí. Doma samotného ho rodiče ještě nechat nechtějí a tak stojí před otázkou, kterou řeší čím dál víc rodin, kam s dítětem po škole, když rodiče končí v práci až odpoledne. V Chrudimi existuje odpověď, jmenuje se klub Zeměplocha. Projekt po škole do klubovny, který je pod křídly Mama klubu, získal podporu na letošní burze filantropie pro okres Chrudim. Nabízí něco, co dnešní děti potřebují možná víc než kdy dřív, bezpečný prostor, skutečné vztahy a smysluplně strávený čas. Podrobnosti najdete v dnešním vydání Chrudimského deníku.

0: Tak to byli Robbie Williams a Nicole Kidman ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 29. července, 8:15. Zájem o očkování proti žloutence A neklesá. Zatímco loni lékaři potřebovali 210 tisíc vakcín za celý rok, letos za necelých 7 měsíců jich využili už 200 tisíc. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo Ministerstvo zdravotnictví. Loňské počty nemocných žloutenkou A jsou nejvyšší od roku 1984. V letošním prvním pololetí byla čísla ještě vyšší než loni za stejné období. Loni ale nemocných nejvíc přibývalo ve druhé polovině roku. Epidemie podle odborníků obvykle ustupují několik let. Meziročně v Česku přibylo taky dalších typů žloutenky, které se přinášejí syrovým masem anebo krví. Zprávy pro vás chystáme na 8 hodinu.
1: Počasí.
0: Teď se zaměříme na počasí v Pardubickém kraji. Za námi je jasná noc s teplotami mezi 15 a 11 stupni Celsia a před námi slunečný a horký den. Teď nám to potvrdí meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co dnes tady máme očekávat? Jak bude?
2: Teplo, víte, co se říká oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, ty maximální teploty 29 až 32 stupňů a vítr bude fukat slabý, jihovýchodní do 4 metrů. V noci žádná změna, jasno nebo skoro jasno, teploty 18 až 15, vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů. No a ve čtvrtek ještě tepleji 31 až 34 v Polabí až kolem 36. No a vítr většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Na některých místech Česka v pátek nejsou vyloučené ani 40. Týká se to i Pardubického kraje?
2: No, zatím tady u nás počítáme jak zhruba ty teploty kolem 38 stupňů, takže ta 40 by mohla pravděpodobně padnout někde v nějakých těch někde v zástavbě, kde je hodně vyasfaltováno, vybetonováno, kde přece ta teplotní setrvačnost bude vyšší než ve volné přírodě.
0: Takže v pátek pořádné vedro, vydrží to i o víkendu?
2: Na víkend se mírně ochladí, teploty budou většinou mezi 30 až 34 stupni a hlavně v sobotu by se mohly během dne objevit i přehánky, později odpoledne i bouřky. V neděli teplotně to bude velice podobné, ale přehánky by se mohly objevit až někdy v odpolední hodinách.
0: Říká meteorolog Tomáš Popelka, kterému děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme pěkný slunečný letní den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy se konala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana o rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadlo nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová má nově na webových stránkách města virtuálního asistenta. Do prachovských skal přijelo letos zatím zhruba stejně turistů jako loni. Tisíce lidí zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali příspěvek zaměstnavatele. A dnešek bude slunečný, teploty až 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Na webu Moravské Třebové nově radí virtuální asistent. Chatbot návštěvníkům pomůže vyhledat informace o městském úřadu, jeho službách i městských organizacích. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
3: A díky intuitivnímu ovládání zvládne s chatbotem komunikovat téměř každý. A v případě, že otázka vyžaduje podrobnosti, tak chaty nasměruje uživatele přímo na konkrétní pracovníky. Okno chatbota uživatele najdou přímo na webu města pod modrou ikonou v pravém rohu. Stačí na ikonku kliknout a zadat dotaz.
2: V prachovských skalách je v polovině letních prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Návštěvnost letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adržpašských skal, tak i do prachovských skal musí mít turisti zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů se nereguluje. Platnost vstupenek se hlídá na kontrolních stanovištích uvnitř areálu, připomíná spolumajitelka prachovských skal Rita Štor-Šliková.
4: V prachovských skalách jsou pro návštěvníky připraveny tři prohlídkové okruhy a jedna trasa vhodná pro kočárky. Nejlepším výchozím bodem je centrální parkoviště Prachovské skály. Vstupenky se kupují přímo na místě a platí po celý den. Návštěvníci by je proto měli mít po celou dobu u sebe pro případ kontroly.
2: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti, ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o víc než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takaichiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili.
1: Sport.
2: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před dvěma lety. Urban minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových zápasů. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, dal 6 branek a připsal si 11 nahrávek.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.

0: Když se druhý den nevrátil domů, jeho žena ho začala hledat, pak kontaktovala policii. Muž by měl mít na sobě khaki mikinu, šedé kalhoty a modrou kšiltovku, na nohou béžové látkové boty na tkaničky. Je vysoký 180 cm a při odchodu z domova nebyl oholený, měl delší vousy, lidově řečeno strniště. Vlasy má prošedivělé, nakrátko střižené, spíše mu trčí na hlavě a má zelenohnědé oči, dodala policejní mluvčí. Pokud někdo muže viděl nebo ví, kde se nachází, má se obrátit na linku 158. My se za chvíli obrátíme znovu na silnice, protože tady bude mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Je středa 29. července, máme pro vás i Věru Martinovou, skupinu Black Milk, Suzy Quattro, Věru Špinarovou a nebo Michala Davida.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tři minuty zbývají do 8:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 29. července roku 2026. Jordánsko uvedlo, že dnes sestřelilo nejméně 5 raket odpálených z Iránu, píše agentura AP s odkazem na prohlášení jordánských ozbrojených sil. I tuhle napjatou situaci sledujeme, chystáme další zprávy na 8:30 a pojďme se zaměřit i na dění na silnicích v Pardubickém kraji. Co se tam konkrétně takhle o prázdninách v polovině děje, tak to shrne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/43 v Březové nad Svitavou pokračují práce na zajištění stability komunikace. Řidiči zde budou projíždět kyvadlově přibližně do poloviny srpna. S kyvadlovým provozem je nutné počítat také na silnici 1/17 u Heřmanova městce a 1/36 v Semtíně, kde probíhá výměna povrchu vozovky. V obou případech omezení potrvají do konce srpna. Na silnici 1/17 v Hrochově Týnci navíc opravujeme most. I zde je doprava vedena kyvadlově, a to až do konce října.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Středa 29. července posloucháte Český rozhlas Pardubice, minuta a půl po čtvrt na devět. Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pro přežití člověk potřebuje kyslík, tekutiny a potravu, důležitý je i spánek, bez něj přichází halucinace, tak si o tom povíme už za malou chvíli. Teď taky pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Bude slunečno a velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky po ránu nepříznivé, přes den už ale budou dobré až velmi dobré. Jitka Slezáková bude vysílat po 9. hodině, je tady s pozvánkou, pěkné ráno.
2: Krásné ráno, to ráno je takové o něco chladnější, než jsme byli zvyklí před měsícem, jak byla ta vedra, a je to dobře, protože se stihnou ochladit i ta horní patra v panelových domech a i v těch rodinných, kde žijeme.
0: Je to osvěžující.
2: Přesně tak, je to osvěžující. No a osvěžující doufá, bude i naše dobré dopoledne. Podíváme se do kina, protože tam přichází nový film. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky. Je to realita a je to film, komedie Miroslava Ondruše, jmenuje se 6 gramů. Tak o tom bude řeč například taky o tom, kolik lidí denně vyjde na Sněžku. Teď jsme si spolu o tom povídali, že by nás to teda vůbec nelákalo do té fronty.
0: Radí někam na nějaké odlehlé neznámé místo, než tady.
2: Je to tak. Reportáž o tom uslyšíte po 10. hodině. No a do radiu poradny zavítá Martin Pučálka, který se zabývá krmivem pro zvířata, hlavně pro psy, pro kočky. Tak si řekneme, co v tom vedru se jim hodí, co jim odleví.
0: A Jitko, co ty, jak dlouho bys vydržela bez jídla?
2: No, já teda nevím, já asi moc ne, maximálně týden, ale možná, že i měsíc se dá vydržet bez jídla.
0: No, teoreticky by to mohlo jít. Uvidíme, co nám řekne Martin Písařík.
2: Poslechneme
0: si to. Těšíme se i na tebe.
2: Díky moc.
0: A teď už slíbená skupina Black Milk.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hned dvakrát se ve zprávách podíváme na Chrudimsko. Je středa 29. července a ty zprávy přináší Ota Gutwirth.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Hamzovna léčebna v Luži začne víc využívat fotovoltaiku. Vypsala zakázku na dodání solárních panelů a dalších technologií za 10 milionů korun. Montáž zařízení by měla být hotová ještě letos. Další ohnisko račího moru na Chrudimsku veterináři nepotvrdili. Státní veterinární správa prověřovala hromadný úhyn raků v horním rybníku ve Vranově. Testy ale infekci neprokázaly. Příčina úhynu známá není. Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné rovněž přistoupit k výlovu. Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity, způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních mlžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení na silnici 1/14 v Dlouhé Třebové, kde se částečně jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na cyklistiku do Hlinska vás budeme lákat už za chvíli.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 8:45 je středa 29. července. Teď pro vás máme jednu sportovní zprávu, která se týká českých kordistů. Ti obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jurka Rubeš, Čupr a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45. A pojďme se sportu věnovat i nadále. Tentokrát se zaměříme na cyklistiku. Naším dnešním hostem je organizátor jednoho významného cyklistického závodu v Hlinsku, pan Petr Svoboda. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak co pak je to za závod?
1: No, jedná se o premiéru závodu na gravelových kolech, který vlastně v Čechách se už nějaký rok tady jako pořádají, ale závod světové série tady na tým našem plácku je poprvé.
0: Tak k samotnému gravelu, někdo to vyslovuje gravel a tak podobně, jaká je vůbec správná výslovnost?
1: No, ta gravel asi, když se to řekne takhle, tak to vychází z té americké podstaty nebo z toho základu, kde tyhle tahle disciplína vznikla před více jak 20 lety a v Čechách se tomu trošku víc věnujeme od roku 19.
0: Ještě před pár lety o tomto tady gravelu skoro nikdo neslyšel. Dnes je to, dá se říct, nejprogresivnější cyklistická disciplína. Čím to je? Čím je zaručená ta její popularita?
1: Ono to má několik rovin. Zaprvé je to samozřejmě něco novýho. Přišlo to z Ameriky podobně jako horský kola, který následně tady po x letech začaly být boom i v Evropě a u nás v Čechách. Vychází to i z toho, že v podstatě jezdit na silničním kole je dneska čím dál nebezpečnější. Horský kola mají svoji jakoby furt váhu, ale ty lesy jsou čím dál víc zničený a to pěkný bajkový ježdění jako tam nám začíná scházet a tohle je taková disciplína někde mezi. Furt je to rychlostní cyklistika, ale po cestách, který v podstatě nemají provoz, po lesních cestách, po polních cestách a člověk tam jede, jak jsem říkal, takový rychlostní výkon, ale je v bezpečí. Jo. A furt vnímá tu krajinu, může jet po silnici, může terénem, jak si zamane a nabízí to takový široký spektrum užít si tenhle ten sport.
0: O gravelu se říká, že hlavně o svobodě a objevování nových cest. Platí to i na té závodní úrovni?
1: Určitě ty kluci nebo i holky, který se tomu věnují závodně, tak furt si myslím, že mají co objevovat, jako česká krajina je krásná a tím, že máme tu republiku tady hodně prosíťovanou různýma cestama, ať jsou lesní, nebo jak jsem říkal, různý polní, tak jako furt je určitě kde jezdit. Platí taková věta od mýho kolegy, který tvrdí, že kolik je cest, tolik je druhů gravelů, s tím se možná dostaneme k nějakým technickým podrobnostem, ale každý si to může užít různě, na užších gumách, po lepších cestách, na širších gumách, víc terénu, opravdu ta svoboda v tom je.
0: Jak jste naplánovali ten závod v Hlinsku? Bude z tohoto pohledu vypadat?
1: Tak ta trať v Hlinsku si myslím, že je hodně pestrá, nabízí vlastně všechno, co by ta gravelová trať měla mít. Jo. Když se trošičku vrátím zpátky k mistrovství světa, který bylo v Itálii třeba, tak to bylo spíš takový pojetí Strade Bianche, takový spíš písečný, hladký cesty, ale dneska se to malinko dostává víc do terénu, začíná se tam špekulovat hodně i s technickým vybavením těch kol, se šířkou plášťů, s geometrií rámů a tak dále, takže v Hlinsku je to takový, že musí být závodníci připravený na všechno, je to profilově zajímavý, v krásném prostředí žďárských vrchů převážně a myslím si, že se mají na co těšit i ty zahraniční závodníci, který se sem jako chystají a jsem rád, že místní nebo český závodníci, který tady kdy u nás závodili za těch pár let zpátky, tak se jim ta trať líbí a těší se sem.
0: Jak bylo složité dostat se právě mezi pořadatele světové série, že zrovna v Hlinsku se pojede na území Pardubického kraje, tak právě mezi pořadatele světové série, že zrovna v Hlinsku se pojede na území Pardubického kraje, tak prestižní podnik?
1: No tak pracovali jsme na tom, s myšlenkou jsme si hráli, já nevím, necelý dva roky, zhruba roka půl jsme se tomu začali věnovat intenzivně. Oslovili jsme firmu Golazo, kde vlastně disciplínu gravel zastřešuje bývalý výborný cyklokrosář Erwin Verfecken, s kterým vlastně jsme všechno začali komunikovat a zažádali jsme loni na jaře, v září na mistrovství světa ve Rwandě zasedalo UCI, kde nám to schválili a pak začala ta práce ještě na větší obrátky se roztáčet. No.
0: A pojede se už teď o víkendu v sobotu?
1: Teďka v sobotu to vypukne, no. To už se nám to krátí.
0: V kolik hodin by měli posluchači dorazit ideálně?
1: Ve 12 hodin se startuje. Samozřejmě tam bude asi spousta diváků cíleně za, nechci říct necyklistou, on je to výborný cyklista, ale asi za mediálně největší hvězdou tohoto podniku, přestože tam jsou supermena ve startovním poli, dá se říct, z velké části světa. Tak myslím, že ty diváci by měli přijít dřív, pokud chtějí Bottase vidět ještě před startem, a doufám, že ho nebudou nějak zdržovat nějakýma podpisama, to jsem všem říkal, ať si to necháš po závodě.
0: Valtteri Bottas hodně bude táhnout do Hlinska teď v sobotu a my se k tomu ještě určitě vrátíme.

0: Cyklistickou disciplínu gravel si představujeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to proto, že v Hlinsku bude už teď o víkendu v sobotu závod světové série. Naším hostem je za organizátory pan Petr Svoboda a můžeme se podívat do té startovky, do startovní listiny. Kdo pak naláká posluchače? Co myslíte třeba z těch zahraničních jmen?
1: Já začnu asi závodníkama, vlastně s našima reprezentantama, s českýma závodníkama v elitní kategorii. Samozřejmě na startu bude stát Martin Stošek, to je mistr Evropy v gravelu z roku 24. Peťa Vakoč, který po skončení profesionální kariéry jako silničář přeskočil na gravely a v podstatě se pohybuje furt na předních nejvyšších předních příčkách, co se týče celý světový série. Domácí hlinecký závodník Filip Adel, biker, bike maratonec, který jel několikrát i Cape Epic. A samozřejmě za holky Kristýna Zemanová, výborná cyklokrosařka, medailistka ze spousty světových závodů cyklokrosu. Když skočím na závodníky ze zahraničí, tak je tam třeba Joel Sutter z týmu Tudor Pro, Jens Reinders, Quatar Pro tým, Lance Sommer, pátý na UCI Gravel World Series v loňském roce, z holek Maike Collier, to je německá závodnice, která výborně objíždí vlastně téměř celou sérii gravelovou, světovou samozřejmě. A s holekami je zahodně zajímavý jméno Tiffany Cromwell, to je Australanka, která v současné době žije v Monaku, ale je to ambasadorka blížícího se mistrovství světa v gravelu, který se pojede právě v Austrálii. No a jak už jsme zmiňovali, tak největší mediální hvězdou bude pilot Formule 1 Valtteri Bottas, který se zúčastnil i mistrovství světa v roce 24 v Belgii, samozřejmě gravelový mistrovství světa. A to je jenom takový nástřel toho, co fanoušci můžou v Hlinsku na startu vidět.
0: No, když se objevilo to jméno Bottasovo, tedy závodníka Formule 1 ve startovní listině, tak prý i vy sám jste měl husí kůži z toho. Vy jste s tím nepočítali dopředu?
1: Vůbec jsme s tím nepočítali, a ta husí kůže, já už jsem to prezentoval v různých médiích, když se mě na to někdo ptal, protože to je pravda, takovou husí kůži jsem dlouho neměl. V podstatě Valtteri se přihlásil jako každý jiný, nekontaktoval nás nikdo z nějakého promo týmu. Samozřejmě z toho vznikla okamžitě taková zvláštní, klidně řeknu, mela, protože se střídali média, různý fanoušci z celé republiky, jestli si budou moct přijet pro podpis a jestli bude tisková konference a podobné věci, nebo nějaká podpisová akce. Říkám, my nic chystat nehodláme, protože nechcem tady Valtterimu prostě vytvářet nějakou nervózní atmosféru před závodem nebo ani po. Buď to nějak vyplyne, nebo uvidíme, s čím on přijede, ale každopádně se přihlásil jako každý jiný bez nějakého cirkusu kolem.
0: Pak jste ho nějak kontaktoval, jste našel to jeho jméno?
1: Já jsem ho kontaktoval v jediný věci, jestli chce zařídit ubytování, a v podstatě mě na to neodpověděl, takže asi to má zařízený. Nevím, jestli přijede s nějakým karavanem, anebo spí v nějakým apartmánu někde tady kolem Pardubic nebo jiného většího města, to nevím, takže v kontaktu jsme v podstatě osobně nebyli.
0: Kromě těch samotných závodů, když tam dorazí třeba rodina s dětmi, co pro ně máte nachystané? I nějaký doprovodný program bude?
1: Úplně na tohle jsme se neupínali, protože ta organizace s takhle velkým závodem je tak náročná, že původně jsme měli nabídku, že tam přijede jedna firma a bude tam dělat nějakou jízdu zručnosti pro děcka. Nakonec se mi taky neozvali, sice prostor máme pro ně připravený, buď přijedou, nepřijedou, ale nevím, není to dogma tyhle akce, toho závodu. Snažíme se, aby prostě ta zahraniční lavina závodníků, která v podstatě se nám přihlásila. Pro zajímavost, máme přihlášený závodníky z 23 zemí. Jo, dneska je tam přes 317 závodníků, myslím, tyhle ty hodině přihlášených. Takže my se musíme upnout na organizaci pro tyhle lidi, aby v podstatě jsme se ukázali, že to tady umíme, a nejen Hlinsko, ale i Pardubický kraj a Českou republiku jsme v podstatě předvedli v tom nejlepším světle, a u tohohle pojetí není čas potom dělat nějaký, prostě nechci říkat cirkus, ale je to tak. Spousta akcí se s tím chlubí, přijďte na závod, je tam akce pro děti, ale kolik já to pak naráží na to, že ten samotný závod není úplně organizovaný tak, jak by měl být, tak jsem na to trošičku takový citlivý, tak se tak to máme postavený prostě takhle. No.
0: Tak díky za upřímnost, půjde hlavně o sport.
1: Přesně tak.
0: Petr Svoboda organizuje už o víkendu teď v Hlinsku světový pohár, jak jsme slyšeli v Grevlu, ta zastávka světové série tam bude už tedy 1. srpna. Díky za všechny informace, za rozhovor, ať se to povede.
1: Moc krát děkuju za pozvání a zvu všechny posluchače, nebo aspoň ty, který cyklistika zajímá, tak ať přijedou do Hlinska zafandit, určitě to bude pěkná podívaná.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Plánovaná rekonstrukce železničního nádraží v Chrastí je znovu odložená. Zpráva Krkonošského národního parku varuje před rizikem požárů. Každý pátý zákon současné koalice navrhli místo vlády poslanci, neprošel tak připomínkovým řízením úřadů a odborníků. A dnešek bude slunečný, teploty až 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Správa železnic odložila plánovanou rekonstrukci nádraží v Chrasti. Přestavba budovy za zhruba 30 milionů korun měla začít příští rok. Termín je ale posunutý o několik let.
2: Plánované úpravy zahrnují částečnou demolici výpravní budovy a také bývalých veřejných toalet. Na nádraží by mělo vzniknout nové zázemí pro cestující a také parkoviště. Správa železnic ale kvůli úsporám s přestavbou v nejbližší době nepočítá. Na webu organizace je nově uvedený termín zahájení prací po roce 2032. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Návštěvníci Krkonoš by měli neprodleně hlásit jakýkoliv zárodek možného ohně. Vyzvala k tomu zpráva Krkonošského národního parku, která upozorňuje na rostoucí riziko ničivých požárů.
3: Správci parku varovali před zapalováním svíček u pomníků nebo božích muk, ale i před používáním přenosných vařičů v přírodě. Od čtvrtka se teploty na některých místech Česka mohou blížit i 40 stupňům. A i když je na horách chladněji, pršet podle předpovědi nemá ani tam. Požáry přitom hrozí nejen v lesích, ale i na loukách nebo trávnících krkonošské tundry. Zatím naposledy v Krkonoších hořelo před 8 lety na zhruba 30 hektarech u Labské louky. Zvrchlabí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů. Každý pátý zákon současné koalice navrhli místo vlády poslanci. Zatímco podle propočtů Českého rozhlasu podali poslanci minulé vlády za celé 4 roky 38 návrhů zákonů, u současné vlády to je za půl roku už 26. Při poslaneckém návrhu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením, tedy dohledem odborníků, profesních komor i dalších úřadů a ministerstev. Předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy ale odmítá, že by je vláda obcházela. Generál Roman Hyďha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyďha v pátek v armádě skončí.
1: Počasí.
0: Dnes bude znovu slunečno jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, povane slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice první třídy číslo 2. Je to nedaleko Lhoty u odbočky na Spitovice, nehoda nákladního a osobního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už vám přejeme dobré středeční dopoledne s Martami v čele, protože právě Marty dneska slaví. Svátek je 29. července. Co se vám vybaví, když se řekne kujon, ty jsi ale kujon, takový rošťák, ale dobře myšlený. To je můj názor, uvidíme, jestli se hodně pletu. Dagmar Magincová nám vysvětlí původ tohoto slova. No za chvíli nás

0: 9 hodin 12 minut. Pojďme otevřít náš rozhlasový archiv, díky kterému dnes uslyšíme hlas Jaroslava Vojty. Ale nenechte se mýlit, ve skutečnosti půjde o rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Na spolupráci s hercem, který měl výrazný hlasový projev, kdysi vzpomínal v našem rozhlasovém zábavném pořadu.
1: Naše první setkání vypadalo tak, že jsem dělal nějakou malinkou drobnou inscenaci, asi 20-minutovou pohádečku, a tam byla role Chasníka. A on ji dělal, ve scénáři bylo napsáno Chasník. Už jsou tady, v závorce. Zařechtá kůň, to byla technická poznámka, a další text. Mámo, připrav mi ty buchty. No tak jsme to zkoušeli, že? Všechno proběhlo normálně až do té doby, než se začalo to ostré natáčení. A v tu ránu já slyším z reproduktoru. Mámo, připrav mi ty buchty. Venku zařechtá kůň. Už jsou tady. Kam stop. Velice nesměle jsem otevřel ty dveře do režie. Říkám, mistře, promiňte, prosím, ale to venku zařechtá kůň, to je režijní poznámka. Tam mě nechte pauzu a jděte až na mé znamení, jak jsme se domluvili.
2: Ježiši Kristi, no máte pravdu, já jsem takový trulant, víte? No to nevadí, tak pojedeme znovu ryžáčku, ano?
1: No tak jsme jeli znovu. On čekal, mistr, už na moje znamení, čili...
2: Připrav mi, mámo, ty buchty. Venku! Ne, ryžáčku ještě jednou.
1: Říkám, dobře, pojedeme ještě jednou.
2: Připrav mi, mámo, ty buchty. Už jsou tady.
1: Ty se mě podíval, jakože to řekl hezky. Nic. Jenomže, mezi tím v té pauze, ruchaři, kteří tam dodávají ty ruchy reálné, tak tam pan Karel Tieftrunk pustil zařechtání toho koně do té pauzy. To ale mistr Vojta neslyšel, že? Jel na znamení dál. No a pak, když se to natočí, přijdou herci do režie, teď se to s nimi poslouchá. Jaroušek byl v režii a já jsem v životě neslyšel tak šťastný hlas, jak on zavolal,
2: Ježiši Kristi, teď on tam ten kůň opravdu žechtá, kde jste ho vzali?
1: A potom celý zbytek frekvence musel pan Tieftrunk pouštět Jarouškovi Vojtovi všechny kobily, které jsme tam vůbec měli. A nádherná poenta celého toho příběhu spočívala v tom, že se se mnou mistr Vojta přišel rozloučit a říkal mě památnou větu, kterou také nikdy nezapomenu.
2: Ryžáčku, s vámi se mi tak hezky spolupracovalo, víte? Kdybyste zase někdy potřeboval, tak klidně zavolejte. Oni ti vaši kolegové, to jsou tací trulanti. Oni říkají, že jsem v tom rádiu málo využitelný, protože mám takový příliš charakteristický hlas. Jenomže oni zapomínají, že já ten hlas také dovedu měnit.

0: Teď se vyrojilo hodně nových filmů, Odysea, ta prýláme rekordy, taky Pět švestek, český film. No a my si dáme teď ještě jednu novinku, která měla předpremiéru v Pardubicích. Popíšu, o co jde. Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. Tak to je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s lidma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. Protože vlastně spolužáky svých synů si nevyberete a jeho rodičů vůbec ne. A to jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: Moje postava je Šimon a je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý. A myslím, že jeho naivita a jeho pozitivní vidění světa společně s jeho nějakou jako až možná fyzickou energií ho vlastně dostává do velkých problémů.
4: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovým tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle. Když jsem to četl, tak jsem se hodně bavil.
6: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
6: Pane, prosím.
2: No tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
6: Pane, se... naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
2: Ale jestli nepřestaneš, já tě normálně vyrazím.
6: Pane, řepa, hodně si kamarád.
7: Pane, řepa, pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty, plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho režisér Ondruš.
3: Já jsem to chtěl vlastně bez příkras, jak vlastně ty lidi v určitých situacích se s tím stávají takový trošku jakoby hovada. A vlastně to mi bavilo vlastně vypozorovat si lidí, ty jejich reakce, když si měnějí podle situace a dokážou se otevřít. Ani teď jsem vlastně chtěl takhle jakoby pracovat s těma dialogama, jako když se lidi baví normálně.
5: Je to ostrý, ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost vlastně ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
4: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. To bylo fajn. Já si myslím, že se potkali dva světy, jo. Jako civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Vatchým. A prostě já jsem se snažil jít podle scénáře. Martin Bechla taky víceméně, Lenka Vlasáková taky a kluci si hráli jako jiný film, ale dalo se to se stříhat, jakoby, takže dobrý.
4: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně i vlastně každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět. Tak pro ty to určitě je.
4: A producent Miloslav Šmídmajer na závěr ještě dodává.
8: Baví mě na tom vlastně celý, že když se řekne 6 gramů, tak lidi si vždycky představují tu horší možnost, než to je. A to je trošku naše česká vlastnost, tak o tom ten film trochu je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: být další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
1: Nenecháme to radši až na září?
0: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
1: A to zase jo.
3: No jo, lasat pivo, to umíš.
1: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
0: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
1: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
0: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
1: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
0: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
1: a Jitkou Slezákovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Je 9:30, stále jste naladěni na pohodových letních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady jednu informaci aktuální. 31-letý recidivista, který byl soudně trestaný už 21krát, se podle policie ve Zlíně pokusil včera okrást seniorku, která jela na elektrickém vozíku. Ovšem, paní byla velmi rychlá a díky její bleskové reakci se mu to nepodařilo a žena svou peněženku, ve které bylo 2500, ubránila. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková, takže je zadržen recidivista a má co si zaslouží. Jestli pak by se o něm dalo říct, že to je kujon. Původ tohoto slova vysvětlí právě teď jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Šibalovi, rošťákovi, taškáři, vtipálkovi, ale i vychytralému člověku se říkávalo kujon. Postupně se slovo z aktivní slovní zásoby vytratilo a je to trochu škoda. Má totiž potenciál vyplývající z jeho původu. Cestou do češtiny se zmírnil prvotní negativní význam a neví se přesně proč. Snad v domnění, že kujon prostě jen kuje pikle. Tak asi nebude na škodu trochu si to zrekapitulovat. Ve francouzštině, odkud k nám přes němčinu přišel, značil kujon tulpase, hlupáka, ale i zbabělce a hajzla. V italštině to byl taky hlupák, ovšem nejdřív, stejně jako v lidové a klasické latině, šlo o varle a šourek.
0: No, tak jsme si to trošku zkomplikovali teď, ale nevadí, zítra si řekneme, jak vzniklo označení tumpachový.

0: nás čeká zámecké léto na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Opět si budete moci zasoutěžit a poslechnout si zajímavou zámeckou reportáž. Ale teď ještě jedna praktická věc. Mytí rukou trvá obvykle jen pár vteřin, přesto na něm hodně záleží. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady připomenou několik pravidel, která se rozhodně vyplatí dodržovat.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Liberecké léto.
1: Přidám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu, včera už jsem to taky malinko řekl, o jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Béďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude? Tak já už to vím, já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného, to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost, pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře. Jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku. Můžu přečíst?
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní. Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V areálu bývalé Primony v České Třebové vzniká nový bytový dům. Silničáři na konci týdne dočasně uzavřou silnici v Dolní Radechové na Náchodsku. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. A dnešek bude slunečný, teploty až 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Soukromý investor zahájil stavbu nového bytového domu v areálu bývalé továrny Primona v České Třebové. Nová budova by měla být hotová na jaře v roce 2028. Uvnitř bude 32 bytů. Pokud o ně bude zájem, můžou v areálu vzniknout ještě další až 3 bytové domy, říká zástupce zhotovitele Pavel Rosenbaum.
2: Budeme sledovat zájem potenciálních kupujících a podle toho, jaký ten zájem bude, tak rozjedeme výstavbu těch dalších dvou bytových domů. Plus plánujeme v budoucnu postavit čtvrtý, ale tam jsme ještě nezačali projektovat. V okamžiku, kdybychom viděli, že vlastně ta kapacita je nedostatečná, tak se pustíme do toho čtvrtého posledního bytového domu. Takže podle poptávky.
0: Řidiči na trase mezi Náchodem a Trutnovem musí od pátku do úterý počítat s dopravními komplikacemi. V Dolní Radechové bude v místě křížení s budovaným obchvatem uzavřená silnice číslo 14. Důvody vysvětluje mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
3: Komunikaci u tunelu Dolní Radechová musíme uzavřít z bezpečnostních důvodů, protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, den dávat pryč a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
0: Třebíští policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný a nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít khaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšeltovku. Nosí taky brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném můžete volat na linku 158. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
4: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
0: V Srbsku by se dnes mělo hlasovat o nedůvěře vládě. Jednání vyvolala opozice. Vládnoucí koalice má v 250 členem parlamentu pohodlnou většinu a zasedání je proto vnímané spíš jako formalita. Opozice kabinet viní z nezákonného postupu při schvalování projektu hotelu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stavba měla vyrůst na místě budovy zničené při bombardování NATO v roce 1999.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty znovu vysoké 29 až 32 stupňů. Povane jen slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s opravami silnice 1/17 u Hrochova Týnce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kola Pop Music se točí dál. Tak to je název písničky v podání Karla Zicha, kterou si také poslechneme v této hodině. Jedeme dál, je tady druhá hodina našeho dobrého dopoledne a spoustu zajímavých informací nabídneme. Tisíce lidí denně na vrcholu Sněžky, to už je takový typický obraz letní sezóny v Krkonoších. Zároveň je možné trávit dovolenou na horách i v klidnějších místech. Jak to v Krkonoších momentálně vypadá, to vám přiblížíme v této hodině. No a taky půjdeme na brambory. Tak pohodový den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Máte na zahradě řádku brambor a nedovedete si představit, že byste je kupovali v obchodě? Možná by se vám hodili sklízecí náprstky, hodně se používali v Holandsku, taky v Německu v první polovině 20. století, ale začnu od začátku, v historii, jak to bylo, možná i u vás doma, když máte těch řádků pár. Nejprve se řádky musí opatrně rozkopat ruční motykou, takovým bramborovým hákem, je potřeba postupovat opatrně,

aby sa tie hlízy nerozsekali. No a potom sa zbírá. Na polích to bývalo tak, že za človekem s motykou šli zbierači, často ženy a deti, kteří v predklonu nebo na kolenou ručne prohrabávali hlínu, vybírali brambory a házeli je do nůší nebo košu. Taky byly brázniny bramborové, to si pamatuju ešte ja ako holka, to není zas tak dávno. No ale k tým sklízecím náprstkům, v originále se jim říká Aarda Pelkrabbers. V doslovném překladu bramborové škrabky či vyhrabávače. Vyráběly se z lehkého kovu, nejčastěji z tenkého ocelového plechu nebo zinku a chránily prsty před odřením do krve, vlhkostí, špínou a ostrými kameny v půdě. Sloužily jako takové rychlé drápky k vyhrabávání brambor přímo z řádku, bez nutnosti neustále odkládat a zvedat těžkou motiku. Z polí téměř vymizely v 50. a 60. letech 20. století s nástupem mechanizovaných rávačů. Dnes už se tyhle kovové náprstky na polích nepoužívají, ale narazit můžete na jejich moderní obdobu zahradnické rukavice s plastovými drápy na koncích prstů, které slouží k podobnému hrabání a kypření hlíny. Možná je doma máte. No a o těch drápcích kovových jsem se dočetla na Facebooku. Kabinet Kuriozit dodává každý den několik takových zajímavostí, tak snad se vám tahle líbila. A za chvíli už nabídneme výlet do Krkonoš.

0: 10 hodin 16 minut, vydáváme se na výlet. Chvíli to je rušný velkoměstský bulvár, potom zase liduprázdná pustina. Takovou proměnu může turista v Krkonoších vyzkoušet za jediný den. V letní sezóně projde značenými turistickými trasami až 2,5 milionu lidí, ale ne všichni se vydávají stejnými cestami. Jak to na krkonošských hřebenech vypadá v polovině prázdnin, tak to ví reportér David Macháček. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, já jsem si Krkonoše prošel osobně, trvalo mi to 4 dny. Začal jsem na západním okraji mezi Jizerskými horami a Krkonošemi a došel jsem po hřebenech až do Žacléře na východní cíp Krkonoš a vyzkoušel jsem obě ty varianty, které už jsme zmínili, tedy jak ten velkoměstský bulvár, tak liduprázdnou pustinu, a to vystřídání je dokonce možné v jediném dni během několika hodin. Takže člověk projde místa zahlcená turisty a v zápětí se dostane do úplně tichých lesních údolí a cest.
0: To je aspoň potěšující informace. A kde je těch turistů nejvíc? Je to právě vrchol Sněžky?
1: Je, to není žádné překvapení, protože ta dlouhodobá statistika a i moje osobní zkušenost to potvrzuje, vyznívá tak, že přes den se na vrcholu Sněžky vystřídá klidně přes 5 000 lidí. Je to způsobené tím, že při dobrém počasí tam nejen přichází turisti pěšky, ale přiváží je tam i lanovka. A ten provoz například od Obřího dolu, kdy se stoupá na Sněžku těmi typickými serpentínami pro pěší, tak už je řízen jak v silném automobilovém provozu. Tam je jednosměrka. Takže od Obřího dolu se chodí na Sněžku nahoru. A kdo se potřebuje vrátit zpátky dolů, tak musí obejít Sněžku po té polské silnici, která tam je vybudovaná, protože jinak by to bylo neúnosné. A dokonce princip jednosměrky už funguje i v poštovně na Sněžce, což je ta známá stavba od architekta Martina Rejniše, kde si člověk může koupit a odeslat pohled, dát si občerstvení, odpočinout si. A tam už přichází tolik lidí, že i průchod poštovnou je organizovaný jednosměrně a stojí se tam dokonce i fronty. Ale aby jsme jenom neočerňovali Sněžku, ano, v tomhle, tak ten, jak se dneska říká, overturismus, tak ten je třeba i v okolí Pramene Labe, zhruba mezi Voseckou Boudou, Labskou Boudou a Pančavskými vodopády. Tam je podobný provoz, jak se lidově říká, jako na Václaváku.
0: A teď se nabízí otázka, jsou Krkonošské boudy na takový nápor připravené?
1: Jsou. Dobrá zpráva pro ty, kteří by chtěli si udělat puťák po hřebenech Krkonoš, na ty 4 dny nebylo potřeba mít sebou vůbec žádnou zásobu jídla. Snídat, obědvat i večeřet se dá na krkonošských boudách, takže stačí jenom nějaká sušenka do kapsy. Ale důležité je vědět, že zatímco čeští boudaři až na některé výjimky vyžadují platby v hotovosti, tak na polských boudách, které jsou přístupné rovněž všem, je naprosto běžné placení platební kartou, a to i těmi bezkontaktními, takže člověk zaplatí chytrými hodinkami, telefonem. Takže tady na to pozor, kdo chce jít na krkonošské hřebeny, tak by si měl dole v Podkrkonoší včas vybrat dostatek peněz, aby se měl za co občerstvit.
0: Tak já se přiznám, že bych raději vzala svačinu do batohu a věřím, že máš doporučení i pro ty z nás, kteří se chtějí náporu turistů vyhnout.
1: Mám, ale nejprve ještě dám doporučení tobě, jde to i bez té svačiny, protože na těch polských boudách si člověk tedy pochutná na zajímavých svačinkách, které se u nás neprodávají. Často tam mají pyrohy, mají dobré lívance, takže byla by škoda se o to ochudit.
0: To rozumím.
1: A když se člověk tak posilní u Poláků, tak pak se může vydat do těch klidnějších míst. Je to ten zmiňovaný východní cíp Krkonoš, zhruba mezi Pomezními boudami a Žacléřem, kde jsou rýchory a někdejší rýchorský prales. To je pořád místo, které zůstává klidné, a tam se stane i to, že člověk ráno vyrazí na túru a prvního kolegu turistu potká třeba až po několika hodinách. Není to samozřejmě výhled jako z těch krkonošských hřebenů, ale kdo chce čerstvý horský vzduch a chladivý stín lesů a nějaké potůčky a nechce pořád se zdravit s dalšími turisty, tak východní Krkonoše.
0: Moc děkujeme za zmapování celého terénu v Krkonoších Davidu Macháčkovi a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Renátu Tetřevovou možná znáte z našeho vysílání. Je to kinoložka, která chová mnoho let plemeno anglického Springer Španěla. Má doma několik fenek a taky chovatelskou stanici. Zastává názor, že chovatel by měl s lidmi, kteří si od něj berou štěně, navázat hlubší vztah. A toho se také týká vtip, který mi nedávno celá rozesmátá ukazovala na mobilu.
1: Výslechová místnost, je tam ta lampa, která má tomu vyslýchanému mířit do očí. A já to přeložím, protože ten vtip je v angličtině. Ano. Tak ta žena říká, tak vy chcete ode mě štěně? No, posaďte se.
0: Ale je pravda, že někteří chovatelé, kteří mají tu chovatelskou stanici a jsou velmi pečliví a milují ty svoje psy, tak jsou potom nároční velmi na zájemce, že? Mělo by to tak být, do jaké míry, až by člověk měl zajít?
1: U mě je to do vysoké míry, nicméně nejsem ta stíhačka, která potom telefonuje a neustále slídí.
0: A dožaduje se hmotnosti a podobně.
1: Se informací až příliš, protože to si myslím, že už zasahuje jako mimo rámec i slušného chování kolikrát. Takže já osobně třeba jednou do roka dělám takové velice oblíbené srazy od chovánku. I když teď už, jak jsem dlouho ta štěňata neměla, tak už to začíná připomínat srazy důchodců. Kdy opravdu jako podařilo se mi z každého vrhu 2, 3, 4 lidi, se kterými udržujeme velice dobré
0: vztahy. Jsou ochotní se sejít.
1: Vytvořili jsme partu, která se na sebe těší a navzájem si telefonujeme, víme o sobě, víme, co je nového. Takže abych ještě k tomu srazu seniorů, tak teď jsem měla telefonát. Já jsem poslední vrch měla v roce 2020, to znamená 6 let. A mluvili jsme s dotyčnou majitelkou o tom, že přijede zase na ten sraz a že už to teda bude ten sraz seniorů. A do toho ona začala vyprávět, co ten její pejsek zrovna má za zdravotní problémy, tak já říkám, no to je úžasné, protože teď v podstatě ten nejmladší už má problémy s prostatou.
0: Tak aby bylo jasno, vážení milí posluchači, mluvíme tady o psech seniorech, no. Takže to musí být velmi vtipné, protože ty jsi taky taková poměrně veselá kupa, když se takhle sejdete. Je to fajn i o tom předávání informací, to je, ty vidíš, že skutečně ti tví v uvozovkách, tví psi přišli do dobrých rukou.
1: Je strašně důležité v podstatě, my jsme o tom ještě nemluvili, ale je to o té vazbě. Jděte se podívat na to štěňátko, ale zároveň si všímejte toho dotyčného. A když si navzájem sednete, tak je to naprosto super, protože vy kdykoliv budete mít nějaký problém, zvednete telefon a můžete to všechno probrat s chovatelem. Ten chovatel bude rád, udělá maximum pro to, aby vám pomohl.
0: A o psech bude řeč i v naší dnešní radioporadně, konkrétně, co jim dát k snědku, aby jim to chutnalo, jak kombinovat suchou a mokrou stravu a co vývary chutnají psům. Budeme je trošku rozmazlovat.

0: Viděli jste někdy hrad Rychenburg z výšky? Já ano, právě teď v knize, kterou můžete získat v soutěži Věřte, nevěřte. Ta knížka se jmenuje České hrady a zámky z nebe a třetí díl se věnuje východním Čechám. Tahle kniha je ve hře.
1: Věřte, nevěřte.
0: Co dnes nabídneme? Jakou informaci? Včera jsme tady měli UNESCO, dnes se podíváme do Opatovic nad Labem, kde stával klášter. Bohužel ho zničili husiti, nedochovalo se skoro nic, místo částečně zničili taky hledači pokladů, ale žádný poklad se tam nenašel. My se chystáme do Opatovic nad Labem už tento pátek a nabízíme vám v čase 9 až 12 hodin přímý přenos, už se na to moc těšíme, jak na tu historii, tak na koupání v Opaťáku místním písníku. Ale já se vrátím do těch Opatovic, o čem se příliš nemluví. Věřte, nevěřte, dnes vám tvrdím, že v Opatovicích nad Labem stával i zámek. Pernštejnové si tam postavili takový malý zámeček, vzhledem připomíná venkovskou základní školu. A nechal ho tam postavit Vilém z Pernštejna jako takové zázemí a využíval ho hlavně pernštejnský fišmistr Kunát Dobřenský z Dobřenic, který byl hlavním stavitelem Opatovického kanálu. Tak co myslíte, stojí tam ten zámeček? 726, 46, 48, 48. První zájemce o knihu České hrady a zámky z nebe už je v tuto chvíli na telefonu a já jsem zvědavá, co nám povíte. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jaroslav,
0: Jaroslav, jestli rozumím správně?
2: Ano, Jaroslav.
0: A váš...
2: že už tam nestojí.
0: Myslíte si, že tam stál a že už tam nestojí? Stejně jako ten klášter třeba.
2: No, přesně.
0: Takhle si to myslíte.
2: No.
0: A když bych vám řekla, že na tom nezáleží, jestli tam je nebo byl, ale že tam v každém případě ho ten Vilém z Pernštejna postavil.
2: No, tak ho někdo pustošil.
0: To nevadí. Ne, tak vy mi zkrátka nevěříte, nebudeme to komplikovat.
2: Nevěřím.
0: Nevěříte. Dobře, Jaroslave, děkuji za váš tip. Pěkný den a nashledanou.
2: Pěkný den, nashledanou.
0: Druhý z posluchačů, možná bude trošku lepší signál, jsme si dost špatně rozuměli s panem Jaroslavem. Dobrý den.
3: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice.
0: No to je hlas, jako zvon.
3: Jako zvon, však já jsem taky mezi polisem zastavila, protože jsme byli s pravnoučkem teďka v lese.
0: Jo, takhle. A kvůli soutěži
3: jste omrknout, jestli chtěl stavět bunkr pro broučky, ale nepostavili jsme nic, akorát jsme obrali pár ostružin.
0: A houby nejsou, že? Houby nerostou.
3: O, ani prašivečka, ani prašivečka.
0: No, no a co se týká toho mého zámku v Opatovicích nad Labem? Věřila byste, že ho tam nechal vystavit Vilém z Pernštejna?
3: Ale tak věřila. Oni stavěli ledas kde a ledas to. A jestli to ještě stojí nebo nestojí, na tom už nezáleží.
0: Ano, ani v naší soutěži na tom nezáleží, ale tady jde o to, že tam byl nebo je. To je jedno, ale prostě nechal ho tam postavit. Jo? Takže ano. Věříte?
3: Takže my věříme. My
0: dobře.
3: Mým vladánkem věříme. Ten přede mnou jede na elektrickém kole.
0: No
3: a já musím
0: teda,
3: pomalu
0: si to,
3: autem.
0: Tak prosím vás opatrně na to. Zdravíme i Vláďu.
3: On už stojí.
0: Krásné prázdniny přeju.
3: Děkujem. A mějte se moc hezky.
0: Vy
3: naslyšenou.
0: Také. Naslyšenou. Tak ještě třetí volající v tuto chvíli. A tam to bude rušnější. Možná taky z auta. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Zdeněk u telefonu, tak já bych vám dneska věřil.
0: Mm-hmm. A je vám jedno, jestli stál nebo stojí dosud, ale věřil byste, že zámek, takový malý jsem říkala, tam Vilém z Pernštejna nechal postavit v Opatovicích nad Labem.
4: No, myslím si, že už tam nic nestojí, ale že ho tam kdysi by se tam mohl stát.
0: Mm-hmm. A mohu se zeptat ještě jednou na vaše jméno?
4: Zdeněk.
0: Zdeněk, tak jo, Zdeňku, taky vám moc děkujeme za váš tip a poslechněte si, jak to je nebo není se zámkem v Opatovicích. Mějte se fajn, nashledanou.
4: Ano, nashledanou.
0: Můžete si ještě tipnout na našem mailu, budeme rádi, studio.pardubice@rozhlas.cz. Tvrdím, že v Opatovicích nad Labem nechal postavit Vilém z Pernštejna malý zámek.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

stále nám přicházejí další a další maily ohledně opatovického zámečku a já si mezi tím tady prohlížím zámek v Jelemnici z výšky. Ten může pozorovat taky někdo z vás, kdo vyhraje knížku České hrady a zámky z nebe východní Čechy, kterou dnes darujeme jednomu z vás, kdo se strefil do správné odpovědi. Já jsem tvrdila, že v Opatovicích nad Labem nechal vystavět Wilhelm z Penštejna i takový malý zámeček, který připomíná vzhledem venkovskou základní školu a že ho využíval hlavně pernštejnský fišmistr Kunát Dobřenský z Dobřenic, který byl hlavním stavitelem Opatovického kanálu. No, co píšete? Jana, věřím vám, jako většina z vás. Pak tady je třeba další Jana. Jana číslo 2. Vážení, dnes nás asi houpete. Jana Litice nad Orlicí. Tak ta je nedůvěřivá a dobře dělá, protože jsem si to vymyslela. Žádný zámek ani zámeček v Opatovicích nad Labem nemají. Je tam jenom ten kostel, který možná někomu může připomínat zámeček, takový zvláštní kostel, který není typický. Je to tuším kostel svatého Vavřince. I tam se zastavíme v pátečním přímém přenosu. Ještě jednou opakuji, budeme moc rádi, když se nás poslechnete. Od 9 do 12 hodin v pátek budeme vysílat z Opatovic nad Labem. Co se týká fišmistra Kunáta Dobřenského z Dobřenic, tak tohle jméno opravdu je známé a byl hlavním stavitelem Opatovického kanálu. Ale kde měl zázemí, to opravdu netuším. Takže žádný zámeček, jenom tam stával klášter, i když jenom ta historie je úžasná v Opatovicích nad Labem. A dodnes je tam kostel svatého Vavřince. Zámeček nikoli, takže kdo mi dnes nevěřil, tak dobře udělal. Pár vás bylo. Tak zkusíme jednoho z vás. A ten jeden z vás je pan Jiří J. Já se tady rychle podívám na e-mail, který nám poslal. Píše, nevěřím tomu, něco mě říká, že je tam něco jako kostel. No tak to jste na to kápnul, pane Jiří. Poprosíme, abyste ještě poslal celou adresu, ať víme, kam knížka poputuje. A zítra budeme soutěžit znovu. Máme pro vás další knížku, která doufám se vám bude také líbit. Je o Přelouči tentokrát, také nádherné fotografie. No a teď už nádherná píseň v podání Briana Adamse. Zprávy nás čekají v 11 hodin a potom povídání s Martinem Pučálkou na téma, co dát k baště našim psům.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Moravská Třebová má nově na webových stránkách města virtuálního asistenta. Labe u Dvor Králové je pro vodáky aktuálně na hranici sýznosti. Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČES, myslí si 3/5 Čechů. A dnešek bude slunečný, teploty až 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na webu Moravské Třebové nově radí virtuální asistent. Chatbot návštěvníkům pomůže vyhledat informace o městském úřadu, jeho službách i městských organizacích. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
2: A díky intuitivnímu ovládání zvládne s chatbotem komunikovat téměř každý. A v případě, že otázka vyžaduje podrobnosti, tak chaty nasměruje uživatele přímo na konkrétní pracovníky. Okno chatbota uživatele najdou přímo na webu města pod modrou ikonou v pravém rohu. Stačí na ikonku kliknout a zadat dotaz.
1: Hamzova léčebna v Luži začne více využívat fotovoltaiku. Vypsala zakázku na dodání solárních panelů a dalších technologií za 10 milionů korun. Montáž zařízení by měla být hotová ještě letos. Řeky v Královéhradeckém kraji v horkém letě vysychají. Většinu z nich v povodí Labe má podle vodohospodářů jen polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. V okolí Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je řeka pro rafty na hranici sýznosti, říká provozovatelka půjčovny lodí Veronika Sedláčková.
3: Úsek Labe ze Dvora Králové do Koksu leží pod přehradou Les Království, ze které konstantně otéká 3,5 kubíku za sekundu, tedy více než do ní přitéká. Na rozdíl od jiných řek je tak naše trasa stále sízná. Zatímco pro kánoe je nyní úsek sízný bez komplikací, posádky raftu musí počítat s pár místy, kde bude nutné loď odlehčit.
1: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČES. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost té země. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČESu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji další slunečný den a stejné to bude i odpoledne. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách 23 až 26. Povane jen slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale s objížďkou je stále potřeba počítat na silnici číslo 36 mezi Sezemicemi a Pardubicemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokud posloucháte pravidelně Český rozhlas Pardubice, tak možná znáte Martina Pučálku. Dochází k nám pravidelně, tak zhruba jednou za půl roku. Povídáme si o tom, čím krmit naše domácí mazlíky. No a dnes se zaměříme aktuálně na jejich výživu v horkém létě. Jak pozměnit jídelníček, co je ochladí, co je naopak ve velkém vedru zatěžuje. Tak právě na tohle téma odpovíme.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio poradna.
1: Odborník na krmiva pro zvířata, pro naše domácí mazlíčky, Martin Pučálka, naším dnešním hostem, vítejte.
2: Dobrý den.
1: A my tady řešíme umělou inteligenci. Celou dobu ani jsme se nedostali k našemu tématu. Také to zasahuje i do vaší profese? Nějakým způsobem umělá inteligence i do vaší firmy, když se na to podíváme?
2: Do firmy určitě. Dneska všichni v podstatě mají příkaz ode mě používat umělou inteligenci co nejvíc na běžný rešerše čehokoliv, na kontrolu textů, který píšou, e-mailů a podobně, tak aby se prostě ušetřili co nejvíc práce na administrativních záležitostech.
1: Mm-hmm. No jo, no. Účetní a další administrativní pracovníci přijdou o chlebíček, to vypadá si v nejbližší době a nejen ti.
2: No, vypadalo to původně, že to bude hlavně ta administrativa, ale co to třeba umí v rámci marketingu vytvářet různý banery a takovýhle věci, jo, to myslím, že dokonce jako dopadu toho marketingu ještě jako daleko větší, než do té administrativní práce.
1: No nic, necháme v

0: na pokoji, my se tady bavíme živě s žádnými roboty a máme téma jídelníček ve vedru pro naše domácí mazlíky, budeme se bavit asi hlavně o psech.
1: Ano.
0: Tak většina, nevím, jestli máte nějaký průzkum na toto, ale předpokládala bych, že většina lidí v dnešní době krmí granulemi.
1: Ano, je to tak.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Jsou potom další možnosti, díky kterým to můžeme kombinovat a občas to zpestřit, které to jsou?
1: Nejčastěji se míchají granule s konzervama, případně se dávají různí doplňky. Já tomu říkám trošku humanizace domácích mazlíčků v tom smyslu, že spoustě lidí už nestačí, ne z pohledu toho mazlíčka, že jemu by to nestačilo, ale těm lidem vnitřně nestačí to, aby ten pes dostal do misky suchý granule. To znamená, že vlastně to jejich jídlo se vlastně víc a víc vizuálně přibližuje, nebo ta potřeba je přibližovat to jídlo té naší stravě. To znamená, hodně často se děje, a my to tak třeba doma děláme, nebo teda manželka to tak dělá, tak vezmeme sušenou zeleninu, tu lehce zakápneme vodou, tak aby navupnala, přidáme trošku konzervy, přidáme granule, kápne se tam olej a v podstatě už
0: má takhle má hotové jídlo, až
1: má zlíček. Už má v podstatě takový jako jídlo, který teda i tou přípravou vlastně více víc připomíná to lidský a i v té misce vizuálně, když máte kousky té sušené zeleniny a tak, tak to vizuálně připomíná daleko víc jídlo, než jenom samotný suchý granule. Takže těch možností je celá řada a vidíme, jak to prostě jako prostupuje skrz ty chovatele, takže prostě nasypat suchý granule už moje babička. Říkala, ježišmarja, tomu to budete dávat chudákovi takhle suchý ty granule, takže vždycky to v těch lidech nějaká...
0: No, protože vaše babička ještě byla zvyklá opravdu vařit třeba maso a takové věci, to granule nebyly ještě.
1: Bylo to tak a v podstatě se to teda do nějaký přirozený lidský stravy přesunul do těch granulí a teď se to zase dostává zpátky do toho, aby to minimálně vypadalo vizuálně víc, než jenom ty suchý granule.
0: Dá se říct těm konzervám mokrá strava, říká
1: ano,
0: se tomu
1: jo,
0: tak?
1: Ano, říká. Protože oni obsahují 80% vody, to znamená, že skutečně tam těch tekutin je dost, což samozřejmě v návaznosti tady na ty tepla je jedna z věcí, jak dostat do toho zvířete daleko víc tekutin, než jenom ve formě toho, jak to zvíře pije.
0: Takže byste to doporučil, ale spíše v té kombinaci, anebo někdo dává jenom konzervy, říká, ten můj pejsek suché vůbec nežere ty granule, já mu kupuju konzervy.
1: Má to několik aspektů. Za prvý teda konzervy můžeme rozdělit na kompletní a nekompletní, to znamená, že ty nekompletní v podstatě jsou třeba jenom maso a chybí tam nějaký doplňkový látky, který ten pes esenciálně potřebuje k životu, což u těch granulí se vám nestává, ty jsou věci kompletní, takže vlastně těma granulema dostáváte do toho psa všechny ty živiny, které potřebujete a za mě teda lepší ta kombinace, ono potom, když se podíváte, kolik stojí konzerva a kolik stojí ty granule, tak když pak máte třeba středního psa, tak opravdu krmit jenom tou mokrou stravou, tak je násobek ceny těch granulí. Takže bych řekl, že ve většině případech to ani není úplně možný, možná u malých psů nebo u těch úplně miniatur to lze, ale zase i těma granulema ty psi si cvičejí kousání, jo? Protože samozřejmě to u té konzervy se nic nekouše, takže za mě úplně ideální mít základ stravy v těch granulích a potom teda přidávat ty doplňky stravy dle libosti.
0: Tak a rozebereme to za chvíli ještě víc, pokud se chcete Martina Pučálky na cokoliv zeptat, co se týká stravy našich psů, volejte, pište 726 46 48 48 je číslo do studia a e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Was?

0: Martinem Pučálkou si tady povídáme o mokré a suché stravě pro psy. Už jsme si vysvětlili, že ta mokrá jsou konzervy, suchá granule, pak tady budou ještě vývary, ty si dáme na závěr. Ale pojďme ještě k té kvalitě taky, to je důležité. Vy jste říkal, že granule by měly stačit, ale že lidé rozmazlují a že chtějí, aby to, ten jejich pokrm pro ty naše pejsky vypadal trošku jako jídlo, tak přidávají konzervy, které by měly být z masa jenom, že tam nejsou ty ostatní živiny. Ano. Mluvíme ideálně tady o kvalitních konzervách. Jak to poznáme zase, když nás zavedete do supermarketu například nebo do nějakého obchodu s krmivem pro zvířata?
1: Tak primárně nám to řekne na první pohled teda cenovka. Jo, vždycky říkám, to, co je drahý, neznamená, že je kvalitní, a to, co je levný, kvalitní být určitě nemůže, protože maso a všechny tyhle ty kvalitní suroviny stojí docela dost peněz, takže když pak prostě vidíte 400 gramů konzervu za 20 korun, tak v podstatě v tom nemůže být nic, co je kvalitního. Jo, zcela jako bezpečně. Jo. Myslím, že když se budeme bavit třeba jako o ceně, takže 60 plus za 400 gramů konzervu je něco, kdy si můžeme říkat, to je kvalitní, ale furt to nemusí být záruka té kvality, takže stejně jako si vždycky říkáme složení u granulí, tak i složení u těch konzerv a specificky u těch konzerv, protože tam těch surovin bývá docela málo, tak by mi nejvíc šlo v porovnání té kvality o porovnání toho, jak specificky jsou rozepsané ty suroviny, protože většina výrobců vám napíše maso a vedlejší produkty živočišného původu, v závorce 4% kuřecí. Když je to dobře napsané to složení a tak, aby se nic neskrývalo, tak je tam napsané třeba jehněčí maso 70%, 29% voda, 1% minerály. A dokonce ty jednotlivé suroviny jehněčí maso se dá potom i rozepisovat dál. Jo? Třeba jehněčí maso, jehněčí srdce, jehněčí játra. Takže to máme, čím víc specificky to složení máme rozepsané, tím víc si můžeme být jistý tou kvalitou, protože vlastně ten výrobce nic neskrývá.
0: Takže... No a počkejte, když tam je třeba kuřecí 4%, tak ano, co je v tom zbytku?
1: A to je... to je různý. Většinou to bývá nějaký maso, který je nespecifikovaný, protože samozřejmě, když my potom dáme třeba, jak jsem vyjmenoval to složení, závazek toho, že tam máme 70% jehněčího, teď tam máme nějaký množství srdcí, jater a masa, tak samozřejmě ten závazek toho vždycky musí mít tady tohleto složení k dispozici. Když to ten výrobce, který tam napíše 60% masa, 104% kuřecí, to znamená, že těch 56% může být čokoliv, tak on samozřejmě v rámci toho, jaký má dostupný suroviny, tak tam může dát skutečně cokoliv. Takže vy pak nevíte, co kupujete. Neznamená to, že jsou tam jenom 4% masa, ono toho masa tam bude víc, ale vy vlastně nevíte, jaký je to druh a co to konkrétně z těch masných výrobků, jestli to je svalovina nebo jestli to vnitřnosti. A samozřejmě, pokud máte psa, který je absolutně zdravý, nemá žádný zažívací problémy, tak vám to nemusí tak vadit, ale spousta zvířat jsou různě alergický a vy si potřebujete být jistý tím, co tam je a tím, co tam není. To znamená, pokud mám potom psa třeba alergického na kuřecí maso a ten výrobce tam napíše, když to vezmeme obráceně, 60% masa, z toho 4% hovězí, tak si dost můžete být jistá tím, že ten zbytek bude třeba to druhé žít.
0: Nebo to je nejlevnější asi.
1: Protože je to nejlevnější a nejdostupnější. Jo? Takže potom jsou tam takovýhle finty, který ten výrobce může dělat už jenom z toho, aby si tu výrobu zjednodušil. Takže určitě bych si nekupal produkt, u kterého si nejsem jistý, co vevnitř je. Takže bych hledal složení, které je specificky napsané tak, abyste prostě věděli, co v tom
0: ano,
1: je.
0: Pochopili jsme a teď ještě k těm alergiím, o kterých jste se zmínil. Nejvíc je právě alergie na to kuřecí maso.
1: Kuřecí, hovězí, lepek a často taky nějaký mořský plody.
0: Aha, tak co je tedy takové ideální pro pejska, když víme, že například oni si potom koušou mezi prstíky, mezi polštářky, mezi drápky.
1: Ano. V podstatě to je jeden z nejběžnějších projevů potravinové alergie. Na to by se možná mohli tomu věnovat někdy delší čas. Rozdíl mezi potravní alergií a potravinovou intolerancí. A se to nevím rozebírat. Každopádně... řešení je to, že se vyhnete tomu spouštěči té alergie nebo té reakce na tu intoleranci. To znamená, že musíme se vyhnout té surovině, která ten problém způsobuje. Nejčastěji to je teda v případě psů bych řekl kuřecí, ale může to být jakákoliv surovina. Takže nejde říct, že je nějaký maso, který nedělá žádný alergie.
0: Vyzkoušet to.
1: My máme nejlepší zkušenosti s jehněčím, ale může to být krůta, byť je to drůbež, ta krůta je méně běžná, nebo kachna, to je taky docela častý, nebo nějaká zvěřina, případně to může být specifická ryba, třeba bílá ryba, funguje docela dobře, ale zase může. To, co jednomu dělá alergii, tak tomu druhému to dělat nemusí. A máme případy, zmiňuji historicky, měli jsme jednu zákaznici, tam měla psa dle výsledků laboratorních, které jsou docela volatilní, to znamená, že není nutný brát jako úplný dogma, spíš jde potom o to, jak se to projevuje, jo? o ty klinické příznaky té alergie, to je pro nás nejklíčovější. Tak měla psa dle těch laboratorních výsledků alergických na všechno, kromě divokého prasete a brambory. To znamená, že u nás kupovala konzervu z divokého prasete, kterou máme 100% jenom divočáka. kuřáka a doma mu k tomu vařila brambory. A teď nějakýho velkýho psa, takže od nás brala paletu těch konzerv a měla to třeba na půl roku. Takže to byl takový extrémní případ, jo, jo. Kdy pak teda trošku hledáte jehlu v kupce sena.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Naše hlavní téma je strava pro naše zvířecí mazlíky v době vedra, ale dostali jsme se k alergiím, protože ono to s tím souvisí. Pokud je váš pes alergický třeba na to kuřecí maso, tak se mu začíná mezi drápy dělat taková vyrážka, on si to vykusuje, pak jdeme do vody, do rybníka, může se tam dostat zánět a jsme u toho. Vy jste říkal, Martine, že jehněčí bývá takové nejméně alergické, nebo způsobuje nejméně alergie.
1: Máme zkušenost, že to funguje, ale musíte potom hledat to krmivo, kterým je jenom to jehněčí maso. Často je to tak, že prostě máte receptury, kde je jehněčí a nejenom to pomáte 3% kuřecích jater, což v podstatě znehodnotí celý to jehněčí. Takže potom je potřeba hledat takzvaný single proteinový receptory, to znamená, kde je jenom jeden druh bílkovin. Ideálně to jehněčí, ideálně, když tam pak není ani tuk z toho jiného zvířete. Mm-hmm. Takže jehněčí, kde je jenom jehněčí, ideální, a pak ještě, když už teda vytváříme receptory, které jsou vhodné pro takhle citlivý nebo alergický psy, tak potom se vyhýbáme i o obilovinám, kde je lepek. To znamená, že když je to jehněčí single protein bez obilovin, tak je to úplně taková ta varianta, která je ta první volba, a pak teprve se zjišťuje jakoby dál, pokud tohle to nefunguje, tak už ta situace bývá docela složitá, protože máme odstraněný všechny běžní alergeny, to znamená hovězí, ryby, obiloviny, kuřecí, no a pak teda už hledáte trošku jehlu v kupce cena.
0: No, mně to přijde, jako když se bavíme o lidech. Je to fakt, ale je pravda, že v mnoha rodinách ten pes je společníkem, takovým tím každodenním, jezdí se na výlety, na prázdniny, lidi si půjčí velké auto a celá rodina i s pejsky tam naskáčou. No a jsme zase u toho, jdeme se psem na túru. Co mu zavalit do batušku, jakou svačinu?
1: Ideálně nějakou mokrou stravu, co jsme si říkali, v rámci takovýhle tepel. Samozřejmě výhoda granulí je to, že ta energie je koncentrovaná. To znamená, že vlastně oproti těm konzervám, když si třeba vezmeme, tak vlastně ta krmná dávka na ten den je výrazně menší a lehčí, než je u těch konzerv, protože ty konzervy obsahují 80% vody. Otázka je, jak to dát v těch horcích, když ten pes nepije. Teď jsou ve velmi populární vývary pro psy, speciálně vyrobený tak, aby neobsahoval žádný dochucovat a žádný soli, takže skutečně se udělá z masa a kostí a nějaký zeleniny vývar, a ten se tomu psovi dává.
0: No, tak já vám řeknu osobní zkušenost. Takhle jsem ten vývar věnovala synovi, mají dva jezevčíky, no a potvory nechtějí potom ty granule už žrát bez toho vývaru. No, takže si je takhle pěkně naučíte na to.
1: To je samozřejmě riziko, a to říkám vždycky, když se třeba bavíme typicky jako jedno téma o přidávání konzerv, tak tam je to v podstatě to stejný. Jo? Vy byste měla být ten, kdo určuje to, jestli ta konzerva přidá nebo nepřidá, pokud to chcete mít ve svých rukou. Samozřejmě dneska už ta situace je třeba, to vidím u nás doma, tak prostě defaultně automaticky se dávají granule, konzerva, zelenina, nějaký olej a případně nějaký doplněk. A chcete to takhle dělat, tak to děláte, nemusíte se omezovat. Jsou lidi, kteří to chtějí dělat ne vždycky, protože samozřejmě to trošku tu krmnou dávku prodražuje, tak pak ale vy musíte rozhodovat a určovat to, kdy se to přidá, jo? Protože samozřejmě ve chvíli ten pes udá klasický psí oči a vy přidáte, tak přidáváte už potom pořád. Jo? A to je jedno teda z největších rizik toho přidávání, toho kombinování, to, že v podstatě toho psa si rozmazíte na to, že suchý krmel vám potom už jít nebude. Ale k těm vývarům, oni se dají používat místo vody. Jo, to je obrovská výhoda, že prostě když pak někde jako potřebujete, aby ten pes se jako dostatečně napil a rychle se napil, tak vodu často odmítá, ale ten vývar samozřejmě tím, jak mu to chutná, tím, jak obsahuje prostě ty bílkoviny, tu masovou složku, tak to vypije všechno. Takže v podstatě jste schopná ho daleko rychleji zavodnit, než v případě běžné vody.
0: Zajímá mě ještě koření a sůl, o tom jsme tady ještě nemluvili, za chvíli víc.

0: My máme teď na telefonu paní posluchačku, doufám, že se nebude zlobit, že ji takhle vezmeme do vysílání, protože jsme nestihli dopovědět odpověď na váš dotaz. Vy jste říkala, že máte fenečku a dvě tedy a jedna je dost často nemocná a teď má nafouklé bříško, nevíte, co s ní. A dneska se to stalo. A my teď se snažíme...
1: Ano, a já jí žehlím hadru a dávám jí to na břicho, obklady. A já si myslím, že má zaražený větry. Nevím co. Dala jsem jí jenom granule a dávám jí totiž na klouby. Vnučka to objednala prášky na klouby a na alergii. No a tak jí to balím do plátku salámu, protože to jinak nesnědí. No, takže nic jiného nejedli. Možná, že mě tam snědla pár angreštů, když jsem trhala, ale jinak nic.
2: A ještě mi řekněte, zvrací nebo má tendenci zvracet?
1: Nezvrací, ne.
2: Ne. A nebo že by nějaký jako, nebo že by jí tekly slny od tlamy a tak to vůbec?
1: Ne, nic. Akorát to břicho, ona, já cítím, že ona napíná to, jako kdyby si chtěla upustit, jo, a nejde jí to, no, ale pije, hodně pije.
2: Já bych ji teda asi vzal k veterináři, protože spíš jako u středních a vyšších psů hrozí, to je takový jako strašák pro všechny majitele psů, takzvaná to roze žaludku, to znamená, když se jim přetočí žaludek a nafouklý břicho, teda jeden jakoby z nejběžnějších jako projevů, samozřejmě tam ještě potom teda zvracení a takový jako slinění je další.
0: Další,
2: jako,
0: to nedělá. Nemusí to být nic vážného, ale pro jistotu, jak jsme řekli, k veterináři, tady my vám od stolu nemůžeme poradit.
2: Asi hned, no, to myslím, že to je jako nejbezpečnější.
1: Že hlím tu hadru a dávám to na břicho, tak by to mohlo ty větry uvolnit, ne?
2: No, pokud by to byly větry, ale takhle nemůžeme říct, co to je, takže asi jako navštívit veterináře by asi byla ta nejlepší varianta, protože to taky může být něco velmi vážného.
0: Dano, tak dobře. K veterináři. Děkujeme za dotaz, ať to dobře dopadne. Naschledanou. No jo, jsou to starosti s našimi mazlíky někdy, ale opravdu někdy nezbývá, než rychle vyjet a zachránit situaci, ale my se dnes bavíme o zvířatech, hlavně o těch pejscích, kterým je vedro v této době. A poslední otázku, kterou jsem měla na vás, Martine, ještě nachystanou. Méně se hýbou, pochopitelně, ve 40 stupních nebudeme hnát psa někam na procházku, to znamená, že bychom měli trošku ubrat na té stravě.
2: Já myslím, že oni přirozeně toho snědí míň, stejně jako my, v podstatě cítí, že teplo a to, takovou chuť do jídla nemají. To znamená, že a zase se nám často stává, že v těch teplech nám někdo volá nebo píše a ptá se, můj pes jako přestal žrát, je s ním něco nebo co mám jako dělat. A je to prostě přirozený, že když je takovýhle horko, tak ten pes míní a ve chvíli se ochladí, tak si tu energii zase doplní.
0: No tak já vám děkuju za to dnešní povídání. Přeju krásné prázdniny vám i vašemu psovi, co vy máte zárasu.
2: My máme takový křížence z útulku. Taky, takže
0: rozmazlenec to je takový.
2: Ani bych neřekl.
0: Jenom ještě poslední věc, máme chviličku. Když jsme se tady bavili o tom, že někteří psi jsou opravdu mlsní, nedávno nám telefonovala posluchačka, že už opravdu neví, co by té čivavě dala, že nechce vůbec už nic pomalu. Jak pak je naučit, že se žere to, co se dá na stůl v uvozovkách?
2: No tak to, že tam dáte to, co tam dáte a nesnažíte se to řešit. Často samozřejmě majitelé psů dělají tu chybu, že pes chvilku něco nežere a hnedka vymýšlí tam něco dalšího. A jedna z takových fint je dobrá, že psovi dáte krmnou dávku, raní, on okolo toho chodí, nesežere jí, tak vy mu to vezmete, necháváte mu to celý den a on pak ví, že teda to taky zmizí. A další věc je, to říkáme trošku jako s nadsázkou, ale ze značné míry to je pravda, pokud vám pes nežere krmení, pořiďte si druhýho, protože samozřejmě ta rivalita opravdu potom jako pomáhá, jo? Že když to nesím já, tak to s tím hezky zmizí, takže pokud vám pes nežere granule, kupte si ještě jedno.
0: A nebo pozvěte sousedovic psa, to bude potom rodeo. Děkuju moc za návštěvu, naším hostem byl Martin Pučálka, díky a naslyšenou.
2: Děkuju za pozvání, hezké léto.

0: panenka legendární. No a my se teď podíváme do historie i současnosti zároveň. Víte, kolik žije v České republice lidí? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 milionů a 896 tisíc obyvatel. První pokusy určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku, ale to první jednotné sčítání lidu na celém našem území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754 a v soupisu obyvatel Habsburské monarchie se tehdy jistě objevily i prababičky dětí, se kterými si povídala Tereza Brázdová.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, zeměkoule.
1: A co na té zeměkouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo.
3: Ne.
2: Ne.
3: Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jednu boubu a je trošku zboulanej.
3: Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo. Budu učitelé, co se asi pedla.
1: Cože?
2: Já jsem se pedla.
1: Tak to skončíme, ne?
2: Ne.
1: Tak, v čem žijí lidé v Africe?
3: Takový stany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
3: Domů.
1: A jak bude vypadat?
3: Oranžový.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mirek Hruban v plném zaujetí už si tady povídá sám pro sebe. A putuje klášterní ulicí v Opatovicích nad Labem.
1: Je to tak, rozhodl jsem se, že zbohatnu, když to nevyšlo úplně v té sportce, jak jsem si představil, že zbohatnu tím, že najdu opatovický poklad.
0: A stane se to tento pátek.
1: Přesně tak.
0: Mezi 9. a 12.
1: Budeme hledat společně.
0: No všichni a rozdělíme si to.
1: My dva ano.
0: Dobře, nikomu nedáme. Ani zlaťák jinak.
1: Ještě je Zdenda s náma májet, tak nevím, jestli to nebude muset dělit na třetiny.
0: No tak uvidíme. V každém případě pokladem snad pro vás, milí posluchači, jsme my tři, kteří se v tom vedru vydají právě do Opatovic, aby vám nabídli přímý přenos. Už jsme o tom tady mluvili a zveme samozřejmě, protože by to bylo k ničemu, kdyby nás nikdo neposlouchal. Ale před námi je dobré odpoledne, středeční teprve. Co
1: ano,
0: nabídneme?
1: Začíná Litomyšl Fest. Na místě je i naše redaktorka Naďa Kubínková, která to tam bude sledovat celý ten průběh. Ona je takový kulturní člověk, ano, takže nikoho jiného jsme tam ani poslat nemohli. S ní se živě spojíme. Pak si připomeneme jedno kulaté výročí. Saskia Burešová, nestárnoucí to žena má, můžu to říct?
0: Já myslím, že můžu.
1: Osmdesátiny.
0: Neskutečné.
1: No a pak jedno smutné výročí, to se týká letecké havárie na Zlatých Píscích, tak i na to budeme vzpomínat, už je to 50 let.
0: Včera jsem poslouchala ve zprávách pamětníky. Plně mi z toho šel mráz po zádech.
1: No ale tak něco příjemného teda ještě, když už si tady takhle spolu povídáme, písničky od srdce za chvilku.
0: Tak jo, kdo má svátek, je to Marta, všechno nejlepší.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Meteorologové varují před mimořádnou zátěží na organismus. Má být až 630 stupňů Celsia, platí výstraha na vysoké teploty. Plánovaná rekonstrukce železničního nádraží v Chrasti je znovu odložená. Čím dál víc zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci, varují odborníci. A nás čeká slunečno, teploty až 32 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů Celsia. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci, dbát na dodržování pitného režimu a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Kvůli vysokým teplotám taky stouplo riziko vzniku požáru, varují předtím i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli tábořit mimo vyhrazená místa a případný požár i hned nahlásit. Správa železnic odložila plánovanou rekonstrukci nádraží v Chrasti na Chrudimsku. Přestavba budovy za asi 30 milionů by měla začít příští rok. Termín je ale posunutý o několik let.
4: Plánované úpravy zahrnují částečnou demolici výpravní budovy a také bývalých veřejných toalet. Na nádraží by mělo vzniknout nové zázemí pro cestující a také parkoviště. Správa železnic ale kvůli úsporám s přestavbou v nejbližší době nepočítá. Na webu organizace je nově uvedený termín zahájení prací po roce 2032. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Útulek pro zvířata v Lanškrouně hledá finanční pomoc na péči o 8 zanedbaných psů. Informoval o tom na webu. Křížence čínského chocholáče převzal před několika dny po úmrtí jejich majitele. Psi jsou podle útulku vystrašení, nemocní a potřebují veterinární léčbu. Náklady na jejich péči mají přesáhnout 100 000 korun. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí. Obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
5: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
6: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
5: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
7: Byla využívána už v předcházejícím období.
5: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
8: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
5: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu. Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákona, přitom z předcházející koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonu 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzují i ústavní právníci.
0: Počasí.
2: A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně polojasno. Odpolední maxima 29 až 32 stupňů, teploty na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý jihovýchodní, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a BIO2, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Připomínáme omezení v centru Hlinska na Chrudimsku. Poděbradovo náměstí je pro řidiče zavřené. Důvodem jsou stavební práce. Ty by měly skončit během dnešního dne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 12 hodin 4 minuty k tomu, je tady středeční poledne, přejeme dobrou chuť k obědu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Právě teď startují polední písničky od srdce. To znamená, že v našem vysílání můžete někoho pozdravit, popřát hezký den, nebo pokud máte ve svém okolí oslavence, tak připojit gratulaci k svátku, k narozeninám, k výročí. To už záleží na vás, jaký to bude důvod. No a kdo nám zahraje a zaspívá? Petra Janu s Petrem Jando skupinou Olympic to odstartují a pak už můžete vybírat z těchto interpretů. Věra Martinová, Marie Rotrová, opět Radeček, Martin Maxa, Michal David, taky Bruce Springsteen, Petr Spálený, Bengals, Helena Vondráčková a řada dalších. Tak pohodový poslech.
0: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Jedeme dál. Petra Janu, Petr Janda, s vámi je Český rozhlas Pardubice, jak už bylo řečeno před chvílí, také polední písničky od srdce. A vzkazy už teď můžete posílat na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Do mailu se můžete klidně rozepsat. Pokud posíláte SMSky, tam už je potřeba být trochu šikovný a nacpat ten vzkaz do 160 znaků, protože více toho do jedné zprávy opravdu nevejde. Tak až budete mít hotovo, pošlete nám tuhle SMSku na číslo 90 011 04 a nezapomeňte na začátek té textovky napsat také slovo Pardubice a udělit ho mezerou. No a pokud chcete mluvit do vysílání živě, někoho pozdravit sami, říct si to hezky svými slovy, tak není nic jednoduššího, než nám zavolat na linku 726 46 48 48. To podstatné už víte, já už koukám do kalendáře, středa 29. července v kalendáři Beatrice a hlavně Marta, takže Martám posíláme gratulaci, k svátku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody. Pokud znáte také nějakou Martu, napište nám a my tu vaši gratulaci rádi vyřídíme.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

atmosféra letních bouřek. To byla Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A máme tady první vzkaz od paní Boženky, která nám napsala

0: Bruce Springsteen doznívá v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a na lince čeká pan Bedřich. Zdravíme, krásný den.
1: Já vás taky zdravím, pane Hruban. Tak.
0: No.
1: A my bychom s manželkou chtěli popřát paní Martě Hanouskovi k dnešnímu svátku. Mm-hmm. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka a pohodu. A teď třeba dobrý zažití po obědě.
0: Dobře, ještě. Ať se jí všechno daří a tak, všechno a vychází. Přesně. Jasně,
1: a
0: všechno.
1: Přeje to Bedřich s Věrou.
0: A my se připojíme také, celý Český rozhlas taky. Pardubice. Zdraví paní
1: a
0: Marto.
1: A jak jsme se domluvili, dáme jí tu Helenu, jo?
0: Jdeme na to. Mějte se moc
1: tak
0: hezky.
1: Díky.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.

Milé rádio, zahrajte prosím Petra Spáleného. Pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem hrajete super, píše Zdena ze Svitavska. Zdravím na Svitavsko, Petr Spálený připraven, tak jdeme na ně, ať udělá dobrou náladu.

0: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
1: Nenecháme to radši až na září?
0: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
1: A to zase jo.
3: No jo, lasat pivo, to umíš.
1: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
0: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
1: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
0: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
1: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
0: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
1: a Jitkou Slezákovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Milé rádio, prosíme o zahrání pro naši kamarádku Boženku Vaňousovou z Přívratu. Je to k dnešním krásným kulatým narozeninám a chtěli bychom jí popřát všechno dobré, hlavně pevné zdraví a ať se daří. Přejí kamarádi Mirek a Mirka a ostatní přívraťáci a také Český rozhlas Pardubice posílá velikánskou gratulaci a přejeme hlavně to zdraví.

0: Jo, třešně zrály, Valdemar Matuška a středeční polední písničky od srdce. Se svým přáním na telefonu čeká paní Anička. Zdravíme do České Třebové, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím. Tak. A chtěla bych nechat písničku zahrát Martě Karlíkovi k svátku.
0: Ano.
1: Ať si ho pěkně užije.
0: Tak jo?
1: Ať má taky trochu volna.
0: Aby si to měla čas užít, že? Aby furt jenom nepracovala.
1: No právě, ona má ještě ty děti na starost, jako babička, a tak jako toho času moc nemá.
0: A tak s dětmi to je zase fajn, ne? Takové to babičkování.
1: Jo, tak ona je má ráda.
0: Jo. No tak jo. Tak...
1: Oni to jsou takový roztomilý čtyři holčičky, no.
0: No tak to je krása, to se pak babičku je jedna radost. Dobře, tak paní Martu zdravíme i my, přejme jí hodně zdraví k svátku a ještě někomu pošlem písničku, nebo už to máme všechno?
1: No tak bych poslala ještě Irence Fuchsovi.
0: Dobře.
1: Ty jsem už dlouho nepozdravovala.
0: Naší nedělní nápovědě.
1: No jo, to... Tu já strašně ráda poslouchám.
0: Tak jo, tak i Irenku zdravíme a Kamílka, to je její fotoaparát a písnička i pro vás, paní Aničko, za zavolání, ať se vám daří.
1: Děkuju vám moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Pane Hrubane, prosím, zahrajte i boženkám, které drží svátek na Martu. Moc děkuji, píše Boža. No tak pokud se to týká vás, tak od nás gratulace, všechno nejlepší k svátku. A jako dárek od nás letí Marie Rotrová.

0: Ahoj vám do rádia s přáním pohodového dne a prosbou o zahrání písničky pro moje holky milovaný, tedy pro maminu paní Marii Svobodovou na legumu a ségrouše šéfika Péťu Rabasovou a taky pro Sárinku Švejdovou, ať si užijí pohodičku, dají si kafíčko a mají se fanfárově. Díky vám a taky všem vašim posluchačům i vám. Díky, Klára.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a máme tady další pozdrav. Zahrajte zahraniční písničku Ivaně Karáskové, Lence Malinové a Pavlíně Zmatlíkové pro dobrou náladu. Hanka, David a Dan posílají pozdrav. No a nějaká zahraniční, mám tady ještě Bengals.

To byly Bengals a nám dokonce písniček Od srdce zbývá necelých 10 minut. Pepa telefonoval. Dnes dopoledne jsme odevzdali s Mílou z Koťáky do Pardubic a už trávíme slunečné dny na chatě, ale co Pepa říkal, tak Míla není úplně v dobré náladě. Já vím, že ten odjezd vždycky nelibě nese, tak pro lepší náladu na lehátku u lesa na tom nejlepším místě na světě posíláme písničku. Dnes tedy hlavně pro Mílu a kousek samozřejmě i Pepovi.

sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

0: život není pes.
1: Dobrý den do rozhlasu. Zahrajte prosím mojí dceři Pavlíně a jejím kolegyním do práce. Holky už se tam vaří bez klimatizace. Tak, aby jim to uteklo. Díky moc, Jarča, a zdravím i vás do rozhlasu. Děkujeme a Martin Maxa nám zaspívá.

A my jsme na konci poledních písniček Od srdce, za chvilku Alex a host. Dnes dorazí moderátor, bývalý vicebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 Roman Šebrle. No a co se týče dalších vašich přání, tak která sem dorazí teď, ta si schováme a zítra opět ve stejném čase, tedy mezi 12. a 13. v písničkách Od srdce rádi vyřídíme.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, strážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kostelní hodiny v Lázních Bohdaneč dostaly nové ciferníky a ručičky. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glenn Hansard. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně polojasno, teploty až 32 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Vítám vás. Město Lázně Bohdaneč dokončilo s pomocí veřejné sbírky obnovu hodin na věži kostela. Po víc než 100 letech dostali nové ciferníky a ručičky. Původní 4 ciferníky už byly špatně čitelné. Radnice je proto nechala v těchto dnech sundat a nahradit novými. Podle Lukáše Bachana z dodavatelské firmy jde o věrné repliky.
3: Úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo, protože momentálně byly pouze železné, jenom natřené obyčejnou barvou, takže už prorezavile a také čísla byly pouze natřeny štětcem, takže už někde byly zašlé, někde byly úplně odpryskané.
2: Za obnovu ciferníku město dá 370 tisíc. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů, upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese anebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
4: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče a v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
2: Riziko vzniku požáru bude podle Drahného stoupat nejenom v lesích, ale i na loukách nebo třeba na smilkových trávnicích krkonošské tundry. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčata vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lenka Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
5: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
2: A jedna aktuální zpráva ČTK. Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glenn Hansard. Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly.
1: Počasí.
2: A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách 23 až 26, vítr slabý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré, aby od dnes dvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavská 35 v Moravské Třebové. Je to kruhový objezd. Narazila tam dodávka do zábradlí, je to tam nebezpečné a překáží. Ať už 4 minuty po 13. míříte kamkoliv. Přání klidné slunné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste...
1: Aten.
0: Pardon, a slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali? Že vás donutili se rozpomínat?
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50 než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: si
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15. stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem viděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co hází.

0: zim, když te, nebo házel jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
1: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
0: Ne, to ne. To,
1: takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
0: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Šebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35., 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších desetibojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato, no, kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, a ta byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už 10 let, desetibojář 10 let, moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah,
1: já to dělám velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor. A nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb. Že jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rád.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojář, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu. A podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový ikony?
1: Takhle, ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šeberle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusil a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: mě to chytlo.
0: Kdo vás s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe se vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes má být 34 a v pátek až 39 stupňů Celsia. Senátoři před chvílí schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Zemřel irský hudebník Glenn Hansard. A zítra bude zase slunečno, jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů Celsia. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus.
2: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci, dbát na dodržování pitného režimu a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Kvůli vysokým teplotám taky stouplo riziko vzniku požárů, varují před ním i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli tábořit mimo vyhrazená místa a případný požár ihned nahlásit. Práce na obnově městského parku ve Chvaleticích na Pardubicku dohnaly počáteční skluz a pokračují podle plánu. Informuje o tom tamní radnice. Na místě vznikají chodníky nové, lavičky a osvětlení. V plánu jsou taky trvalkové záhony a výsadba 40 nových stromů. Cena zakázky je 14 milionů korun. Hotová by měla být na podzim. Lidé musí v parku aktuálně počítat s omezeným průchodem. Stolany na Chrudimsku zase chystají stavbu sportovního areálu za 70 milionů. Obec už vypsala soutěž na dodavatele, práce by měly začít příští rok.
3: Areál je navržený vedle fotbalového stadionu. Jeho součástí bude požární zbrojnice, tělocvična a nové víceúčelové hřiště. Stavbu chce obec rozdělit do dvou etap. Zahájení první z nich plánuje na jaro příštího roku. Ze Stolan Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jenom osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ušetřili přímo na místě nehody, krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Horko zasáhlo taky jihozápad Evropy, komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až k 41 stupňům. Z plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí. Sport. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená líp než při loňském debutu na turnaji.
4: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
0: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open po 11:30.
1: Počasí.
0: A nás zítra čeká taky slunečno, většinou tropické teploty, zítra a i dnes je samozřejmě jasno nebo skoro jasno. Zítra v noci jasná, ojediněle tropická noc, noční teploty 20 až 16 stupňů, jinak zítra přes den ve čtvrtek horko jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu přisvědčené oblačnosti, přehánky nebo bouřky, denní maxima zítra vyšší než ty dnešní 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, teploty na horách kolem 28, srážky zítra výjimečně kolem 5 mm, tlak slabě až mír. Mírně klesne, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a pozor, bio zítra i vzhledem k vysokým teplotám bude na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zprávy jsou za námi a teď už začíná středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, 29. červenec, Marta a také Beatrice dnes v kalendáři, tak posíláme gratulaci k svátku, přejeme všechno nejlepší a přejeme také pohodový poslech. I v příštích minutách nám budou dělat společnost písničky, které nestárnou. Těšte se na Roxette, zaspívají Hana Zagorová a nebo Petr Kotwald. Soukromý investor zahájil stavbu nového bytového domu v České Třebové a pokud bude o byty zájem, chystá i další. Právě nové bydlení je totiž to, co ve městě už dlouho chybí. Další podrobnosti dodáme za malou chvíli. Hezkou středu.
1: Dobré odpoledne s

Vznáší se jako Hana Zagorová. Někdo v těchto horkých letních dnech tráví volný čas u vody. Ovšem na některých místech se už začíná mírně kazit. Hygienici samozřejmě sledují její stav na těch nejznámějších přírodních koupacích plochách a na těch ostatních si podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové můžete udělat takový jednoduchý test vody sami. Stačí k tomu průhledná, ideálně taková ta světlá PET láhev. Do ní naberete vodu z místa, kde se chcete koupat. No a pak láhev necháte 20 minut stát na sluníčku. Je opravdu důležité, aby byla na světle, protože synice jdou právě za světlem. Pokud po 20 minutách pozorujete v lahvi u ústí takový zelený prstenec, pak jde skutečně o synice a ta kvalita vody není úplně ideální. Pokud zůstane voda zaklená v celém objemu, tak jsou to už spíše rasy. Synice můžou citlivým jedincům způsobit zdravotní potíže, jsou nebezpečné hlavně pro alergiky, citlivé osoby, jako třeba

malé děti, těhotné děti, těhotné ženy, seniori nebo lidé s nějakým chronickým onemocněním, případně sníženou imunitou. Můžou hrozit kožní vyrážky, podrážděné oční spojivky, případně pokud by se člověk i napil té vody, tak pochopitelně zažívací potíže. Takže ideální potom se osprchovat v nějaké čisté vodě. Jinak, abychom se dostali k těm koupacím plochám, tak v Pardubickém kraji zatím hygienici nikde nezaznamenali výrazné znečištění vody. Podle posledních odběrů vzorků vykázali mírně horší vlastnosti vody jenom přehrada Pastviny na Orlicko-Ústecku, nádrž u Horního Bradla na Chrudimsku a rybník Hluboký na Pardubicku. Všechny jsou na druhém z 5 stupňů znečištění. Tak pokud vyrazíte k vodě, užijte si to a my posíláme Roxette. Hello.

0: 14.22, tedy skoro, s vámi Český rozhlas Pardubice a další část našeho vysílání nás zavede do České Třebové. Nové byty by tam mohly pomoci udržet obyvatele. Vyrůst mají v areálu bývalé textilky Primona, která po krachu způsobeném asijskou konkurencí a zastaralou výrobou zanechala rozsáhlý brownfield. Ten teď mění soukromý investor v novou obytnou čtvrť. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová byla u zahájení stavby a zjistila, že konečný počet domů zatím není definitivní.
1: My máme v tuto chvíli vydané stavební povolení na kompletní sítě a komunikace v celém areálu a máme vydáno stavební povolení na 3 bytové domy A, B a C. To, co teď začínáme stavět, je bytový dům A.
2: Říká zástupce zhotovitele Pavel Rosenbaum. Dokončení domu A je v plánu na jaře v roce 2028. Uvnitř bude 32 bytů, které si už teď můžou zájemci rezervovat. Podle toho, jaký o ně bude zájem, se firma rozhodne, jestli s výstavbou pokračovat.
1: Protože vydané stavební povolení máme i na další dva domy, tak budeme sledovat zájem potenciálních kupujících a podle toho, jaký ten zájem bude, tak rozjedeme výstavbu těch dalších dvou bytových domů. Plus plánujeme v budoucnu postavit čtvrtý, ale tam jsme ještě nezačali projektovat. V okamžiku, kdybychom viděli, že vlastně ta kapacita je nedostatečná, tak se pustíme do toho čtvrtého posledního bytového domu, takže podle poptávky.
2: Podle projektu jsou všechny domy stejné s velikostí bytů od 1KK po 4KK. Prodejní cena se pohybuje od zhruba 3,25 milionu korun po necelých 14 milionů. Vedení města si není jisté, jestli lidé budou ochotní takovou cenu zaplatit. Starosta Zdeněk Řehák z hnutí 3PK ale připouští, že nové bydlení je ve městě opravdu potřeba.
3: Nové bydlení nebo respektive výstavba nových bytů se v České Třebové moc neděje. V poslední době se objevují spíše rekonstruované bytové domy a ta soukromá výstavba nebo respektive nová výstavba je v podstatě výjimkou.
2: A proto se podle Rosenbauma byty prodat podaří.
1: Obecně ta poptávka tady je, protože v České Třebové byty nejsou a my jsme vlastně v širším centru České Třebové, takže já jsem přesvědčený o tom, že ty byty se prodávat budou. Máme první zájemce, s kterými teď jednáme o uzavření rezervačních smluv a myslíme si, že Česká Třebová je město, které se bude dále rozvíjet, je to významný železniční uzel a jsme přesvědčeni o tom, že ten zájem o ty byty v tom rozsahu, který tady máme, bude.
2: Novou výstavbu do budoucna chystá i město. Nejdřív chce ale nechat opravit byty, které už ve vlastnictví má. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Některé věci se v čase nemění, třeba takový hlas anebo účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny. Martin Hrnčíř připravil krátký medailonek.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezký pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Všem jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: On the road, na cestě, Vaby Daněk, no my také vyrážíme na cesty, stejně jako v loni i letos s námi můžete navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. No a na jaké místo se podíváme tentokrát? To už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sílela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A já už se také prohlížím na fotografiích na internetu ze všech stran a musím říct, že už jenom podle těch fotek rozhodně stojí za návštěvu.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlal i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Hezkou středu přejeme všem. A je to opět tady, teploty rostou, před námi další vlna veder. Kdo má klimatizaci, ten má vyhráno, a kdo ne, ten se snaží ochlazovat alespoň s pomocí ventilátorů. Větráky jsou pravda poměrně efektivní a proti klimatizaci navíc nestojí majlant. Někteří lidé si myslí, že ventilátor vzduch ochlazuje, ale ono to tak úplně není. Funguje to tím způsobem, že když na vás ten větrák fouká, tak urychluje odpařování potu z pokožky. Jestli v místnosti nikdo není, určitě ho nenechávejte zapnutý, protože běžící motor vzduch naopak mírně ohřívá. Ventilátor ale přece jenom může dopomoci ke chladnějšímu vzduchu v místnosti. Je třeba mu ale trošku pomoct. Ve večerních hodinách, když se venku ochladí, můžete ventilátor umístit před otevřené okno. No a během horkých letních dnů ještě existuje několik dalších způsobů, jak v místnosti udržet o něco nižší teplotu než venku. V první řadě byste vůbec neměli otevírat okna a větrat v době, kdy je venku opravdu to velké vedro, abyste si to teplo nepouštěli do bytu. No a kromě toho je dobré zatáhnout závěsy, aby do bytu nepronikalo sluneční záření. Případně lze vzduch v místnosti i během nejteplejší části dne ochladit s pomocí ventilátoru. Postačí před něj umístit misku s několika kostkami ledu. Mám to vyzkoušené, nedával jsem tedy kostky ledu, ale petky se smrzlou vodou. Celkem efektivní, jen s tím problémem, že ten led se opravdu hodně rychle rozpouští. Tak vyzkoušejte, zvládněte ta vedra a my posíláme Gypsy Kings.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Páteční teploty se přiblíží 40. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. Radnice v České Třebové koupila venkovský statek v místní části Kozlov. Začíná Litomyšlfest. Do Litomyšle na Svitavskou se v loni přestěhoval z jihočeských Slavonic. Nabídne stovku filmů a 12 koncertů. A zítra bude ještě tepleji než dnes, slunečno, jasno až polojasno, teploty až 38 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásnou slunou středu z Pardubic. Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů Celsia. V pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požáru. Tahle výstraha se ještě může rozšiřovat. Radnice v České Třebové koupila venkovský statek v místní části Kozlov. Budova těsně sousedí s památkově chráněnou chaloupkou Maxe Švabinského. Podle vedení města by tam do budoucna mohla být třeba kavárna, ubytování anebo prostory pro pořádání akcí. Za statek město zaplatilo asi 5,25 milionu korun. V Litomyšli dnes večer začíná filmový a hudební festival Litomyšlfest. Pětidenní přehlídka nabídne skoro 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režisera Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty a program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
4: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
2: V Prachovských skalách je v polovině letních prázdnin turistů přibližně stejně jako v letech předchozích. Návštěvnost v letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adržbašských skal, tak i do Prachovských musí mít turisti zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů se nereguluje. Platnost vstupenek se hlídá na kontrolních stanovištích uvnitř areálu, připomněla spolumajitelka Prachovských skal Rita Štor Šliková.
5: V Prachovských skalách jsou pro návštěvníky připraveny 3 prohlídkové okruhy a 1 trasa vhodná pro kočárky. Nejlepším výchozím bodem je centrální parkoviště Prachovské skály. Vstupenky se kupují přímo na místě a platí po celý den. Návštěvníci by je proto měli mít po celou dobu u sebe pro případ kontroly.
0: Počasí.
2: Nadcházející noc bude jasná a ojediněle i tropická. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, noční teploty 20 až 16 stupňů, v údolích až 14, na horách kolem 16. Vítr slabý, proměnlivý. Čtvrtek bude slunečný a horký. Jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách i až 38 stupňů Celsia, na horách pak kolem 28. Vítr slabý, srážky výjimečně kolem 5 mm, tlak slabý až mírně klesne, rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a pozor, biozítra trojka, to bude znamenat vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda teď hlášená z Chrudimska, je to silnice nižší třídy, je to konkrétně mezi Peralcem a obcí Hněvětice. Osobní auto tam tedy není, ale je tam autobus a traktor, ty se srazili.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 15. a pokračuje středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Před 50 lety sledovali stovky lidí na bratislavských Zlatých pískách něco, na co dodnes nedokážou zapomenout. Letadlo mířící z Prahy se tam jen několik minut před přistáním zřítilo do jezera. Na pietním setkání se po letech znovu sešli svědci tragédie i pozůstalí a jejich příběhy přineseme už za chvíli. A jak jste slyšeli ve zprávách, Litomyšl se od dneška až do neděle promění na filmové město. Začíná Litomyšl Fest, který nabídne víc než 90 filmů v 7 promítacích sálech a k tomu víc než 10 koncertů na zámeckém návrší. A my se za pár minut spojíme s redaktorkou Naďou Kubínkovou, která už je na místě a řekne nám víc. Z muziky Eva Farná, Jarek Nohavica, také Alice Springs, tak přejeme pohodový poslech a gratulaci k svátku dnes posíláme Martám. Všechno nejlepší.
0: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: počasí.
1: Tak jsem se zapovídal s meteorologem Tomášem Popelkou, už jsme tedy ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a přeju i v éteru hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak otázka číslo jedna, jak se bude vyvíjet dnešní den? Předpokládám nějaký déšť, přeháníky, nic takového a pořád vedro.
2: Ne, zatím stále jako je polesné počasí. Jak to vypadá, teploty se momentálně pohybují už někde i přes 31 stupňů, no a ty maximálně by se měly zastavit na hodnotách kolem 32. Vítr nám fouká slabý, východní do 4 metrů, v noci žádná velká změna, v podstatě jasno nebo skoro jasno. Teploty by nám klesly na 20 až 17 stupňů, někde v horských údolích až na 14 a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 3 metrů.
1: Tak a v dalších dnech to bude ještě víc letní.
2: No, zítra a v pátek tam ty teploty, jak to vypadá v tomto týdnu, budou vůbec nejvyšší. Zítra jasno až polejasno, protože naskáče vyskupovité oblačnosti a teploty od 31 do 34 stupňů a v polabích těch nejnižších polohách až kolem 630. Vítr bude fukat zítra většinou slabý proměnlivý do 4 metrů, v pátek 34 až 38 stupňů. No a ráno ještě polejasno a běrné, přece začne přibývat oblačnost a až někdy večer od západu bude pomalinku až zataženo. V sobotu tam předrazí jako je mírné ochlazení, sice ochlazeno, teploty kolem 33 stupňů maximálně. No a jak to vypadá, ráno bude oblačno až zataženo, hodně oblačnosti, postupně se vlastně začne oblačnost patrávat a začnou se vybovat ty přehánky v odpoledních hodinách i bouřky. Vítr bude foukat od jeho západu 4 metrů a v neděli tam to bude už takové polejasné a šťastné počasí, ale zase v odpoledních hodinách a v podvečer se může objevit přehánka nebo bouřka, teploty ty maximální do 32 stupňů.
1: Nevím, jak dalece vidíte, ta vedra po víkendu se vrátí nebo už to bude takové rozumnější léto?
2: Zatím to vypadá, že pondělí, úterý, tam by se zase teploty dostaly někam ke 33 stupňům a v dalších dnech už by to byla jako ta příjemnější třicítka, v druhé polovině týdne jako mírné ochlazení.

0: Zeměl teploty kolem 27-25 stupňů, což je celkem příjemné, ale v odpolední hodinách by se přesně objevovaly i nějaké přehánky tepla.
1: Dobře, tolik informace o počasí, které připravil meteorolog Tomáš Popelka. Děkujeme za ně a do Hradce přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Na ostří nože. Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15.20 a my teď vyrážíme pomyslně do Litomyšle, která se ode dneška promění na 5 dní ve filmové město. Po loňském přestěhování letního festivalu ze Slavonic se východočeské renesanční město už podruhé zaplní filmaři a diváky, kteří dávají přednost sledování filmů v komornější atmosféře bez červených koberců. Dění na festivalu bude po celou dobu sledovat naše reportérka Naďa Kubínková. Hezké odpoledne do Litomyšle.
1: Krásné odpoledne, já se právě nacházím na Zámeckém nádvoří. Je tady opravdu Rošno, vrcholí poslední přípravy. Litomyšle se už podruhé stane filmovým městem. Pořadatelé si tohle město vybrali hlavně proto, že nabízí velmi specifickou atmosféru v historických kulisách renesančního zámku, ale město je známé vlastně i svou moderní architekturou. Organizátoři si zakládají hlavně na té pohodě. Promítat se bude v 7 sálech, které jsou blízko u sebe, v podstatě podél řeky Loučné. Lidé tak můžou mezi sály rychle přecházet. Město není velké, v centru se tak můžou neustále potkávat a sdílet zážitky z filmu, ale také z koncertů. Hudba je totiž podstatnou součástí festivalu a dotváří kompletní dění. Když si někdo třeba dá 2 filmy za sebou, pak může relaxovat na louce na odpoledním koncertě. Večer se potom může vyřádit na hlavním velkém koncertě a ráno už může zase jít do kina.
0: Teď nám vypadlo malinko spojení, tak já doplním, že těch koncertů by mě během 5 dnů mělo být celkem 12 na velkém nádvoří a také v zámeckých zahradách. No a doufejme, že se podaří navázat opět spojení s Naďou Kubínkovou, že doběhne někam do míst, kde je malinko lepší signál, aby nám to mohla doříct. Tak Naďo, druhá otázka. Jakým způsobem se diváci na ty filmy dostanou?
1: Tak návštěvníci mají 2 možnosti. Princip vysvětluje pořadatelka festivalu Barbara Trojanová.
2: Buď mít tedy akreditaci, buď na celý festival, nebo na pouze na jeden den. A diváci s akreditacemi potom do těch kin mají přednostní přístup, ale 10 minut před začátkem každé projekce tenhle přístup přednostní končí a potom si diváci bez akreditací prostě v kině koupí lístek na ten vybraný film a jdou do sálu.
1: Je potřeba říct, že některé sály mají dostatečnou kapacitu, takže nehrozí, že by se diváci vlastně na tu projekci nedostali. A ještě jedna novinka. Letos by měly mít všechny promítací sály klimatizaci, což při těch očekávaných vedrech je určitě dobrá zpráva.
0: Tak a poslední otázka. Jaký program je připravený na dnešní zahájení?
1: Tak začíná se 16 hodin, což je už za chvilku v Zámeckém parku. Takovým happeningem zahraje výtvarník a hudebník Petr Nikl, který s přítomnými společně namaluje návrhy na cenu diváků Litomyšl Festu 2026 pro nejlepší film. Vítězný návrh, který vyberou sochaři Jaroslav Ron a právě Petr Nikl, se pak odešle režisérovi vítězného snímku. O 7:30 nás čeká zahajovací film Zámecké jízdárně, tím je americký taneční opus konce 70. let All That Jazz a v 21 hodin zahraje na nádvoří kapela Vltava. A takovou tradicí je i to, že pořadatelé vyhlašují dress code, lidé můžou přijít v oblečení v kostýmu ze 70. let. Není to ale samozřejmě žádná povinnost, je to jenom zábava.
0: Zahájení Litomyšl Festu přímo v Litomyšli sleduje Naďa Kubínková. Děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Středa 29. července. Svátek má paní domu.
2: No, Marta je Marta.
0: Ano, Marta. A svatá Marta je taky patronkou kuchařů, kuchařek hostinských či hospodyň. Dřív se tento den slavila i Božena. Některé Boženy slaví stále. Pozor na to. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. Pouhý desátník z první světové války a polní kurýr, který doručoval rozkazy po zákopech. Strmě se vydala jeho kariéra jen o 3 roky později. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně.
3: Finalement, le jury se décidé après un arbitrage passionné à attribuer le titre à Miss Kiki Håkansson, mannequin de son état et suédoise de naissance.
0: Rozporuplný rozhovor s Johnem Lennonem v časopise Datebook vyšel před 60 lety v roce 1966. V něm si slavný Brouk pustil pusu na špacír a prohlásil, že Beatles jsou větší než Ježíš. To pěkně naštvalo americké křesťany, kteří jako odpověď přišli z Beatle táboráky, na kterých pálili desky Beatles. No, dneska by jim ten show celpíček vysvětlili ekologové. Pohádková svatba překonala před 45 lety v Londýně.
4: Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
0: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
0: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
0: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
0: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80. slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. Srdečně zdravím televizní kalendárium. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
0: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. A 45 má pilot Formule 1, mistr světa Fernando Alonso. Já přeju pěkný den.

0: 19.43 a ještě jedno výročí si připomeneme v dnešním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Zvuk motorů, pád letadla a první minuty po katastrofě. I po 50 letech si je živě vybavují lidé, kteří tragédii na bratislavských Zlatých pískách zažili na vlastní oči. Zemřelo při ní 76 lidí. Na včerejší pietě se na místo vrátili svědci, záchranáři i pozůstalí a po letech znovu vyprávěli o tom, co tehdy viděli a prožili. Natáčela Bára Vránová.
1: V pozadí za mnou je slyšet koupaliště plné lidí. Děti skáčou do jezera, do vody, lidé odpočívají jenom tak na pláži. A zároveň se tady nad jezerem každou chvíli ozývají burácející motory letadel, která přistávají nebo odlétají z blízkého Štěfánikova letiště. Přesně takový byl podle svědků i 28. červenec 1976. Jen místo běžného přistání tehdy jedno z letadel skončilo přímo tady v jezeře před zraky stovek svědků.
2: Špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil. Na vlastní oči jsem viděl, jak z díry v trupu padaly různé věci.
1: Panu Jaroslavovi bylo v době neštěstí 18 let a na Zlatých pískách tehdy trávil s rodiči letní dovolenou. Když se letadlo objevilo nad jezerem, hned si prý všiml, že něco není v pořádku.
2: Ležel jsem na lehátku, takže jsem měl volný výhled a hned, jakmile se letadlo objevilo na obzoru, bylo zřejmé, že se mu netočí dvě vrtule na jedné straně.
1: Jen několik minut po pádu dorazili na místo také vojáci. Mezi nimi byl i Boris Bůrik, tehdy velitel vyprošťovacího tanku. Okamžik, kdy dostal rozkaz vyrazit k jezeru, si dodnes pamatuje velmi přesně.
3: Išel okolo akýsi gázy velitela útvaru a ten mi otvorí dvere a hovorí, že Buriku nasední, na Zlatých pískech spadlo letadlo, jdeme ho vytáhnout.
1: Když dorazil na místo, z vody ještě vyčnívala zadní část přelomeného letadla.
3: To ještě trčelo dost vody, víte, ale potapalo se, no, tak vytáhli jsme a potom jsme ještě posunuli, aby bylo možné vidět do toho a prácu mali tí, co už robili tu škaredu prácu.
1: Vyšetřování později ukázalo, že za katastrofou nestála technická závada, ale série lidských chyb. Všechno začalo na řídící věži, kde dispečer letadlo chybně navedl a posádka se pak místo opakování přiblížení rozhodla situaci zachránit prudkým sestupem. Vysvětluje novinář David Půchovský, který o havárii napsal knihu.
4: Potom se snažila to nějak ubrzdit, aby zpomalila před letiskom, lenže vplyvom takéhoto konania bol vypnutý jeden z motorov. Následne omylom jeden člen posádky vypol ďalší motor a keď sa ho snažil naštartovať, tak to bola tá osudná chyba, keď už lietadlo spadlo.
1: Na palubě bylo 79 lidí, vedle československých cestujících také Francouz a několik občanů Sovětského svazu. Přežili pouze tři, mezi oběťmi byla i sestra Marie Rapošové.
5: Ja som bola v zahraničí, vo Francúzsku, aj s partiou a moja sestra Alena práve v tom čase tiež bola sesonou kanceláriou v Paríži. Dali sme si pred odchodom sľub, že sa pri Eiffelovke stretneme.
1: Kvôli zmene plánu na poslední chvíli sa to už ale nikdy nepodařilo. Marie sa o smrti sestry dozvedela až den po nehode. Vzpomíná také na to, jak sa tehdy jen ťažko dostávala k informacím o tom, co sa vlastne stalo.
5: Samozrejme, že som sa dozvedela len tak ako každý z nás z novín a z televízie a z rozhlasu. Nuž, ale my sme nemohli ani mama, ani ja niečo spomínať ako verejne.
1: Katastrofa u Zlatých písků dodnes zůstává druhou nejtragičtější nehodou v historii československých aerolinií a vůbec nejhorší na domácím území. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
1: Nenecháme to radši až na září?
0: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
1: A to zase jo.
3: No jo, lasat pivo, to umíš.
1: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
0: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
1: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
0: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
1: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
0: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
1: a Jitkou Slezákovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Stoupám ti do hlavy. To byl Petr Muk a vy stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, také středeční dobré odpoledne, ve kterém nebude chybět spotřebitelský servis, ale ještě předtím pozvu k poslechu také po 16., kdy vás čeká humoriáda, tradiční průvodce Patrik Rozehnal a jeho host, kterým bude Jiří Lábus. Tak přejeme příjemnou zábavu. No a teď tedy další z vašich dotazů, který jste poslali na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Kdy začíná platit služba domluvená po telefonu, vysvětlí Josef Černý.
1: Paní Leona dostala telefonickou nabídku na určitou službu, kterou odsouhlasila, na Češi přišla faktura, aniž by ale služba byla provedena. Platbu pochopitelně odmítla, ale bylo jí vyhrožováno inkasní firmou. Paní posluchačko, i v případě, že nějakou nabídku po telefonu odsouhlasíte, vstoupí v platnost teprve, až ji potvrdíte písemně. To znamená, že vám musí být poslána ještě v písemné formě a pokud ji nepodepíšete, platná není.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Kostelní hodiny v Lázních Bohdaneč dostali nové ciferníky a ručičky. Na pardubickém zámku dnes pokračuje festival Pernštejn Lav. V hlavním programu se představí Pražské divadlo Bez zábradlí. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku a nás zítra zase čeká slunečno a horko. Jasno až polojasno a ještě se oteplí. Teploty až 36 stupňů Celsia. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Město Lázně Bohdaneč dokončilo s pomocí veřejné sbírky obnovu hodin na věži kostela. Po víc než 100 letech dostali nové ciferníky a ručičky. Původní 4 ciferníky už byly špatně čitelné. Radnice je proto nechala v těchto dnech sundat a nahradit novými. Podle Lukáše Bachana z dodavatelské firmy jde o věrné repliky.
2: Úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky přesnou kopií, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo, protože momentálně byly pouze železné, jenom natřené obyčejnou barvou, takže už prorezavělé a také čísla byly pouze natřeny štětcem, takže už někde byly zašlé, někde byly úplně odpryskané.
0: Za obnovu ciferníku zaplatí město 370 tisíc korun. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě bude asi rok fungovat v provizorních prostorách. Její dosavadní budovu město rekonstruuje. Proto se musela přestěhovat do prvního patra bývalého muzea karosářství. Na novém místě začne fungovat od příštího pondělí. Informaci ČTK potvrdil starosta František Jiraský z Nestraníků. Pardubický zámek, který hostí 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav, nabídne dnes večer na Velkém nádvoří inscenaci divadla Bez zábradlí s názvem Účet. V šapito na zámeckém rondelu se pak představí plzeňské divadlo Regenau s komedií Ani spolu, ani bez sebe. Mezi představeními zazní koncert v zámeckém parkánu. Podrobnosti má dramaturgině festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
3: Vystoupí českobudějovická rodočka, písničkářka Marjory s doprovodnou kapelou a musíme říct, že to není typicky česká písničkářka. Jejíž tvorba by byla nasáklá folkem, ale v jejím případě se jedná spíše o zahraniční pojetí tohoto žánru. Už jí vyšly 2 alba a je to muzika plná energie, takže zveme.
0: Rodičovský příspěvek od příštího roku asi vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO má automatická valorizace smysl jenom u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
4: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
0: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasná ojediněle tropická noc, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra bude slunečné horko, jasno až polojasno, denní maxima 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28. Vítr slabý, srážky do 5 mm, tlak slabý až mírně klesné, rozptylové podmínky většinou během dne dobré. Pozor, biozítra trojka, to bude znamenat vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda osobního auta a dodávky na 7.30 na příjezdu od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak samozřejmě, obdivuhodném kondici.
0: Ano.
1: Paní Saskia, opravdu, já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona pořád stejná vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda a paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila jsi, teď jsem kdyří, přežila jsi, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto ji máš.
3: Ano.
2: Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek.

0: Tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
1: Promiň, řekla jsi v metru? Legendy jezdí metrem?
0: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
1: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď jako, teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
0: Ano. Ano.
1: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musel
0: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
1: Fakt,
0: no,
1: jo?
0: Fakt.
1: A jela jsi?
0: No, kousíček.
1: Ty jsi jela s Husákem metrem?
0: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírali jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
1: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
0: Ano, to sedí.
1: Prosím tě.
0: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
1: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
0: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
1: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete
4: si to? Krátce potom.
3: Jo.
4: Já vlastně dokonce, možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
3: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
4: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam za cílem,
3: ano.
4: Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to je.
3: No, protože to vede k vám do čtvrti.
4: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
3: V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili až
4: no, já jezdím
3: poslední.
4: Tramvajem a já jezdím většinou 22. mě totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom buraka, vole, a takhle na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
3: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
4: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mi nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že, tak jezdím zdarma, tak on říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik lidí, a on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik zadarmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
3: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelů kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem řekněme Petra Novotného a jeho spol Petra Černocka, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v Lichindu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla a zdraví, ze přehovozí oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jeho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dla Pažilova Vozráca to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil a upozorňuji, že to všechno to je pravda. Tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní
3: se,
5: nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o ním jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plakátu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo. A to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele. Že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odklen rozhlasem vlastně, že? Takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju. Jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pán. A když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Masil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červené pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli Humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? Pa, maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? Pa. No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jirka Krampol?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové, jo. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Já dodal jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že jo? Takže
1: vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byli do školy umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, proč jsou ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílej SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Taky. A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, Za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat. Jela asi na výlet.
10: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. Já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka z té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapěnul zase. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko.
2: Bčko.
1: Dobře, děkujeme. Rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne. Víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: Myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano, ano, ano, ano. Tak to jsme si dostali.
7: No, tak podívejte ano. se, tak to je tak. Vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to a tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme,
8: jo, no.
7: Řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte?
8: Než jo.
7: dostanete to v oprávnění, protože aha. já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože jo. vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není jo. na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no, no. takže já tak jako těkám, rozumíte? Musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám. No tak nevím, co bych... Helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to dál z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, jo, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly.
8: Ne, ne,
7: ono
8: ne.
7: vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně
8: no, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám to taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Páteční teploty se přiblíží 40. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. Moravská Třebová má nově na webových stránkách města virtuálního asistenta. Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahu zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. A zítra se ještě oteplí, bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se delšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požáru, tahle výstraha se ještě může rozšiřovat. Na webu Moravské Třebové nově radí virtuální asistent. Chatbot návštěvníkům pomůže vyhledat informace o městském úřadu, jeho službách i městských organizacích. Podrobnosti má mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
4: A díky intuitivnímu ovládání zvládne s chatbotem komunikovat téměř každý. A v případě, že otázka vyžaduje podrobností, tak chaty nasměruje uživatele přímo na konkrétní pracovníky. Okno chatbota uživatele najdou přímo na webu města pod modrou ikonou v pravém rohu. Stačí na ikonku kliknout a zadat dotaz.
2: Chrudim kvůli velkému zájmu návštěvníků rozšířila termíny komentovaných prohlídek městského opevnění s baštou Prachárna. Během letních prázdnin k pravidelným pondělním od 10 přibývají až do konce srpna taky sobotní prohlídky. Výjimkou je jenom 8. srpen, kdy prohlídky kvůli konání chrudimské pouti nebudou. Čeští a slovenští záchranáři zatím pořád nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
5: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
2: Dva řečtí hasiči dnes zahynuli při boji s lesním požárem na řeckém ostrově Kréta, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na zástupce mluvčího řecké hasičské služby. Kvůli ohni byla nařízená evakuace 5 okolních vesnic, informoval zpravodajský server ekatimerini.com.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasná a ojediněle tropická noc, bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 20, tedy pardon, noční maxima 20 až 16 stupňů, v údolích kolem 14. Zítra slunečno a horko, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka, teploty zítra 32 až 36 stupňů v nížinách, mimo severovýchod území až 38, teploty na horách kolem 28. Srážky zítra výjimečně kolem 5 mm, tlak slabě až mírně klesné, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a biotrojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zřejmě vážná nehoda se stala v tuto chvíli na Orlicko-Ústecku, je to ve směru na Žamberek, silnice 1/11 ulice Zámecká, je to na výjezdu z Líšnice ve směru na Žamberek, bylo tam dokonce tísňové volání z auta, tak prosím opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Přejeme vám krásné letní odpoledne uprostřed týdne a co přinesla poslední červencová středa, tak v Litomyšli začala Litomyšl Fest, který město proměnil v jedno velké kino. Nabídne víc než 90 filmů v 7 promítacích sálech a Český rozhlas Pardubice je u toho. Už za chvíli se spojíme s Nadějou Kubínkovou, která je přímo na místě. Taky vás vezmeme do Hlinska, které čeká cyklistický svátek. Mluvit budeme o nové obytné čtvrti, která vzniká v České Třebové a prohlédneme si i nové ciferníky na hodinách kostela svaté Máří Magdalény v Lázních Bohdaneč. Středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice právě začíná a příjemný poslech vám přeje Petr Seidl.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
7: S Petrem Seidlem.

0: Je 9 minut po 17. hodině, středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice v plném proudu a se zpravodajským přehledem je tu Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Správa železnic odložila plánovanou rekonstrukci nádraží v Chrasti na Chrudimsku. Přestavba budovy za asi 30 milionů korun měla začít příští rok. Termín je ale posunutý o několik let. V Litomyšli večer začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka.

0: dávají ty ciferníky přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo, protože momentálně byly pouze železné, jenom natřené obyčejnou barvou.
1: Podrobnosti uslyšíte už zhruba v 17.45. Další ohnisko račího moru na Chrudimsku veterináři nepotvrdili. Státní veterinární správa prověřovala hromadný úhyn raků v horním rybníce ve Vranově. Testy ale infekci neprokázaly. Příčina úhynu známa není. Kvůli račímu moru už platí mimořádná opatření na Chrudimce, a to v úseku pod Křižanovickou přehradou. Stolany na Chrudimsku chystají stavbu sportovního areálu za 70 milionů. Obec už vypsala soutěž na dodavatele a práce by měly začít příští rok. Útulek pro zvířata v Lanškrouně hledá finanční pomoc na péči o 8 zanedbaných psů. Informoval o tom na webu. Křižence čínského choláče převzal před několika dny po úmrtí jejich majitele. Psi jsou podle útulku vystrašení, nemocní a potřebují veterinární léčbu. Náklady na jejich péči mají přesáhnout 100 000 korun.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Litomyšl se ode dneška promění na 5 dní ve filmové město. Po loňském přestěhování letního festivalu ze Slavonic ve východočeské renesanční město už podruhé zaplní filmaři a diváky, kteří dávají přednost sledování filmů v komornější atmosféře bez červených koberců. Dění na festivalu bude po celou dobu sledovat naše reportérka Naďa Kubínková, které už přejeme do Litomyšle. Krásné odpoledne, Naďo.
1: Krásné odpoledne, tak tady všechno už začalo. Litomyšl se už podruhé stala filmovým městem. Pořadatelé si toto město vybrali hlavně proto, že nabízí velmi specifickou atmosféru v historických kulisách renesančního zámku, ale město je známé i svou moderní architekturou. Organizátoři si zakládají hlavně na pohodě, promítat se bude v 7 sálech, které jsou velmi blízko u sebe, v podstatě podél řeky Loučné. Lidé tak mohou mezi sály rychle přecházet, město není velké. V centru se tak můžou i neustále potkávat, sdílet zážitky z filmu, ale taky z koncertů. Hudba je totiž podstatnou součástí tohoto festivalu a dotváří takové kompletní dění. Když si někdo dá třeba dva filmy za sebou, pak může relaxovat na louce tady v zámeckých zahradách na odpoledním koncertě. Večer se může jít vyřádit na ten hlavní velký koncert na velkém nádvoří a ráno už zase může jít do kina. Jinak těch koncertů bude během 5 dnů celkem 12 na velkém nádvoří a také v zámeckých zahradách, jak jsem říkala.
0: Naďo, řekni nám ještě, jakým způsobem se diváci na filmy dostanou?
1: Tak návštěvníci mají dvě možnosti. Princip vysvětluje pořadatelka festivalu Barbara Trojanová.
2: Buď mít tedy akreditaci, buď na celý festival, nebo na pouze na jeden den. A diváci s akreditacemi potom do těch kin mají přednostní přístup, ale 10 minut před začátkem každé projekce tenhle přístup přednostní končí a potom si diváci bez akreditací prostě v kině koupí lístek na ten vybraný film a jdou do sálu.
1: Je potřeba říct, že některé sály mají dostatečnou kapacitu, takže nehrozí, že by se třeba někteří diváci na projekci vůbec nedostali. A ještě jedna novinka, letos budou mít opět všechny promítací sály klimatizaci, což při těch očekávaných vedrech je určitě dobrá zpráva pro diváky.
0: No a pojď nás nalákat na samotné zahájení. Jaký program je připravený na dnešek?
1: Tak ten program začal už 16 hodin tady v zámeckém parku takovým happeningem. Stále hraje výtvarník a hudebník Petr Nikl, který ještě posléze bude společně s přítomnými diváky malovat návrhy na cenu diváku Litomyšl Festu 2026 pro nejlepší film. Ten vítězný návrh, který vyberou sochař Jaroslav Rona, který tady taky bude a bude tady prezentovat svůj film. A Petr Nikl pak odešle režisérovi vítězného snímku, ale to bude až v neděli za 5 dní. O 7:30 nás čeká pak zahajovací film Zámecké jízdárně, tím je americký taneční opus z konce 70. let All That Jazz a v 21 hodin zahraje na nádvoří kapela Vltava. A takovou tradicí je i to, že pořadatelé vyhlašují dress code. Ještě teda žádný nemám, ale jako lidé můžou přijít oblečení v kostýmu ze 70. let. Není to ale samozřejmě žádná povinnost, je to jenom zábava.
0: No tak utíkej sehnat dress code. Užij si zahájení Litomyšl Festu. Zdravíme do Litomyšle a moc děkujeme reportérce Naďě Kubínkové. Ahoj.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 17:30. Po nějaké odmlce za sebou máme další tropický den. A jakým způsobem se bude počasí vyvíjet v těch nadcházejících dnech, včetně víkendu, tak to už nám řekne pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: V noci žádná velká změna, v podstatě jasno nebo skoro jasno. Teploty by nám klesly na 20 až 17 stupňů, někde v horských údolích až na 14. Zítra a v pátek tam ty teploty, jak to vypadá v tomto týdnu, budou vůbec nejvyšší. Zítra jasno až polejasno, protože naskáče výskupovité oblačnosti a teploty od 31 do 34 stupňů a v polabích těch nejnižších polohách až kolem 630. Vítr bude fukat zítra většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů, v pátek 34 až 38 stupňů, no a ráno ještě polejasno a během přece začne přibývat oblačnost a až někdy večer od západu bude pomalinku až zataženo. V sobotu tam předrazí takové mírné ochlazení, teploty kolem 33 stupňů maximálně, ráno bude oblačno až zataženo, hodně oblačnosti, postupně se začne oblačnost patrávat a začnou se objevovat ty přehánky v odpoledních hodinách i bouřky. Vítr bude foukat od jeho západu 4 metrů a v neděli tam to bude už takové polejasné a jasné počasí, ale zase v odpoledních hodinách a v podvečer se může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty ty maximální do 32 stupňů.

0: Hlinsko bude o víkendu sledovat celý svět, tedy alespoň ten cyklistický, protože se tam jede závod světové série v gravelu, což je pro kolaře v současné době bez nadsázky nejprogresivnější disciplína. Slovo pochází z angličtiny, znamená štěrk, a moderátor Jakub Malý k tomu měl v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice hosta, organizátora akce Petra Svobodu.
1: Ta trať v Hlinsku si myslím, že je hodně pestrá, nabízí vlastně všechno, co by ta gravelová trať měla mít. Jo. Když se trošičku vrátím zpátky k mistrovství světa, který bylo v Itálii třeba, tak to bylo spíš takový pojetí Strade Bianche, takový spíš písečný, hladký cesty, ale dneska se to malinko dostává víc do terénu, začíná se tam špekulovat hodně i s technickým vybavením těch kol, se šířkou plášťů, s geometrií rámů a tak dále, takže v Hlinsku je to takový, že musí být závodníci připravený na všechno, je to profilově zajímavý, v krásném prostředí žďárských vrchů převážně, a myslím si, že se mají na co těšit i ty zahraniční závodníci, který se sem jako chystají, a jsem rád, že místní nebo český závodníci, který tady kdy u nás závodili za těch pár let zpátky, tak se jim ta trať líbí a těší se sem.
2: Jak bylo složité dostat se právě mezi pořadatele světové série, že zrovna v Hlinsku se pojede na území Pardubického kraje, tak prestižní podnik?
1: No tak pracovali jsme na tom, s myšlenkou jsme si hráli, já nevím, necelý dva roky, zhruba roka půl jsme se tomu začali věnovat intenzivně. Oslovili jsme firmu Golazo, kde vlastně disciplínu gravel zastřešuje bývalý výborný cyklokrosář Erwin Verfecken, s kterým vlastně jsme všechno začali komunikovat, a zažádali jsme loni na jaře, v září na mistrovství světa ve Rwandě zasedalo UCI, kde nám to schválili, a pak začala ta práce ještě na větší obrátky se roztáčet. No.
2: A pojede se už teď o víkendu v sobotu?
1: Teďka v sobotu to vypukne, no. To už se nám to krátí.
2: V kolik hodin by měli posluchači dorazit ideálně?
1: Ve 12 hodin se startuje. Samozřejmě tam bude asi spousta diváků cíleně za, nechci říct necyklistou, on je to výborný cyklista, ale asi za mediálně největší hvězdou tohohle podniku. Přesto je tam jsou supermena ve startovním poli, dá se říct, z velké části světa. Tak myslím, že ty diváci by měli přijít dřív, pokud chtějí Bottase vidět ještě před startem, a doufám, že ho nebudou nějak zdržovat nějakýma podpisama, to jsem všem říkal, ať si to necháš po závodě.
0: No, jestli vás zajímá, jak se jezdec Formule 1 Valtteri Bottas dostal na startovní listinu cyklistického závodu v Hlinsku a jestli má nějaké speciální požadavky, tak si určitě poslechněte celý dnešní rozhovor z Dobrého rána na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nové byty by mohly České Třebové pomoci udržet obyvatele. Vyrůst mají v areálu bývalé textilky Primona, která po krachu způsobeném asijskou konkurencí a zastaralou výrobou zanechala rozsáhlý brownfield. Ten teď mění soukromý investor v novou obytnou čtvrť. Reportérka Barbara Soukupová byla u zahájení stavby a zjistila, že konečný počet domů zatím není definitivní.
1: My máme v tuto chvíli vydané stavební povolení na kompletní sítě a komunikace v celém areálu a máme vydáno stavební povolení na 3 bytové domy A, B a C. To, co teď začínáme stavět, je bytový dům A.
2: Říká zástupce zhotovitele Pavel Rosenbaum. Dokončení domu A je v plánu na jaře v roce 2028. Uvnitř bude 32 bytů, které si už teď můžou zájemci rezervovat. Podle toho, jaký o ně bude zájem, se firma rozhodne, jestli s výstavbou pokračovat.
1: Protože vydané stavební povolení máme i na další dva domy, tak budeme sledovat zájem potenciálních kupujících a podle toho, jaký ten zájem bude, tak rozjedeme výstavbu těch dalších dvou bytových domů. Plus plánujeme v budoucnu postavit čtvrtý, ale tam jsme ještě nezačali projektovat. V okamžiku, kdybychom viděli, že vlastně ta kapacita je nedostatečná, tak se pustíme do toho čtvrtého posledního bytového domu. Takže podle poptávky.
2: Podle projektu jsou všechny domy stejné s velikostí bytů od 1KK po 4KK. Prodejní cena se pohybuje od zhruba 3,25 milionu korun po necelých 14 milionů. Vedení města si není jisté, jestli lidé budou ochotní takovou cenu zaplatit. Starosta Zdeněk Řehák z hnutí 3PK ale připouští, že nové bydlení je ve městě opravdu potřeba.
3: Nové bydlení nebo respektive výstavba nových bytů se v České Třebové moc neděje. V poslední době se objevují spíše rekonstruované bytové domy a ta soukromá výstavba nebo respektive nová výstavba je v podstatě výjimkou.
2: A proto se podle Rosenbauma byty prodat podaří.
1: Obecně ta poptávka tady je, protože v České Třebové byty nejsou a my jsme vlastně v širším centru České Třebové, takže já jsem přesvědčený o tom, že ty byty se prodávat budou. Máme první zájemce, s kterými teď jednáme o uzavření rezervačních smluv a myslíme si, že Česká Třebová je město, které se bude dále rozvíjet, je to významný železniční uzel a jsme přesvědčeni o tom, že ten zájem o ty byty v tom rozsahu, který tady máme, bude.
2: Novou výstavbu do budoucna chystá i město. Nejdřív chce ale nechat opravit byty, které už ve vlastnictví má. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
4: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
3: Nenecháme to radši až na září?
2: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
3: A to zase jo.
5: No jo, lasat pivo, to umíš.
3: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
2: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
3: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
2: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
3: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
2: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Hubanem
3: a Jitkou Slezákovou.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Přes 120 let spolehlivě odměřují čas, teď ale dostali nové ručičky a ciferníky. Věžní hodiny kostela v Lázních Bohdaneč totiž mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu. Ty původní ciferníky už byly zašlé, špatně čitelné, a tak se město rozhodlo vyměnit za speciálně vyrobené repliky. A výrazně taky pomohla veřejná sbírka. Sundávání starých ciferníků a montáž nových sledoval reportér Ondřej Wolf přímo v kostelní věži.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten prý je nejhorší, protože musím zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím. No, takže.
1: Ještě vás čekají další tři.
2: Ano, no, tak jako, snad už to bude líp jako než ten první. No, takže.
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku z vrtání.
2: Něco vypačíte, něco odbrusíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
1: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s zanitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kg. Ty ručičky mají třeba 2-3 kila, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
1: Výměnu ciferníků odsud ze zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
1: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
1: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
1: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvětšnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf, Český rozhlas.

0: Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice je u svého konce a zítra si v našem vysílání nenechte ujít ranního hosta Pavla Staru, který je organizátorem sportovního parku Pardubice. Ten se otevře veřejnosti už o nadcházejícím víkendu a my vás pozveme v 8.35. V radioporadně bude řeč o zahradních jezírcích, hostem Jitky Slezákové bude jejich tvůrce Jaroslav Wintera. Prohlédneme si také nové kolbiště na pardubickém zámku, které už je skloudované a řeč bude i o záměru hlinecké radnice, která chce do města přivést nové dětské lékaře. No a všechna témata vám pak nabídneme pěkně pohromadě po 17. hodině ve čtvrtečním dni v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Ve Stolenech na Chrudimsku připravují stavbu sportovního areálu za 70 milionů. Litomyšl se proměnila ve filmové město, začal festival Litomyšl Fest. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. A zítra bude zase slunečno a horko. Denní maxima v Polabí až 36 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné odpoledne z Pardubic. Stolany na Chrudimsku chystají stavbu sportovního areálu za 70 milionů. Obec už vypsala soutěž na dodavatele. Práce by měly začít příští rok.
4: Areál je navržený vedle fotbalového stadionu. Jeho součástí bude požární zbrojnice, tělocvična a nové víceúčelové hřiště. Stavbu chce obec rozdělit do dvou etap. Zahájení první z nich plánuje na jaro příštího roku. Ze Stolan Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne skoro 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti.
5: Festival začal happeningem pod vedením výtvarníka a hudebníka Petra Nykla. Ten společně s přítomnými diváky namaluje návrhy na cenu diváků, která se jako jediná na tomto festivalu uděluje.
6: Samozřejmě bych si přál, aby přijelo hodně lidí.
5: Říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan. Diváci uvidí až do neděle skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
6: Má to tady tu výhodu, že to město není velký, jednotlivý ty sály jsou blízko vedle sebe. A vzniká tady spoustu nových přátelství, protože ty lidi se o těch filmech pak baví.
5: Na filmy se můžou dostat pomocí festivalové akreditace.
7: Tím, že máme opravdu veliké sály, takže se opravdu nebojíme, že do těch velkých sálů by se na filmy nedostali i diváci na jednotlivé vstupenky.
5: Dodává pořadatelka Barbara Trojanová z Litomyšle, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení. Rodičovský příspěvek od příštího roku asi vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat až na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl u dlouhých období, jako je třeba starobní důchod.
8: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
3: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
2: Počasí.
3: Čeká nás bezoblačná noc, jasná až skoro jasná, noční teploty 20 až 17 stupňů v údolích až 14, na horách 17 až 13 stupňů Celsia. Vítr slabý, čtvrtek slunečný a horký, tedy jasný až polojasný, denní maxima 31 až 34 stupňů, v Polabí až kolem 36, na horách 26 až 30 stupňů. Vítr převážně slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne. Pozor, bio, zítra 3, vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jak už víte z našeho vysílání, nehoda na Orlicko-Ústecku silnice 1/11 na výjezdu z Líšnice na Žamberk zrazila dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hodině. Například si připomeneme, že tisíce zaměstnanců v náročných profesích si dosud neřekli o příspěvek na důchod. Také se dozvíte, že oblíbený superhrdina Spider-Man se vrací do kin. No a samozřejmě i dnes vás pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem, tak si s námi zahrajte kvízovku. Je to hra pro celou rodinu, každý se může zapojit, kdo si rád hraje, baví se, kdo se taky rád něco dozví. A jak už jsem zmínila, hrajeme dnes o deskovou hru od Alby, jmenuje se Tipni si Česko. A v této hře budete odhadovat rozlohy, letopočty, počty obyvatel a další veličiny a určitě se o Česku taky něco dozvíte. Tak a teď pravidla, jak hrát kvízovku. Zavolejte do studia Českého rozhlasu. Vyberte si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ni správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování před 19. hodinou právě o tu deskovou hru od Alby. Tak to je jasné. 25 připravených písniček, to taky víte, jsou v seznamu, který najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Je tam i šťastné číslo pro dnešní hru. Když budete mít štěstí, dovoláte se a to šťastné číslo řeknete, tak rovnou postoupíte do závěrečného losování automaticky, aniž byste museli odpovídat na nějaké otázky. Někde pod čísly je i dnes schovaná sázka na Jakuba. Když na něj narazíte, Jakub Kvášovský vám řekne nějaké tvrzení, pak je na vás, jestli mu budete věřit.

se můžete těšit dnes a ze kterých můžete vybírat. Tak tady je taková malá ochutnávka z těch 25. Last Ketchup a Aserej. Řecké slunce pálí, mám svůj klidný zem. Marta Athena, Řecké slunce. Chytám se

0: Michal Tučný má 10 boty z kůže toulavejch psů.
1: Boty z kůže toulavejch psů.
0: Laidback Sunshine Reggae 16.

0: a 22 mají holky a písnička Letní ráno. Celý ten seznam se všemi čísly najdete, jak už jsem říkala, na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. No a jak se tak dívám, tak je tam i třeba Dire Straits, jsou tam Máci, Valdemar Matuška, nebo Radek Tomášek a Jirka Korn, Mandraže, spousta dalších pěkných písniček. No a předpokládám, že už jste se tam podívali na ten web do pořadu Kvízovka taky proto, abyste našli šťastné číslo dnešní hry. Tak jestli ho znáte, tak volejte.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: No tak s námi chce hrát taky pan posluchač Jirka, který je teď na telefonu, tak já vás zdravím. Dobrý podvečer, kam vás to zdravím?
2: Krásný podvečer, paní Romanko, já vás moc zdravím do Hradce Králové a volám ze Suchovršic.
1: A voláte ze Suchovršic a my občas spolu mluvívali jsme v písničkách od srdce třeba, tak já vím, že vy často a rád býváte u řeky Úpy. A teď?
2: Ano, přesně.

0: existují ty DAB rádia, takže dneska vlastně není výjimkou. Jsem za to rád, krásný, čistý, perfektní signál a rád vás po další době slyším. Kája má asi dovolenou, ale alespoň i dneska taková krásná dušička z Královéhradeckého rozhlasu.
1: My jsme řešili dneska ve vysílání mimo jiné splavnost řek, třeba pro vodáky, že té vody je málo. Jak je na tom úpa? Z vašeho pohledu ji znáte jak své boty?
0: No, Romanko, je. Já, když jsem dneska volí, že Strutnova, tak Strutnova je málo vody, tady je taky málo vody, ale jak se říká, člověk si aspoň může trošičku ty nohy svlažit, ale když se člověk do ní natáhne, hezky naloží, tak je to příjemný, ale doopravdy té vody je málo, je znát, že je hrozně velké sucho.
1: Takže i nějaká tůňka se tam u vás v Suchovršicích v Úpě najde, kam se dá prostě namočit až po krk?
0: To víte, že ano, hezký doplavek, jako mít Buchanan, pobřežní hlíce, hezký se pěkně natáhnout.
1: Dobře, dobře, pane Jirko, tak ale teď k věci. Voláte do kvízovky, protože znáte šťastné číslo?
0: Ano, já jsem právě
1: tak počkejte,
0: koukal.
1: Počkejte, ještě to na mě nekřičte, já jenom se ptám, jestli jsme se domluvili správně.
0: Čo jo, koukal jsem na činnosti na tabáček, ano.
1: Aha, dobře, no tak dobře, ale abychom postupovali podle regulí, tak já vám pustím ten správný zvučík a vyzvu vás a vy ho řeknete, jo, jestli ho teda znáte správně.
2: Šťastné číslo.
1: Tak kolik to je?
0: Je to Okobere 21.
1: Okobere 21, ano, a je to písnička od kapely Činasky, tabáček, šťastné číslo pro dnešní hru kvízovky. No, tak vy to máte teda v kapse. Máte u těch plavek v kapsu? Máte tam kapsu u plavek?
0: Jo, tak to víte, že mám.
1: No,
0: výborně.
1: Takže máte to dneska v kapse u plavek a vy už nemusíte nic, jenom se bavit a poslouchat kvízovku. No a před 19. hodinou potom jako očekávat to závěrečné losování, jestli tohle bude stačit na tu výhru.
0: Jo, uvidíme. A jinak, Romanko, jestli jenom na závěr můžu jenom malinkou pozvánku.
1: No, pozvěte.
0: Tak teďka v sobotu, už vlastně 1. srpna, budou sraz veteránů v Ratibořicích u zámeckého areálu od 13:30, takže přijďte, plechový mláčkové určitě budou krásně naleštěný.
1: Takže vy budete taky?
0: Určitě.
1: Na srazu, nebudete tam chybět. No tak dobře, pane Jirko, takže zatím pěkný podvečer s kvízovkou, počkejte si na to losování před 19. hodinou o stolní hru od Alby. Tak jsem vás ráda slyšela, naslyšenou tady máte Činasky, tabáček.
0: To je skvělá, děkuji, naslyšenou. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jsou prázdniny, čas dovolených, letních výletů a mnozí z nás asi to neumí představit bez kola. Kolo určitě patří k zásadním vynálezům lidstva. Cyklistika a jízdní kola s námi žijí už víc než 200 let a to, co ze začátku vypadalo jako kuriozita, změnilo celý svět. Od dopravy přes urbanismus, zábavu, sport až po dětské hry. No a tak my se v dnešní kvízovce po stopách tohoto báječného vynálezu, jakým je jízdní kolo, vydáme. Tak a soutěžit s námi chce pan Petr, kterého vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak, pane Petře, vy jste si vybral z naší dnešní nabídky písniček 12, číslo 12. To je písnička ano. Jaromíra Nohavici, Píte vodu. A ta je vaše, tu vám nikdo nevezme. Ale máme tady taky pod tím číslem 12 otázku. Dneska to bude teda, otázky se budou týkat jízdního kola. Tak můžete poslouchat? Ano. Otázku, trošku to chvilku potrvá, než se k ní dostanu, protože jsem si říkala, že bude fajn, když se také posluchači něco k tomu tématu dozvědí. Tak o stroji poháněném šlapání snil už Leonardo da Vinci, ale svět si musel ještě počkat na první jízdní kolo, protože historie kola začíná až mnohem později u německého barona, lesníka a vynálezce a ten se jmenoval Karl von Drais. A jeho stroj s lidským pohonem a řiditelným předním kolem byl ještě těžkopádné a nemotorné monstrum s dřevěnými koly, s pevněnými kováním, zkuste si to představit, a na něm lidé seděli obkročmo a oběma nohama se odráželi od země. Dneska to používají malé děti, taková ta odrážedla. Tak to byl první krok k rozvoji jednostopých vozidel a tedy i kola, jak ho známe dnes. Nedá se ještě říct, že to bylo úplně jízdní kolo. Ale otázka zní, kdy myslíte, že tenhle objev Karl von Drais udělal a ten svůj vynález představil na premiérové jízdě v Mannheimu. Já vám dám tři možnosti, tři letopočty. Ano, tak vyberte ano. Ten správný. Tak buď je to za A rok 1617, nebo za B rok 1717, nebo za C rok 1817.
2: Tak já bych zkusil ten rok 1617.
1: Tak vy byste zkusil rok 1617... Takže to je začátek 17. století. To je moc brzo. Tak představte si, že to bylo až v tom roce 1817. 12. června 1817 Karl von Drais na svém vynálezu, kterému se podle něj pak říkalo Draisína nebo Drezína, překonal vzdálenost mezi Mannheimem a Schweizingenem. Bylo to 7 kilometrů, jel tam i zpátky a zvládnul to za necelou hodinu. No, tak to jsme se dozvěděli, ale vám to teda bohužel nevyneslo postup do losování. Ale doufám, že jste si to aspoň užil dnešní účast v kvízovce.
2: No, tak mrzí to, ale nedá.
1: Jste trošku smutný, já to cítím. A tak se vás teda ještě zeptám, jak trávíte horké dny. Dneska je teplo, bude hůř, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí. Jak se s tím teplem dokážete vyrovnat?
2: Doma je trávě.
1: Chladíte nějak? Máte klimatizaci nebo nohy ve škopku se studenou vodou?
2: To ne, ale máme jako dům z bílých cihel, takže jako je chladnej, no.
1: Čili odráží to teplo už jenom tím, že je z bílých cihel. No dobře, tak ať vám ty letní dny krásně plynou při poslechu Českého rozhlasu a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Mějte se pěkně, Jarek Nohavica tady pro vás. Hezký den.
3: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Tak pít vodu se v tomhle horku vyplatí, jak nám teďka doporučoval Jarek Nohavica. A já vítám dalšího soutěžícího Kvízovky ve vysílání. Je to pan Ondra, dobrý den.
2: Já vás zdravím, Romanko.
1: Tak vy jste si vybral, jaké číslo z dnešní nabídky, z těch 25?
2: Já vím, že pod tím jsem Jirka Korn a teď nevím, co to bylo za číslo.
1: Jirka Korn, osmička jste říká. Jirka Korn, chci tě mít. Ano, chci tě mít. Takže písničku mám připravenou, to je jasný, ta je vaše, výborně. No a teď teda pro vás mám zajímavou informaci, nevím, jestli vás potěší, anebo naopak, jestli se těšíte na otázku.
2: Když
1: to víte, je tam sázka na Jakuba. Ano, ano, vy jste pod tou osmičkou dneska našel Jakuba, takže my si teď poslechneme, co na vás Jakub Kvášovský na dnešek pod tou osmičkou nachystal. Je to nějaké tvrzení?
2: Keď by se to taky čoukla.
1: No a potom jenom stačí, když řeknete, jestli tomu věříte, co říká, anebo ne. Jo?
2: Jasně.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Sázka na Jakuba.
3: V letech 1970 až 1989 nesla stanice, jejímž dnešním pokračovatelem je radiožurnál označení Hvězda.
1: No.
2: No, já myslím, že ano.
1: Myslíte, že ano? Tak jak to je ve skutečnosti?
3: Ano, někteří už to nepamatují samozřejmě, ale je to tak.
1: No, ano, je to tak. Vy to pamatujete, můžu se zeptat?
2: Tak jako já se přiznám, že v roce 89 mě byly 4 roky, takže jako...
1: Takže teoreticky, ano, ale prakticky. Ano, prakticky. Protože já myslím, že vy jste velmi takový věrný posluchač Českého rozhlasu, takže kdybyste byl trošku starší, tak byste to určitě věděl na jistotu. Takhle jste to teda tipnul, nebo jste to věděl?
2: Ne, tohle jsem náhodou věděl, protože jsem to i někde slyšel a bylo jsem slyšel s jakými.
1: Ano, ano, tak byla to Hvězda. Ano, tak výborně, výborně postupujete tedy do losování před 19. hodinou o tu stolní hru. Od Alby vybral jste si písničku od Jirky Kornata, je připravená a i vás se teda zeptám, jak se máte takhle v létě? Chodíte do práce, do školy nebo máte prázdniny, dovolenou?
2: Ne, úplně relaxuju, odpočívám a poslouchám ho městský český rozhlas Hradec Králové například, že je Románko.
1: To se máte teda úplně báječně.
2: A přiznám se, že se i vzdělávám v kvízovce, když to jde.
1: Tak jo, no tak touhle otázkou jsme se taky vlastně trošku vzdělali, především teda vy, dříve narození. Fajn. Pane Ondro, držím palce do losování, mějte se krásně, hezký zbytek léta. Zatím
2: díky, Romanko, krásně,
1: naslyšenou, tady Jirka Korn.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A soutěžit s námi chce také paní Růžena, která volá odkud? Dobrý den.
2: Volám od Hradce Králové ze Všestar.
1: Ze Všestar, tak to máte kousek. Tak paní Růženo, jaké číslo vy jste si vybrala mezi jedničkou a pětadvacítkou? Pozor na ta, která už řekl někdo před vámi.
2: Tak já jsem povýšila oproti panu Jirkovi a zvolila jsem si číslo 22.
1: 22, letní ráno, holky, to je ta písnička, kterou vám určitě teda pustím. A teď tady 22, máme otázku. My dneska řešíme ta jízdní kola, jestli jste poslouchala od začátku a jejich vývoj a historii. Jezdíte na kole?
2: Méně, ale jezdím. Já mám totiž takové těžké, potřeba bych lepší kolo, ale... Vždycky jsem jezdila ráda, teď už jezdím do ní.
1: No tak, protože tady na Hradecku je všude rovina, tady se jezdí dobře.
2: Ano.
1: Takže kolo máte, jezdíte, tak předpokládám, že i když máte těžší kolo, tak to bude už takový současnější model, žádný historický kus asi, že jo?
2: No, tak na půl.
1: No tak my už jsme se tady k tomu úplně takovému prvnímu stroji, který ještě nebyl kolem, ale byl to takový předchůdce, tak k tomu jsme si něco pověděli. A teďka teda tady poslouchejte, paní Růženo, dobereme se k otázce pro vás, jo? Tak o těch prvních artefaktů poháněných nohama, o tom jsme už mluvili, odrážením od země až po moderní kolo, jak ho známe dneska, s tou vysokou technologií, to je dlouhá cesta vynalézavosti, inovací a vývoje. A v 60. letech 19. století začalo kolo nabývat podobné podoby, jako má dneska. A přibyly mu pedály. To je důležitá věc na kole. A teď otázka zní, v které zemi se zrodilo první kolo s pedály? V které zemi se objevil ten vynález? Je to jednoduché. Tři možnosti, řeknete jednu z nich, jo?
2: Dobře.
1: Tak, první kolo s pedály v Německu, nebo v Anglii, anebo ve Francii. Co myslíte?
2: Tak teďka volím mezi Německem a Francií a skutečně jenom typuji. Já zvolím Francii.
1: Vy volíte Francii, vy jste skvělá. Je to tak? Je to tak, to jste jen tak typla, nebo vám to něco jako naznačuje, říká? Někde jste to slyšela?
2: Neuvědomuji si, že bych to slyšela, ale představuju si levandule a prostě tu krajinu.
1: Jo. A mezi tím to první kolo s pedály. No, tak nevím, jestli to bylo mezi levandulemi, ale každopádně Francouz Pierre Michaud spolu se svým synem Ernstem vytvořili v roce 1861 první kolo s pedály. A ty pedály, ale nepředstavujte si to ještě jako dnešní kolo, umístili napevno na předním kole, spolu s účinným systémem řízení. A tomu kolu se začalo říkat Michelina, podle jejich jména. A začalo se dokonce i sériově vyrábět a dosáhlo velké popularity. A stále ale mělo železné pneumatiky, takže bylo opravdu nepohodlné. Takže mezi tou levandulí na kamenech to na něm pěkně hrkalo. No. Tak vy jste odpověděla správně, paní Růženo, tak to je výborné, gratuluju. Pouštím vám písničku od kapely Holky, no a postupujete do losování před 19. o deskovou hru od Alby. Super.
2: Super, tak děkuji pěkně a děkuji i za to poučení, protože se krásně dozděláváme.
1: No děkuji. A užívejte si letní dny s Českým rozhlasem. Zatím naslyšenou, krásný den.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A pan David s námi soutěží. Dobrý podvečer, i vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Pěkný večer, přeju.
1: Pane Davide, kam vás zdravím? Z Hradce Králové v tomto případě. Do Českých Budějovic. Tak, máme tady volbu vaší, číslo 1 až 25.
2: Je to 16, když máme tak pěkný počasí.
1: Souvisí to nějak s 16, pěkné počasí. No, je to Sunshine Reggae, je to Sunshine Reggae, takže to sluníčko. A písničku jsem připravila na vaše přání a máme tady taky jednu otázku týkající se historie jízdního kola pod tou 16. Tak poslouchejte, my jsme už tady něco maličko k tomu vývoji pověděli. V té minulé otázce, kterou si vylosovala paní Růžena, jsme se dozvěděli, kdy kolo dostalo pedály a teď postupně, teda další otázka. Postupně docházelo k dalším úpravám, samozřejmě to ještě chvíli trvalo, než to kolo vypadalo jako dneska, ale ty úpravy vždycky měly za cíl zpříjemnit tu jízdu. A taky byla na trh uvedena řada modelů tříkolek, čtyřkolek, zkrátka různé varianty. Vynálezci se snažili o různé dopravní prostředky, aby vyhovovali různým potřebám a taky rostla poptávka po kole a po jízdě na kole. Takže to byl pokrok. No a první stroje měly pedály umístěné napevno na předním kole, to jsme si řekli, ale revoluci znamenal vynález prvního kola s řetězem, s řetězovým pohonem. Takže na vás jednoduchá otázka, kdy to bylo? Tak zase tři možnosti, jsou to roky. A vy zkuste trefit, kdy tak asi kolo mohlo dostat první řetěz, ano? Mm-hmm. 1864, 1874, 1884. Takže ABC, 1864... Bčko 1874, 1884, po 10 letech to je.
2: 1884.
1: Si myslíte, že bylo první kolo, které mělo řetěz, spatřilo světlo světa a bylo to teda skoro podle vás 20 let po tom, co dostalo pedály na přední kolo? Není to správně. Bylo to téměř hned po té roku 1864. Jestli si pamatuju, 61 pedály a hned 64 někdo přišel na to, že než šlapat napevno pedály umístěné na předním kole, bude lepší udělat převod a dát tam řetěz. 1864. A byl to James Slater, který vyrobil první kolo s řetězovým pohonem. Věděl jste to? Nevěděl. A teď už to víte. Teď už to víte, pane Davide. A vy jezdíte v Českých Budějicích na kole?
2: No, my to máme taky rovinu.
1: No. Tak ale to neznamená, když máte rovinu, že musíte jezdit. Někdo nerad jezdí.
2: Jo, tak já jezdím rád.
1: Jezdíte rád, to je dobře. Tak ať se vám jezdí pěkně a ať vám pěkně utíkají letní dny při poslechu Českého rozhlasu. Třeba se zase někdy v Kvízovce uslyšíme. Mějte se moc krásně. Ráda jsem vás slyšela. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Písnička podle vašeho výběru.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Je 18 hodin a 47 minut, ale já myslím, že ještě jednoho soutěžícího stihneme a tentokrát je to pan Stanislav. Zdravím vás a odkud voláte vy do Kvízovky?
2: Dobrý den, z Hronova.
1: Z Hronova, takže na Náchodsku jsme teď s vámi. A jaké číslo jste si vybral, pokud jde o ty písničky a otázky tedy tím pádem?
2: Já bych chtěl číslo 18.
1: 18, tak písnička je od Sandry, Everlasting Love. Tak, tu jsem vám připravila. Pane Stanislave, a teď ještě teda i otázka pro vás. Vy jezdíte na kole?
2: No, jezdím.
1: Jezdíte na Hronovsku, ale tam už jsou kopečky, to není jenom rovinka.
2: No, tak lepší je teďka už elektrokolo.
1: A máte elektrokolo?
2: Mám, ale používám ho celkem málo.
1: No, tak na elektrole.
2: Ano,
1: se to jezdí delší jízdy i kopečky, ale takový ti ortodoxní cyklisté rádi šlapou i do kopce. Těch tam u vás je ve Vysoké Srbské, tam je myslím kopec, který teda každý cyklista ocení. Dobře. Tak první dopravní prostředek, který už se dal nazvat bicyklem, to byl v roce 1870 vynalezený druh velocipédu s velkým předním kolem a tím malinkým vzadu. Asi víte, jak to vypadá, že jo?
2: Ano.
1: Ano. A byl to předchůdce mnohem bezpečnějšího jízdního kola, které známe dneska. No a teďka otázka pro vás, pane Stanislave, není složitá a zní, v které zemi byl vynalezen tento typ kola s velkým předním a malým zadním kolem a v té zemi dosáhl také obrovské popularity. Je to za A Itálie, za B Anglie, za C Holandsko.
2: Já myslím, že to bylo Holandsko.
1: Že to bylo Holandsko, myslíte? Tak hned uslyšíte, jaká je odpověď. Byla to Anglie. A James Starley, váhal jste. Hned vám to vlastně asi naskočí, jak to řeknu, protože James Starley byl ten vynálezce Angličan v roce 1870. Zavedl teda mimo jiné také drátěné paprsky a kolo s menším zadním a mnohem větším předním kolem, známé jako penny farthing se tomu říkalo. A ten bicykl dosáhl velké popularity hlavně ve viktoriánské společnosti v Anglii. Jezdili na něm všichni. Umožňoval vyšší rychlost, ale bylo to velmi nebezpečné, nestabilní a dost těžko se to ovládalo, takže jízda na tom vysokém kole, jak se tomu říká, nebyla úplně jako jednoduchá, ale už se na tom dalo jezdit docela rychle. No, každopádně, pane Stanislave, vám vaše odpověď nezajistila postup do slosování, ale doufám, že jste se aspoň s kvízovkou pobavil dneska.
2: Určitě.
1: No a jezděte i dál. Na Hronovsku rád na kole. Písnička pro vás a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: No a jsme ve finále, takže nás už teď čeká jenom z vás, kteří jste s námi dnes kvízovku hráli a dovolali jste se do Českého rozhlasu a taky úspěšně jste se zúčastnili. To znamená, buď jste trefili šťastné číslo, jako pan Jirka, anebo jste správně odpověděli na některou z otázek, tak vy jste zařazeni do losování o cenu, kterou dneska je desková hra od Alby. Tipni si Česko, v této hře budete odhadovat rozlohy, letopočty, počty obyvatel a další veličiny a jako v každé takové hře se také o Česku zase určitě něco nového dozvíte. Tak a teď už ten lísteček s jménem dnešního výherce, výherkyně, a je to paní Růžena z Hradce Králové. Deskovou hru od Alby, typni si Česko. No a teď možná ještě pár takových důležitých milníků, když jsme si dneska povídali o historii jízdního kola, tak byl to britský inženýr John Kemp Starley, který vynalezl kolo v takové víceméně už současné podobě, v té moderní, jak ho známe dneska. A dalším významným jménem v historii kola byl Scott John Boyd Dunlop. A to Dunlop, to vám asi něco říká, pneumatiky, jasně. 1888 patentoval vzduchovou pneumatiku pro kola, no a tím se jízda stala samozřejmě mnohem pohodlnější. A kdybyste se chtěli o historii jízdního kola dozvědět ještě mnohem víc, tak třeba v Žirči u Dvora Králové nad Labem ve Špícharu domova svatého Josefa naleznete unikátní muzeum kol a vozítek, kde si prohlédnete na 200 nejrůznějších bicyklů a velosipédů. A samozřejmě muzeí kol je u nás v České republice ještě mnohem víc a velká expozice je třeba taky v Pražském národním technickém muzeu. Pro dnešek je to všechno z kvízovky. Romana Joudalová vám děkuje za pozornost, za to, že jste se tak statečně zúčastnili a přeji vám pěkný večer s Českým rozhlasem.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Plánovaná rekonstrukce železničního nádraží v Chrasti je znovu odložena. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě bude asi rok fungovat v provizorních prostorách. V Šenově na Novojičínsku začala výroba nových obrněných vozidel pro českou armádu. A zítra bude zase slunečno a horko, teploty až 630 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Klidné pozdní odpoledne z Pardubic. Správa železnic odložila plánovanou rekonstrukci nádraží v Chrasti na Chrudimsku. Přestavba budovy za asi 30 milionů korun měla začít příští rok. Termín je ale posunutý o několik let.
3: Plánované úpravy zahrnují částečnou demolici výpravní budovy a také bývalých veřejných toalet. Na nádraží by mělo vzniknout nové zázemí pro cestující a také parkoviště. Správa železnic ale kvůli úsporám s přestavbou v nejbližší době nepočítá. Na webu organizace je nově uvedený termín zahájení prací po roce 2032. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě bude asi rok fungovat v provizorních prostorách. Její dosavadní budovu město rekonstruuje. Proto se musela přestěhovat do prvního patra bývalého muzea karosářství. Na novém místě začne fungovat od příštího pondělí. Informaci ČTK potvrdil starosta František Jiraský z Nestraníků. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
4: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
2: Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení 9. tříd základních škol, řekl to dnes ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem asi před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo, to je asi o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o to ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlíp čerpajícím státem. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan.
1: Počasí.
2: Noc bude bezoblačná, jasná nebo skoro jasná, noční teploty 20 až 17 stupňů, v údolích až 14. Zítra tedy ve čtvrtek zase slunečno a horko a ještě se oteplí. Jasno až polojasno, denní maxima 31 až 34 stupňů, v Polabí až kolem 36. Teploty na horách 26 až 30 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a biozítra 3, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta se právě teď srazila ve Svitavách v ulici Pavlovova. Je to v křižovatce s ulicí Nejedlého. Ať už míříte kamkoliv, opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, vidíte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v hezky česky a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru. Je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista.

0: což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa, původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
0: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano. A jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

kdy se ví, co Bůh chystá. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem. Bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
2: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
3: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
1: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
4: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste...
1: Z Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50 než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů, ale těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak abys někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník,

0: Plní disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně. Ale věděl jsem, že má špatný voštěp. Že má špatný voštěp a že já jsem lepší běžec. Takže na tom voštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně. Takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem viděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten voštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se dělá až těsně předtím, nebo připravuje až těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a posledních. Užil jste si své a on 18
1: jo,
0: medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavé, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: byla výborná.
0: Let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah,
1: já to dělám velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není... Je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění. Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy. Viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou, jako, tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénují a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu. A podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem?
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusil a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval jste se do toho. Mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned
0: s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky, říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře, zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svedem, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5 kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dost zatím. Běžte dál, je to krásné.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každé rok.
4: Manžel kamaráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Je. Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka, ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli.
3: To, no jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Až jste byli těsně vedle,
5: jo? No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak, pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí, tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo, ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda asi měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně,

0: takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16, ale ty to jsou takový trdla ještě, jako, tak no. Měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
1: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
0: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo, no a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího, no a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním, no a když nám začali vařit bílý kafe, jenže oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
1: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
0: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
1: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
0: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
1: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
0: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
1: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
0: Víte co, to jako, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl, to není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
2: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
3: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
0: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
1: Z praktických důvodů.
4: Nejdřív mě představila rodičům, že jo, no a tak už to bylo takový jednodušší.
0: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo. Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo, tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
1: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
0: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
1: A kde jste to měli?
4: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to

0: zařídil v kostele ve Třebovi a oddavky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
1: Kde to pro vás bylo hezčí?
0: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
1: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
0: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
1: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
0: No jo, takhle to je.
1: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
2: No moji mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
0: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
2: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je.
1: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
2: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo, že jste spolu.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, 3, prostě přišla dcera a syn ten třetí se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, teď ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být. Prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No ale vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že jo, byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo. No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. co to dělalo s vaším no, mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železný deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale.
3: No ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Tej vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik rozehnal jim doma tajně, nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No, to už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba
5: a
3: někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečím často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkujeme. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Jo. 19 roku.
5: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No, bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátky září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dejchat. No a pak šla teda do školy a už zůstal, už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední, rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce, jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně roka čtvrt, nebo roka půl. Přitom
4: Radek měl úplně stejnou, jako, že to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
5: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
4: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To je snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už... Vlastně bylo to v 90. roce, jakože jo. Když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si poříkala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. No, je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit, takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek. Ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Ale ona taky děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zase budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtí kama, No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měla jsem ho šílených let.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to... Mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: No asi já.
4: No to určitě manžel. Že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí, a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Ono ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás jako, jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
1: Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě. Každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jde si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím může všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, jo. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím. Každý den prostě to musí člověk jako prožívat. No. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pámbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Lidské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra. Zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má být na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástrmanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný

0: Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála, a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastermana a taky pana Hrouse osobně, a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastermann.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Hastermannský čarování.
3: Sedma.
2: To je, pane věda.
3: Král!
2: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
4: Hastermannský čarování není žádný špás.
3: Eso!
2: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
4: A trumf. Hrajete jak ponocný, pánové.
5: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
4: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
4: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
4: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Taky trochu pomůžeme, dědo.
4: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
5: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastermann bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
5: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni
2: jedna kapina.

0: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havít nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
1: No co? Neviděl jste nikdy pár štík?
0: Prý štík? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře, zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, svýho toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman.

0: Jesu, matko, co to má znamenat?
1: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
1: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí, tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
1: Žádný povídačky, drahý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevím.
2: Ondro, pojď sem.
3: Co je, táto?
2: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
3: O čem?
2: O tobě.
3: Jo.
2: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
3: No to jo.
2: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až kloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
3: No... Všecko ještě ne.
2: Ale jak pak ne. Umí se proměnit ve štiku, sumce i candáta, dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
3: To jo.
2: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
3: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
2: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že si Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
3: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
2: Ne, synku, už jsem ti zapřáh dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
3: No tak proč?
2: Protože tady na Purkarci tě už žádný štěstí nečeká.
3: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
2: A co, láska? Taníku, ne? Zkrátka, měl by si znajít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
3: To se povídá?
2: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučko. No tak zvom vás, je kluku Hastermanská.

0: Водичка, сохраняйся, рибничка.
1: Є мене. То є паненька.
2: Ленек, було 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
3: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
3: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
3: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
3: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
3: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
3: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonká a milá?
3: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
3: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
3: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
3: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
3: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu Hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a Hastrmani. Veselé to vyprávění o Hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch Hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený Hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic s synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl.
4: Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
3: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vojáček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška?
2: Na kampu.
1: A co nese v hubě?
2: Zelenou ratolest.
3: Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
2: Jak pak nám to dneska voní?
1: Veškerou vodou.
0: Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
2: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
2: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa, a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám, a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
2: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude? Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky, láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně číst. Bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych s ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak
1: oni
0: dále,
1: samozřejmě počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež, a v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v hřebíkách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali, a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vámi absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No a 15 minut po 23. hodině pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na prácu.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na 6 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže se toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, ten pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin, nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo? A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? On vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profes, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude mi 2 000 000 za těch 30 roků, jo?
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roků, no tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a

0: Letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo, a já je mám leta, a když ve 84 máte ráno v ocech stávat a jít kontrolovat, jestli padá s nich nebo jedná lidi. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starostí obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo. U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, dělám jako ústní, jo. A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo. A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, se musí hlídat, jo. No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo, že říká, tam ten dlouhej
1: nedělali.
0: A prostě držel pivo a kouřil, jo. No tak bum a 10 000 jsem pozdíl, jo.
1: No jo.
0: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo.
1: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
0: No, takže...
1: Proklid.
0: To mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zaměstnává a musel posvětit.
1: Jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
0: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
1: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě...
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let. Uh-huh. A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svojil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval, protože jeho rodina ho nahecovala na chatu a zbyl jsem v budování, já a ten můj kamoš. A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině, tady u náměstě, takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vědětovat.
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne? A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo? A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit ty. Tak to byla domluva, ne? A ty si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No, říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo? A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbě, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl, sedla u klumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječe.
0: A
1: opatrnej,
0: jo? Oldo, opatrnej, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo. To nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roku. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukradl jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, aby bylo dáno prostě a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: Pak no jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
1: Moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano.
1: Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Moženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kalendář navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, takže to nebylo jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby?
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: No pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti, všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už je to teda tenhle víkend, takže těžko se, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme
1: třeba...
0: budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Docela těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samo těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, mm-hmm, a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Mm-hmm. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Mm. Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit,
1: prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Mm-hmm.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, mm-hmm, teda půjčí,
0: ano,
1: a do roka, že to vrátí. No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a teď prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50 tisíc.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: a jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále,
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi,
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty, ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40. Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak je to furt mezi náma.
0: No, a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a vždycky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové, jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme, a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu, stane ano, se, no. Že ta sestra, jako, že není ulhaná, znám ji, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou te sestry, někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý, abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ, no a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: poté, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo,
0: mm-hmm.
1: To byla taková replika.
0: Mm-hmm.
1: Je to smutné,
0: mm-hmm.
1: a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo,
0: mm-hmm.
1: a můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu. A bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, která se nedodržela, jo, nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu. A můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů.
0: Mm-hmm.
1: To, a víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi lidé, to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi. Lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no
1: kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi... Do
0: celé vaší rodině, pokud můžu. Ano.
1: Aby měl sílu s maminku Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste se psali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence. Ano. Tak proč se podle toho nějakým způsobem...

0: způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, nashledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli sepsat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na prahu nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Takže
1: jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no.
0: Tak
1: jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že, jo, že si věříme, jo. No, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo, jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, jsem pár švestek, jo. Se říká, šla jsem, no.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat. A...
1: No, bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krásně po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak, protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ní musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle, no a tak přestal splácet. No a pak furt se neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano.
1: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem mu půjčila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mi mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, a to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: Rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolezci na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
1: No.
0: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v Noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak vyjenování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích za to, tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barák jako spláchlo. No a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem,
1: no,
0: že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný
1: ne,
0: prostě odejde,
1: nestalo.
0: Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl a
1: ne,
0: tak.
1: Ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by
0: nepřišli.
1: Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to
1: si
0: je
1: to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala tu paní a říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako mece. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. příběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uhaněla a říkám, tak to ne.
0: Už se neobjevovali.
1: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kterých jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že měla pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a zhodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať jí půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem jí na ten lístek napsala. Jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Jo?
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No, pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále noční linky středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše, všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v noční linci, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v Divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu Českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí. Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa.

že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi z pásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených, neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 16:30. Já jsem slyšela slovo 17:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Zvnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kahalovy knížky Před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámů? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel si, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ibristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ibrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.